0: We have to come again with our yoga in daily life.
1: Znovu přicházíme k naší józe v denním životě.
0: And we want to see again how we will get the exercises.
1: A uvidíme, jak nám ta cvičení půjdou.
0: So there's many best exercises and from we have to practice exactly.
1: Jsou tam ta nejlepší cvičení a je třeba podle nich cvičit přesně.
0: So now today is like this.
1: Takže dneska je to tak.
0: So everybody become clear and we will have yoga exercise.
1: Čili všichni se na to připravte, abychom mohli cvičit jogová cvičení.
0: From the navel. From there we will go. Oh.

0: 9.
1: Hello, slowly.
0: Pozor, pomalu.
1: We should go like this slowly. Look how we can.
0: Všichni bychom měli tak nejpomaleji, jak to dokážeme.

0: So we can please put the straight hands in front of the...
1: We will see perhaps, yeah?
2: Takže uvidíme, jak to půjde před pašte.
1: Can you...
0: Relax
1: you,
0: your hands.
1: Upper, the upper people here. This half looking this side and this from this side.
2: Ještě si ruce dejte dolů zatím a zkusíme tady vepředu ty lidi zorganizovat, takže tady ta část bude čelem tam a tam ta část čelem sem. Tak.
0: So we can put the hands in front tak. Of the body and the palms are facing up.
2: Teď můžeme předpažit, dlaně směřují vzhůru.
0: And when with inhale, the fingers goes to the
2: shoulders.
0: S nádechem, and the elbows are facing in the front.
2: Jdou slowly. Prsty k ramenům.
1: Hey.
0: Stay with the fingers on your shoulders. Stay
1: hey,
0: there.
1: Hey people, hey girls.
2: Pomalu.
1: Don't talk.
2: A bez mluvení.
1: You have to look them each, okay?
2: Čili tady vepředu se sledujete navzájem,
1: according
2: se díváte
1: to him.
2: A cvičíte podle vidí.
1: We are not want to go like this, okay?
2: Nechceme, aby to bylo takové to rychlé cvičení.
1: We will take you up.
2: Ale s tím pohybem čekáte na to vedení.
1: Together, all together.
2: Společně. Ten pohyb děláme všichni společně, zároveň.
1: Our hands go exactly together.
2: Takže naše ruce jdou přesně zároveň.
0: And exhale while going in the front.
1: Slowly.
2: Výdechem pomalu ruce předpažujeme.
0: Inhale.
2: Nádech.
0: And exhale, going in the front.
2: A výdech znovu předpažení.
0: Inhale.
2: Nádech.
0: Exhale.
2: Výdech.
0: Inhale.
2: Nádech.
0: Exhale.
2: Výdech.
0: To the shoulders, inhale.
2: K ramenům nádech.
0: Exhale.
2: Výdech.
0: Inhale.
2: Nádech.
0: Exhale.
2: Výdech.
0: And once more.
2: A ještě
0: inhale.
2: Jednou nádech.
1: Slowly, slowly, not so quickly.
2: Ne tak rychle, pomaleji.
1: No, no.
2: Ještě ne, ještě
1: no,
2: ne.
1: No.
2: Ještě ne.
1: No.
2: Ne.
1: No.
2: Ne.
1: Look the hands you like.
2: Prsty jsou pořád na ramenou. Ještě ne.
1: And back again.
2: Teď pohyb.
1: One again.
2: Jedna znovu.

0: And back.
1: A zpátky.
0: One.
1: Jedna.
0: Come down, thank you.
1: Paže podél těla, děkuji.
0: Now, sit down.
1: Teď se posaďte.
0: Yeah.
2: With your...
0: Yeah. Yeah.
2: In Vajrasan.
1: Posaďte se do Vajrasany.
0: Vajrasana is... You have half a look.
1: A tady pořád vepředu držíte to rozdělení na poloviny. Jo? Jedna polovina se dívá na tu stranu, druhá sem.

0: One. Yeah. So legs now straight. Legs, yeah? Yes, yeah. And now with one leg. Yes, slowly. This one. Good input.
1: So now we're gonna practice Pavan Mukta Asana while sitting with straight legs in the front.
2: Budeme cvičit Pavana Mukta Asanu, čili nohy před sebou natažené.
1: Make your back straight and relax your shoulders.
2: Záda jsou vzpřímená, ramena uvolněná.
1: And we're gonna start with the right leg.
2: Začneme pravou nohou.
1: And with inhale, the right knee comes to the chest.
2: S nádechem přitáhneme pravé koleno k hrudi.
0: And your set to your.
1: And the.
0: Yeah, now yes, to now your
2: forehead,
0: knee.
2: Forehead.
0: Yeah. Yes.
2: A čelem se skloníme ke kolenu.
0: Good up, little out, up. Yeah. And yeah. And yes, that. Push your hand.
2: Čelo se dotýká kolena.
0: Like this. Yeah, that's it.
2: Ruce objímají holeň kost, jo, jsou z vnější strany, ne pod kolenem. Video zvuk.
1: Raz, dva.
0: Yes.
1: Above the knee, not under, but they are holding the knee.
2: Čili rukama tu nohu držíme z vnější strany kolena, nikoli pod kolenem.
0: And then
1: and put your head down.
0: Only one time, yes.
1: And only one time, try yes. To bring your forehead yes. And touch the knee.
2: Skloníme hlavu ke koleni a snažíme se dotknout čelem kolena. Jednou.
1: Stay in the position.
2: Zůstaňte v pozici.
0: Only four times.
2: A budeme cvičit jenom čtyřikrát.
1: And again,
0: yes.
1: Inhale.
0: Yeah.
1: And slowly relax your
0: other leg.
1: Leg, right leg on the ground.
2: S nádechem yes. Se napřímíme, other vrátíme leg. Nohu.
1: And now the left leg, the same. Exhale.
2: Totéž levou
1: bring
2: nohou.
1: The knee closest to the chest. Touch the forehead with the knee.
2: S nádechem nohu přiblížíme k trupu, s výdechem čelo ke koleni.
1: Inhale. Relax
2: s nádechem
1: the left
2: vracíme
1: leg.
2: Levou nohu, uvolňujeme.
1: And right leg. Continue with exhale.
2: Pokračujeme pravou nohou s výdechem.
1: Relax your right leg.
2: Uvolněte pravou nohu.
1: Left leg. Left leg.
2: Levá noha.
0: Good.
2: Natáhneme nohu dobře.
0: And now with your knees down. With your leg. Yes.
2: A teď se budete držet
0: and bring,
2: pod kolenem.
0: Yeah, and with the knees bring your till to your.
1: So now we hold the knee
0: yeah.
1: Under.
2: Čili.
0: Yes.
2: Chytnete se pod kolenem.
1: So first hold your knee.
0: Yes.
2: Takže napřed se chyťte pod kolenem a znovu přitahujeme koleno k trupu a skláníme čelo ke kolenu.
1: Straighten the right leg and relax it on the ground.
2: Pravou nohu natáhneme, položíme na zem.
1: Same left leg, hold under the knee.
2: A totéž s levou nohou, chytíme ji pod kolenem.
1: Exhale, one.
2: S výdechem, jedna.
1: And two, straight and relax.
2: A dva, nohu natáhneme, uvolníme se.
1: Right.
2: Pravá strana.
1: Exhale.
2: Výdech.
0: When cannot because of the stomach and it is different.
2: Kdo nemůže, protože mu to v tom brání bříško.
0: So you can do as much you can.
2: Tak cvičíte tak, jak dokážete, tak, jak zvládnete.
1: And come back. Straight leg.
2: Vrátíme se nazpátek, natáhneme nohu.
1: Left.
2: Levá strana.
1: Exhale.
2: Výdech.
1: Straight left leg and relax.
2: Natáhneme levou nohu a uvolníme se.
1: Right leg.
2: Pravá noha.
1: Hold it under.
2: Držíme
1: and again, same exhale.
2: Pod kolenem a stejně s výdechem pokračujeme.
1: And slowly straight.
2: Znovu natáhneme pomalu.
1: Left.
2: Levá.
1: One.
2: Jedna.
1: And two.
2: A dva.
0: Relax.
2: Uvolněte se.
0: With both legs straight.
2: Obě nohy jsou natažené.
0: And hands on your
2: thighs.
0: Legs.
2: A dlaně jsou na stehnech. Ruce na nohách.
0: Mhm.

0: Now, with both legs.
1: Teď oběma nohama, obě jsou natažené.
0: And one leg from right put on your thighs.
1: A pravou nohu pokrčte a položte si na stehno.
0: And like exercise like this.
1: A poloviční motýlek.
0: Hold your hand. Yes.
2: Hold your toes of your right leg.
1: Levou rukou držíme prsty pravé nohy.
0: You know in this book?
1: Tak jak je to v té knize, znáte to?
0: Okay.

0: Then the legs.
1: A pak se uvolněte.
0: Both legs.
1: Obě nohy spojte.
0: No.
1: Sedíte s nohama nataženýma před sebou a uvolněnýma.

0: Again, right.
1: Znovu. Leg. Pravá noha.
0: Yes. And practice.
1: A cvičte.

0: And left, relax.
1: A uvolněte levou nohu.
0: Both hands backside.
1: Oběma rukama se opřete za trupem.
0: And relax.
1: A uvolněte se.
0: Yes.

0: And now, again, both hands up to the knees.
1: Vraťte ruce zpátky na kolena nebo na stehna.
0: And both like this.
1: A celý motýlek. Oběma nohama.

0: Put your hands, your palms on the knees, please.
1: Rukama jemně stlačujeme kolena. Jo? Rukama se opíráme o kolena.

0: Now, can you take both one leg right, left leg?
1: A teď dokážete yes. si dát
0: not like
1: obě
0: like yes. Yes, like
1: v podstatě lotosový set dokážete udělat?
0: If you can, please, okay? All cannot be.
1: Pokud můžete, tak ho udělejte, není to nutné.

0: Very good.
1: Velmi dobře.
0: Put your legs out.
1: Můžete si nohy rozplést.
0: Yes, like this.

0: 3.
1: 3.
0: You made him stand and say.
1: 4.
0: 4.
1: 4.
0: You should tell, okay?
2: 4. Yeah. We are now in a fourth position.
1: Takže jsme ve čtvrté pozici.
2: 5.
1: 5.
2: Six.
1: Šest.
2: Seven.
1: Sedm.
2: Eight.
1: Osm.
2: Nine.
1: Devět.
2: Ten.
1: Deset.
2: Eleven.
1: Jedenáct.
2: 12.
1: 12.
2: 13.
1: 13.
2: 14.
1: 14.
2: 15.
1: 15.
2: 16.
1: 16.
2: 17.
1: 17.
2: 18.
1: 18.
2: 19.
1: 19.
2: 20.
1: 20.
2: 21.
1: 21.
2: 22.
1: 22.
2: 23.
1: 23.
2: 24.
1: 24.
2: 25. Hold the right, left hand. 26.
1: 26.
2: 27.
1: 27.
0: 1.
1: 1.
0: 2.
1: 2.
0: Go. Tři.
2: Tři.
1: Tři.
2: Four.
1: Čtyři.
2: Five.
1: Pět.
2: Six.
1: Šest.
2: Seven.
1: Sedm.

0: 8.
1: 8.
0: 9.
1: 9. 10. 11.
0: 12.
1: 13.
0: 14.
1: 14.
0: Fifteen. 15. 16.
1: 16.
0: 17.
1: 17.
0: 18.
1: 18.
0: 19.
1: 19.
0: 20.
1: 20.

0: 22.
1: Dvacet tři.
0: Dvacet čtyři.

0: 25.
1: Dvacet šest.
0: 27.
2: Very good.
0: Velmi dobře.
2: Lie down.
0: Položte se.
2: However you can see the place, this or this,
0: jakkoliv se vám to podaří, prostě najděte se místo,
2: and
0: tak abyste se mohli položit a uvolnit se.

0: Takže Hariom.
1: Hariom. Slali, slali.
0: Pomalu se rozhýbejte.

0: So, how are you?
1: Jak se máte?
0: Okay.

0: joint problem, knees and shoulders and this.
1: Teď se mě někdo ptal na potíže z klouby, kolena, ramena a podobně.
0: There is something which is very good.
1: Je na to něco, co je velmi dobré.
0: And it is only once a year about 1 month treatment.
1: A je to taková léčba, která probíhá jednou za rok zhruba měsíc.
0: And it is very pleasant.
1: A je velmi příjemná.
0: That's very good.
1: Je velmi dobrá.
0: So would you like to listen?
1: Čili chtěli byste si to poslechnout?
0: It's also very good for after the birth.
1: Je také dobrá pro, po porodu.
0: And it's also very good for the mothers after giving the birth.
1: Pro maminky po porodu v šesti nedělí.
0: Also for ladies,
1: pro ženy,
0: mostly they have less iron,
1: které mají méně železa většinou.
0: It's many good things.
1: A je v tom spoustu dobrých věcí.
0: And when I will tell you,
1: až vám to řeknu,
0: everybody would like to do it.
1: Tak to bude každý chtít zkoušet.
0: It is something to eat.
1: Jí se to.
0: And it's so tasty.
1: A chutná to lahodně.
0: You will say, Swamiji, can I eat little more?
1: Budete říkat, Swamiji, můžu si dát trochu víc.
0: Good idea?
1: Je to dobrý nápad?
0: So you know the methi.
1: Znáte methi?
0: They call, what they call in English?
2: Fenugreek.
1: Čili fenikl. Ne? Řecké seno. Aha, pardon. Řecké seno.
0: In German they said boxhorn clay.
1: Takhle to zní německy.
0: Methi. And we can hear harvest.
1: A můžeme ho tady sklízet.
0: We can do here in this some field and have a organic.
1: Můžeme tady založit nějaké pole a pěstovat v biokvalitě.
0: So approximately I give you the ingredient.
1: Čili přibližně vám řeknu ingredience.
0: 1 kilo the methi seeds.
1: 1 kilo toho řeckého sena.
0: And little bit you fry on the hot fan.
1: Trošku ho opražíte na oleji.
0: Not oil.
1: Fat. Hot
0: fan.
1: Na pánvi na sucho, pardon.
0: And then grind it.
1: A pak ho umelete.
0: Not very powder, but like a little like a our pochke. From mice, what we call polenta.
1: Čili ne úplně najemno na prášek, ale trochu na hrubo, zhruba tak jako je polenta.
0: Okay. Then 1.5 kilo also organic brown wheat.
1: Potom 1.5 kilo nějakého hnědého obilí.
0: Wheat.
1: Hnědé obilí, pšenice.
0: Yeah, there are two kinds of wheat.
1: Jsou dva druhy obilí.
0: One you have little whitish.
1: Jedno je ta bílé.
0: And one is very nice brown.
1: A druhé je to hnědé. Jako celozrné.
0: From which what we make the black or brown bread.
1: To z čeho se peče takový ten chleba celozrný.
0: This is the whole wheat is grinded, no?
1: Když se mele jakoby celé zrno do toho chleba.
0: So you make also a little bit fried.
1: To se také trochu opraží.
0: On the without oil on the
1: bez oleje na suché pánvi.
0: And then also grind it.
1: A také like se to
0: like chapati flour or bread flour.
1: Také se to umele jako kdybyste mleli mouku na čapátý nebo na chléb.
0: Sounds good, no?
1: Zní to dobře, ne?
0: Then half kilo or 1 kilo almonds.
1: Pak kilo anebo půl kilo mandlí.
0: Wash it with cold water.
1: Properete ve studené vodě.
0: Dry it.
1: Usušíte.
0: And also grind it or scratches.
1: A také umelete nebo nakouskujete.
0: Half kilo.
1: Půl kila.
0: And 100 gram dry ginger powder.
1: 100 gramů sušeného zázvoru v prášku.
0: And or 15 gram cardamom
1: a 15 nebo
0: seeds.
1: 20 gramů kardamonových semínek.
0: And also the dry coconuts.
1: A sušený kokos.
0: The chips of coconuts.
1: Takové ty kousky sušeného kokosu.
0: That you should also chip it, make it small.
1: To byste také měli nakouskovat, nakrájet na malé kousky.
0: Sounds good, no?
1: Zní to dobře, že jo? How much of coconut?
0: 50 gram, when it's dry, it's very much.
1: 50 gramů kokosu.
0: Then 20 gram cinnamon.
1: Pak 20 gramů z kořice.
0: And 1 kilo this Indian they call gur.
1: A 1 kilo něčeho.
0: Jaggery. Gur.
1: Speciálního surového cukru, který se indicky řekne gur.
0: Yeah, but there are 2-3 different kinds.
1: Jsou různé druhy toho
0: Something
1: cukru.
0: Something is totally with the chemical cleaned and like this, but it should be nice raw.
1: Je cukr, který se různě chemicky pročišťuje, tak ten ne, měl by to být úplně surový cukr.
0: And this our Muktanand should import.
1: A Muktanand by ho měl dovážet.
0: Good.
1: Dobře.
0: Then this methi and wheat.
1: Pak to řecké seno a to obilí, ta mouka z toho.
0: You should fry.
1: To byste měli ještě opéct, opražit.
0: Then put inside 1.5 liter ghee.
1: A přidat 1.5 litru ghee.
0: But pure ghee.
1: Ale aby to bylo čisté ghee.
0: Okay. Yes, then what is the inside more?
1: Tak co tam je ještě dalšího?
0: And then fry it like making halwa before you put water inside.
1: Čili pak to s tím ghee smažíte, jako kdybyste chtěli dělat halvu, ještě předtím, než tam nalijete vodu.
0: And but don't put any water inside.
1: Ale žádnou vodu tam nelejte.
0: And then you mix everything inside.
1: A pak to všechno smícháte dohromady.
0: This gourd, you should cut it small, small.
1: I ten cukr, ten gůl byste měli nasekat také na malé kousíčky.
0: But when it's fried, it should become again cool.
1: A až se to opraží, tak byste to měli nechat schladit.
0: And then you make a ladu.
1: A pak se z toho udělají ladu.
0: About 40 to 50 gram.
1: Aby ta jedna kulička měla 40 až 50 gramů.
0: Like tennis ball.
1: Jako takové tenisáky.
0: And you eat every day.
1: A každý den sníte?
0: Morning.
1: Ráno.
0: No tea, no coffee.
1: Žádný čaj, žádná káva.
0: No milk.
1: Ani mléko.
0: Herbal tea maybe.
1: Možná bylinkový čaj.
0: And you eat this one ladu.
1: A sníte tu jednu kuličku.
0: If you can digest, eat two.
1: Pokud se vám podaří to strávit, tak sněste dvě.
0: Otherwise one is okay.
1: Jinak jedna je taky v pořádku.
0: Then I don't eat anything 1 hour or 2 hours.
1: Nic dalšího hodinu nebo dvě nejeste.
0: Now, don't eat any kind of oil.
1: Nejeste žádný typ oleje.
0: This is Ayurveda.
1: A to je Ayurveda.
0: Ayurveda said eat lot of ghee.
1: V Ayurvedě se říká, jeste spoustu ghee.
0: And this other Western, they said eat lot of oil.
1: A na západě se říká, jeste hodně olejů.
0: But we don't make argument.
1: A my se nehádáme.
0: So as long as you will eat this,
1: do té doby, dokud tak to budete jíst,
0: then it should follow after 20 days more.
1: Měli byste to provádět 20 dní ještě.
0: So, no any kinds of made out of yogurt.
1: A po tu dobu nejíst nic jogurtového. Nic, co je z jogurtu.
0: And no tomatoes.
1: Žádné brambory, rajčata, pardon.
0: No any kind of sour.
1: Nic, co by bylo kyselé.
0: Except lemon.
1: Kromě citrónu.
0: Also no citronic fruits.
1: Taky žádné citrusové plody.
0: No no any carrots, roots.
1: Žádnou kořeněnou zeleninu, kořenovou zeleninu, mrkev.
0: Mostly leaf fruits or vegetable.
1: A měli byste jíst naopak listovou zeleninu.
0: Pumpkin.
1: Dýně.
0: Less potatoes.
1: Méně brambor.
0: No, no melanzany, no.
1: Žádné cukety.
0: Yeah. And no beans.
1: Žádné fazole.
0: Only mung dal.
1: Jenom mung dal.
0: Green mung dal.
1: Ten zelený, zelené fazolky mungo.
0: Yes. That's it.
1: Tak to je celé.
0: Eat rice.
1: Můžete jíst rýži.
0: You can eat wheat.
1: Můžete jíst různé obilí.
0: You can eat corns.
1: Kukuřici.
0: And enjoy.
1: A užívat si to.
0: And after 2 months tell me how your joints.
1: A za 2 měsíce mi řekněte, jak jsou na tom vaše klouby.
0: This is the bomb.
1: Je to taková bomba.
0: For your knees and for your joints and for your back.
1: Pro vaše kolena a veškeré klouby i záda.
0: But this has to be done in the cold season.
1: Ale je třeba to provádět v chladném ročním období.
0: In month of December.
1: Ideálně v prosinci.
0: January.
1: Nebo v lednu.
0: When is good cold.
1: Když je opravdu dobrá zima.
0: And only once a year.
1: A jenom jednou za rok.
0: No, it likes you very good and you want to eat again more, no.
1: A když vám to bude chutnat a budete to jíst častěji, tak to nedělejte.
0: After 2 years.
1: Za 2 roky.
0: Or 3 years.
1: Nebo za 3 roky.
0: Your body will ask you always to do it.
1: Vás vaše tělo bude žádat, abyste zase to udělali.
0: Otherwise, double pain will be in the joints.
1: Jinak budete mít dvojnásobnou bolest v těch kloubech.
0: So it's like addicted.
1: Čili je to taková závislost.
0: But good addicted.
1: Ale dobrá závislost.
0: And it's good for also during the pregnancy.
1: A je to také dobré po těhotenství.
0: The child will be very healthy and very good.
1: A dítě bude velmi zdravé a dobré.
0: And mother milk will be best.
1: A mateřské mléko bude to nejlepší.
0: So this is that what I wanted to tell you for the joints.
1: Čili to je to, o čem jsem chtěl mluvit, co pomáhá na klouby.
0: You can put a little haldi powder inside.
1: Můžete tam dát trošku kurkumy mleté v prášku.
0: No tomatoes, no mangoes.
1: Ale žádná rajčata, žádná manga.
0: No pineapple.
1: Žádné ananasy.
0: Nothing which is sour.
1: Nic, co je kyselé.
0: Also maybe no apple.
1: Možná taky žádná jablka.
0: Sweet, very sweet fruit is okay.
1: Sladké ovoce je v pořádku.
0: But no sour.
1: Ale ne kyselé.
0: Just for 1 month.
1: Je to jenom na 1 měsíc.
0: Sounds good.
1: Zní to dobře.
0: Now, you don't know if you can do it and you can do it properly.
1: Nevím, jestli to zvládnete udělat tak, jak je potřeba, správně.
0: And if you make for you, then don't give your husband.
1: Ale když si to uděláte pro sebe, tak to nedávejte pak manželovi.
0: Otherwise he will empty whole jar.
1: Jinak celou tu vaši zásobu
0: vyprázdní.
1: A nebo to můžete dělat společně, manžel s manželkou.
0: It is for old age people.
1: A je to také pro staré lidi.
0: Yes. Or those who have really pain in knees and joints.
1: Pro všechny, koho bolí klouby, kolena, ostatní klouby.
0: So no tomatoes, no eggplants.
1: Žádná rajčata ani žádný lilek.
0: No this how and no any kind of bean which creates gas.
1: Nic kyselého a žádné fazole, které vytvářejí plyny.
0: Only mung.
1: Jenom to mungo.
0: Mung dal. Now, who would like to have this?
1: Kdo by do toho chtěl jít?
0: Raise hand up.
1: Zvedněte ruce.
0: Seriously.
1: Kdo vážně do toho chcete jít?
0: Seriously, okay? One man or woman should get up and look, gaze. How many percentage you think people are would like to have?
1: Někdo by měl vstát a spočítat všechny ty ruce a říct zhruba procenta, kolik nás do toho chce jít.
0: Okay, good idea. Thank you.
1: Děkuju.
0: Can we give a duty?
1: Můžeme to dát někomu za úkol?
0: Someone. They can prepare here in Strelky kitchen.
1: Aby nám to připravili tady ve střílecké kuchyni.
0: And you can buy.
1: A můžete si to tady pak koupit.
0: Okay. Now, the ingredient what I mentioned.
1: Ty ingredience, které jsem zmínil.
0: Is not so cheap.
1: Nejsou úplně levné.
0: And people who will work.
1: A lidé, kteří na tom budou pracovat.
0: So we will see how it is, but it is something good. You can get this.
1: Uvidíme, jak to dopadne, ale bylo by to dobré, kdybyste to tady mohli dostat.
0: Really, it will do to good to you.
1: Prospělo by vám to.
0: Then there's another remedy.
1: Pak je ještě jeden lék.
0: That's also like this very good.
1: A ten je také velice dobrý.
0: That's also similar like this.
1: Je podobný jako toto.
0: That will be in next program.
1: A to bude na dalším programu.
0: Welcome.
1: Vítejte.
0: In this beautiful divine park.
1: V tomto krásném božském parku.
0: Garden is too little.
1: Zahrada je příliš málo.
0: The park of Mahaprabhu Deep Foundation Ashram.
1: Je to park Mahaprabhujiho nadace ashramu.
0: This is one of the best place to learn, to practice and to gain a good health.
1: A je to jedno z nejlepších míst, kde můžete cvičit a kde můžete získat dobré zdraví.
0: It is something which we can't compare.
1: Je to něco nesrovnatelného.
0: Nature is the nature.
1: Příroda je příroda.
0: You can have a nice, beautiful, big building.
1: A můžete mít krásnou, vysokou budovu velikou.
0: Maybe 70-80 floors.
1: Třeba 70 nebo 80 patrová.
0: Big restaurants.
1: Můžou tam být veliké restaurace.
0: Big lobby.
1: Veliké haly.

0: very joyful.
1: Ale to nám nepřinese na duši takovou radost a takový pocit štěstí.
0: Therefore it is a prakrti.
1: Jako příroda, proto se říká prakrti.
0: Prakrti means the nature.
1: Prakrti znamená příroda.
0: Nothing can be compared with such a clean, pure air as this nature here.
1: Nic se nedá porovnat s tím čistým vzduchem, který je tady v přírodě.
0: Now we should not waste the time.
1: A neměli bychom ztrácet čas.
0: Every minute you should use it for this space.
1: Měli byste každou minutu, kdy jste v tomto prostoru, využít.
0: Make pranayam.
1: Věnovat se pranayamě.
0: Make asanas.
1: Asanam.
0: Just sit down and meditate.
1: Posadit se a meditovat.
0: Sit down and read nice book.
1: Posadit se a přečíst si hezkou knihu.
0: Of yoga and daily life.
1: Z jógy v denním životě.
0: Or different good practical books.
1: A nebo jiné dobré praktické knihy.
0: Not those kind of books where the dreamer writes.
1: Ne takové knihy, které píšou snílkové.
0: Don't be the library worm.
1: Nebuďte takový knihomol.
0: See, we have to have a reality, the practice.
1: Třeba to uvádět do skutečnosti, do cvičení.
0: And so is the nature.
1: A o tom je příroda.
0: And that all every yoga teachers.
1: A proto všichni učitelé jógy
0: should inspire the people.
1: By měli inspirovat lidi.
0: And if it's possible, even only one weekend.
1: A pokud je to možné, tak aspoň na jeden víkend.
0: Take the friends.
1: Vzít přátelé.
0: Or your students.
1: Nebo své studenty.
0: To the nature.
1: Někam do přírody.
0: Europe have a beautiful nature.
1: V Evropě je krásná příroda.
0: There are many, many beautiful parks.
1: Je tady mnoho krásných parků.
0: Beautiful beaches.
1: Krásné
0: lakes,
1: pláže, jezera,
0: mountains, forest,
1: hory, lesy.
0: So one weekend.
1: A tak jeden víkend.
0: Practicing, walking.
1: Budete cvičit, procházet
0: keeping
1: se.
0: Keeping silent.
1: Budete v tichu.
0: Learn the silentness from the trees.
1: Učte se tichu od stromů.
0: These trees are talking to us silently.
1: Ty stromy s námi rozmlouvají, ale tiše.
0: Yes, the trees have a life.
1: Ano, stromy mají život.
0: They are living.
1: Jsou živoucí.
0: They also have a soul.
1: A mají také duši.
0: And they are our mother.
1: Jsou jako naše matky.
0: What we call mother nature.
1: Říkáme matka příroda.
0: Prakrti.
1: Prakrti.
0: And this prakrti is also connected to our body.
1: A tato prakrti je také spojená s naším tělem.
0: That's called our nature.
1: I s naší přirozeností.
0: And now the nature is also different.
1: A je to trošku jiná příroda, jiná přirozenost.
0: The thorny nature.
1: Můžete mít nějakou trnitou přírodu.
0: The many, many cactus.
1: Přírodu, kde roste spoustu kaktusů.
0: The stones.
1: A kde jsou kameny.
0: Different creatures, reptilians.
1: Kde jsou různí hadi a další.
0: That's also different nature.
1: To je také jiná příroda.
0: And similarly, every human.
1: A tak podobně každý člověk.
0: Have a different nature.
1: Má jinou přirozenost.
0: Some have a nature which is not pleasant.
1: Někdo to má tak, že to není příjemné, to jeho.
0: Neither they are happy.
1: Ta jeho povaha. A ani on není šťastný.
0: And they can't make other happy.
1: Ani druhé nemůže udělat šťastný.
0: Introverted.
1: Je to někdo, kdo je introvertní.
0: And how do you call, would like to be alone.
1: Někdo, kdo je rád sám.
0: That's called a selfist.
1: Ale je to sobecké.
0: Love humans.
1: Milujte lidi.
0: Humans should respect, adore the human.
1: A lidé by se navzájem měli ctít a mít rádi.
0: That's what yoga tells us.
1: To nám říká yoga.
0: The yoga is a path to the non-violence and peace.
1: Yoga je cesta k nenásilí a k míru.
0: So first we have to overcome or give up the violence.
1: Čili především bychom se měli vzdát násilí.
0: Then think and meditate on the peace.

0: pak přemýšlet o míru, meditovat o míru.
1: So how a yoga teacher should lead the practitioners to very beautiful atmosphere.
0: Tak aby učitel jógy dokázal dovést své cvičence k nějaké krásné atmosféře.
1: And choose those students who is really practicing, doing.
0: A vyberte si takové studenty, kteří opravdu cvičí, kteří to provádějí.
1: In this one weekend, you should not touch each other.
0: A během toho společného víkendu byste se neměli navzájem dotýkat.
1: Don't eat too much.
0: Neměli byste se přejídat.
1: Just that your stomach doesn't complain you.
0: Jenom tak, aby si váš žaludek nestěžoval.
1: Because stomach complains two times.
0: Žaludek si stěžuje dvakrát.
1: If you eat too much,
0: když jíte příliš,
1: then you don't feel good.
0: Tak se necítíte dobře.
1: The stomach complains.
0: A žaludek si stěžuje.
1: Or you are not eating at all.
0: A nebo když nejíte vůbec.
1: Then the stomach is complaining.
0: Tak si žaludek taky stěžuje.
1: Loudly he is shouting.
0: A dokonce nahlas křičí.
1: You know? So balance, limited.
0: Takže aby to bylo v rovnováze, v omezení.
1: That will understand what means the yoga.
0: Tak aby pochopili, co to je yoga.
1: And what means the peace.
0: A co to znamená mír.
1: And how to harmonize.
0: A jak dosáhnout harmonie.
1: Don't complain.
0: Nestěžujte si.
1: Don't blame.
0: Neobvinujte.
1: Everything is on ourselves.
0: Všechno je na nás.
1: So this is a part of yoga teacher training.
0: To by měla být součást toho výcviku učitelů jógy.
1: If you are not teacher,
0: pokud nejste cvičitelé,
1: you are not going to become a teacher,
0: a nechystáte se stát cvičiteli,
1: but it's not only for the teacher.
0: Stejně se to netýká jenom cvičitelů.
1: Teacher is getting this kind of instructions, knowledge.
0: Protože učitelé získávají určité pokyny a vědomosti.
1: To make others happy. Relaxed, comfortable.
0: Jak přinést štěstí a uvolnění druhým?
1: And having a free thoughts.
0: Aby se druzí cítili dobře a měli svobodné myšlení.
1: That kind of peace, which whole week it will guide you.
0: A získali takový mír, který je povede celý týden.
1: Thanks to many big cities.
0: Díky mnoha velikým městům.
1: And in Europe,
0: v Evropě,
1: many parks. So if you can't go somewhere far distance,
0: je mnoho parků, takže když nemůžete odjet někam daleko,
1: go with the group in your beautiful park.
0: Tak běžte aspoň s tou svojí skupinou do nějakého hezkého parku.
1: That direction where there's less cars are moving.
0: Tam, kde nejezdí tolik aut.
1: And do there something.
0: A cvičte tam.
1: Meditation.
0: Můžete meditovat.
1: Pranayams.
0: Věnovat se pranayámě.
1: With open eyes you can do your pranayams and look to the trees.
0: Můžete dělat pranayámu s otevřenýma očima a dívat se přitom na stromy.
1: That will create a very happy, healthy relation with your friends or students.
0: To vytvoří velice příjemný, zdravý, šťastný vztah mezi vámi a vašimi studenty.
1: Don't go there and don't allow that who only coming selfishly chatting and backbiting.
0: Ale neberte sebou takové studenty, kteří tam chodí jenom, aby si popovídali a třeba někoho pomluvili přitom.
1: You have many complaining. You have many negative and positive things.
0: Lidé si hodně stěžují a mají různé pozitivní a negativní komentáře.
1: You have the stress.
0: Máme stres.
1: Many other things in office.
0: Spoustu dalšího v kancelářích.
1: So when you come for one weekend.
0: A tak když přijedete na jeden víkend.
1: Then withdraw thyself.
0: Tak se od toho odtáhněte.
1: From that parpanch. The parpanch means nonsense talking.
0: Od toho parpanch. A parpanch znamená prostě nesmyslné hovory.
1: this responsibility, this person is not good, that person is not good.
0: A tenhle člověk není dobrý, a tamhle ten člověk není dobrý, a tohle by měl udělat, a tohle by neměl dělat.
1: In one company,
0: v jedné společnosti,
1: 30 people are working.
0: Pracuje 30 lidí.
1: And in reality, all these 30 are not in harmony. Not in harmony.
0: A ve skutečnosti těch 30 lidí spolu nevychází dobře.
1: So, it's not easy to create the harmony.
0: Není snadné vytvořit harmonii.
1: You know, it's not. It's not easy to create harmony in the family.
0: A není snadné vytvořit harmonii v rodině.
1: In beginning, when you decide to find some partner and you find and you want to marry and how nice and how happy, you know.
0: Na začátku, když si najdete partnera, tak je to všechno krásné, máte pocit, že jste našli.
1: But maximum 1 year.
0: Toho pravého, s kým budete šťastní, ale maximálně to trvá
1: rok.
0: Or
1: if you can expand like rubber.
0: A snažíte se od sebe oddělit jako guma.
1: 1.5 or 2 years.
0: Tak to trvá rok a půl nebo dva.
1: Then that harmony between husband and wife is getting lost.
0: A pak se ta harmonie mezi manželem a manželkou ztrácí.
1: Then it comes, why not you?
0: Pak jeden říká, proč ty nemůžeš něco?
1: Why don't you do it?
0: Proč to ty neuděláš?
1: I don't like this.
0: Já, mně se to tak nelíbí.
1: Oh God, if I will know your nature.
0: Že kdybych věděla, jaký seš.
1: So, that kind of atmosphere creates in the family and in the companies.
0: Čili takováto atmosféra se pak vytváří v rodině i ve společnosti.
1: And what you call, one want to be boss and other want to be other boss and want to be that this person retires and I would take this work and I would have this position.
0: A v kanceláři to pak je tak, že si člověk říká, a já bych tomu měl šéfovat a tenhle ten už by měl jít do důchodu a já bych měl jít na to jeho místo, o to mám zájem.
1: You will say, how does Swamiji know this?
0: A vy si řeknete, jak to ten Swamiji ví?
1: I was not working in any company.
0: Já jsem v žádné takové společnosti nepracoval.
1: But they tell me.
0: Ale lidé mi to říkají.
1: How is the situation?
0: Jaká je situace?
1: Sometimes it's unbearable.
0: Někdy je nesnesitelná.
1: And what they are using the words.
0: A slova, která používají.
1: And talking. So it's not good.
0: Když o tom mluví, tak vím, že to není dobré.
1: But we are depending. We need money.
0: Ale jsme na tom závislí, protože potřebujeme peníze.
1: We are scared.
0: A bojíme se.
1: But how we will survive?
0: Jak přežijeme bez práce?
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So if you could try to change people.
0: Pokud byste zkusili změnit lidi.
1: Ask them.
0: Můžete se jich zeptat.
1: Come only once for 1 week.
0: Přijďte jenom na jeden týden.
1: Then I will show you how it is.
0: A já vám ukážu, jak to je.
1: They will say yoga.
0: A ty lidi budou říkat yoga.
1: We don't want this.
0: To nechci.
1: So just come.
0: Tak jen přijďte.
1: But clean your thoughts.
0: Abyste si vyčistili myšlenky.
1: Doctor said, I can help you if you help me.
0: Lékař říká, já vám můžu pomoct, když vy pomůžete mně.
1: Means follow the doctor's instructions.
0: To znamená řídit se těmi pokyny lékaře.
1: Holy Guruji told once a story when he came to Europe.
0: Holy Guruji, když přijel do Evropy, tak jednou vyprávěl takovou historku.
1: About two ants.
0: O dvou mravencích.
1: So one ant was living in the sugar mountain.
0: Jeden mravenec žil v cukrové hoře.
1: And the second was living in the Salzburg.
0: A druhý mravenec žil v Salzburku, v Solnohradu.
1: So there was somewhere a conference.
0: A někde byla nějaká konference.
1: So the ants came together.
0: A ty dva mravenci se potkali.
1: And they were having breakfast or something.
0: A měli tam společnou snídani.
1: And they were talking each other.
0: A povídali si spolu.
1: So one ant tells the other ant.
0: A ten jeden mravenec povídá druhému.
1: Sister, from where are you?
0: Sestro, odkud jsi?
1: She said, I'm from Salzburg.
0: A ona říká, já jsem ze Salzburku.
1: Salzburg means the salty mountain, okay?
0: Čili Salzburg znamená solnost.

0: Vinohrad, nebo
1: I mean
0: Slaná
1: not
0: hora.
1: the city of in Austria.
0: To je to město v Rakousku.
1: If they are feeling guilty, is their mistake.
0: Čili nenarážím na to město v Rakousku a pokud si to berou osobně, je to jejich chyba.
1: But they will accept.
0: Ale přijmou to.
1: Because they are rich.
0: Protože jsou bohatí.
1: From the salt.
0: Mají ze soli.
1: You know, old time.
0: Víte, jak to bylo v dávných časech?
1: It was not easy to get a salt.
0: Nebylo snadné získat sůl.
1: Salt was the biggest business.
0: Sůl byla ten největší obchod.
1: They were coming from the coast or oceans and coming to Slovakia, Czech and going further to sell the salt.
0: A přicházeli lidé od pobřeží a od moře a procházeli Českem a Slovenskem, aby se dostali k té soli.
1: Thanks to God.
0: Díky Bohu.
1: That humans cannot eat too much salt.
0: Že lidé nemůžou té soli sníst moc.
1: Otherwise will be very expensive.
0: Jinak by to přišlo velmi draho.
1: Is it you are from the salt mountain?
0: A ten druhý mravenec se divil, ty jsi ze Slané hory?
1: Said yes.
0: Ano.
1: Salt is very good.
0: Sůl je velmi dobrá.
1: We live from salt.
0: My z té soli žijeme.
1: He said, really?
0: Opravdu?
1: It's not good. It's so salty.
0: Přece to vůbec není dobré, teď je to slané.
1: So the ant from the salt mountain said, you don't know what does it means.
0: A tak ten mravenec té Slané hory říkal, ty nevíš, co
1: It's
0: to je
1: very
0: sůl.
1: Tasty.
0: Je velmi lahodná.
1: Come, my sister.
0: Pojď, sestřičko.
1: I will introduce you my salt mountain.
0: Já tě provedu tou svojí Slanou horou.
1: And where are you living?
0: A kde žiješ ty?
1: Sugar mountain.
0: V cukrové hoře.
1: Sugar mountain.
0: V cukrové hoře.
1: In Brazil.
0: V Brazílii.
1: No? The sugar loaf. But that was in ancient time. The one of the biggest shivalinga.
0: Za dávných časů tam byl jeden z největších shivalingamů.
1: But when the Portuguese came.
0: Ale když přišli Portugalci.
1: Then they did not know what to do.
0: Tak si nevěděli, co s tím.
1: So they gave the sugar loaf.
0: A tak to nazvali jako.
1: But it is a shivalinga.
0: Cukrová hora, ale ve skutečnosti je to shivalingam.
1: Do you know that?
0: Znáte to? Víte o tom?
1: You don't know the sugar loaf?
0: Neznáte to místo v Brazílii?
1: Yes, that means. Where the Christ statue is like this on the top.
0: Je to to místo, kde je socha Krista.
1: And he was holding my hand.
0: A všichni ho jakoby drží za ruce.
1: To fly together.
0: Abychom letěli společně.
1: But I said, Christ, you remain here.
0: A jsem říkal, Kriste, ty zůstaň tady.
1: So you balance here the atmosphere.
0: Ať tam tu atmosféru vyvažuješ.
1: So, what is sugar?
0: Co to je ten cukr?
1: I heard people get diabetes.
0: Slyšela jsem, že z něj lidi mají cukrovku.
1: He said, no.
0: Ne, ne.
1: Sugar will not get digested. And how it is?
0: A jaké to je?
1: Oh, when you will test.
0: Až ochutnáš cukr.
1: You will forget everything.
0: Tak na všechno zapomeneš.
1: Sugar.
0: Cukr.
1: Is it sweet?
0: Je sladký.
1: And she said, what is sweet?
0: A co to je sladký?
1: Oh, something tasteful.
0: To je lahodné.
1: Come, I invite you to my sugar.
0: Pojď, zvu tě na můj cukr.
1: So the ant from Salzburg, Salt Mountain.
0: A tak ten mravenec z toho Solnohradu ze Salzburku
1: goes to visit the sweet mountain.
0: Jede na návštěvu do cukrové hory.
1: And what she did that ant?
0: Ale co udělal ten mravenec?
1: In case of case.
0: Pro všechny případy.
1: That I will not hunger.
0: Abych netrpěl hladem.
1: So she put the two balls of the salt. In the gums.
0: Aby netrpěla hladem, tak si vzala dvě zrníčka soli do dásní.
1: And she walked to the sugar mountain.
0: A šla k té cukrové hoře.
1: And other sugar mountain, the ant which was living there and invited her.
0: A ta mravenčice, co jí pozvala z té cukrové hory,
1: and she brought plateful sugar.
0: Jí přinesla plný talíř cukru.
1: Sister, test this.
0: Sestřičko, ochutnej.
1: And she was testing.
0: A tak ta mravenčice to ochutnávala.
1: It's the same test.
0: A teď to chutná stejně.
1: It's like my salt.
0: Je to skoro jako moje sůl.
1: It became something funny test.
0: Má to takový zvláštní příchuť.
1: It can't be salty.
0: To nemůže být slané.
1: It is.
0: Ale je.
1: Then he said, sister, can you open your mouth?
0: A pak ta říká, sestro, můžeš otevřít ústa?
1: And she opened mouth.
0: A když ta mravenčice otevřela pusu,
1: big salt pieces.
0: Tak tam byly dva velké kusy soli.
1: What is this?
0: Co to je?
1: My salt.
0: To je moje sůl.
1: Please, can you take out for a while?
0: Můžeš si ji prosím na chvilku vyndat?
1: Brush your teeth.
0: A vyčistit si zuby?
1: Clean your mouth.
0: Vypláchnout ústa?
1: And so she did.
0: A tak ta mravenčice to tak udělala.
1: And then gave the sugar.
0: A potom dostala cukr.
1: Said, wow! In my life first time, my eyes opened.
0: Poprvé v životě se mi otevřely oči.
1: My all senses become active.
0: Všechny smysly se probudily.
1: This is great.
0: To je veliké.
1: Sister, can I stay here in Sugar Mountain?
0: Sestro, můžu zůstat tady u tebe ve tvé cukrové hoře?
1: Yes, land is very expensive.
0: No, tak pozemky jsou tady hodně
1: but
0: drahé.
1: But we will organize for you some milliliter.
0: Ale nějaký milimetr tady pro tebe zařídíme.
1: Is enough for that.
0: Mravenci to bude stačit.
1: So when you invite someone to that retreat.
0: Když někoho pozvete na,
1: or a weekend,
0: na ten seminář na víkend.
1: Then tell these people.
0: Tak těm lidem řekněte.
1: Now take off those thoughts, anxiety, nervousness, sorrow, ego, etc.
0: Ať si neberou sebou všechny ty svoje nervozity, stresy, úzkosti, obavy, starosti a
1: and
0: tak dále.
1: Come to the sweetness of the prakriti.
0: Ať můžou zakusit sladkost přírody.
1: The nature.
0: Prakriti.
1: Immediately when we come to such a park.
0: Okamžitě, když přijdeme do takového parku.
1: Our all senses are relaxed.
0: Tak se všechny naše smysly uvolní.
1: Our lungs.
0: Naše plíce.
1: Our respiratories.
0: Celý dýchací systém.
1: Our digestive system.
0: Celý trávicí systém.
1: Our eyes.
0: Oči.
1: You see how God have done every tree little different color.
0: Vidíte, jak Bůh dal každému stromu trošku jiné zabarvení.
1: And every tree have different design of the leaves.
0: A každý strom má jinak designované listy.
1: How many sigils they had.
0: Kolik nůžek to muselo být?
1: That when leaves comes out, there are millions of the workers of the God.
0: A když vyrašili ty listy, tak to byla práce.
1: They saved all the leaves.
0: Milionů dělníků božích, kteří vykrájeli všechny
1: but
0: ty listy.
1: Same size.
0: Vystříhali, aby měli stejnou velikost.
1: Same patterns.
0: Stejný vzorec.
1: There's a prakriti. There's a prakriti. Nature.
0: To je ta prakrty, příroda.
1: So everyone have the same.
0: Každý to má stejné.
1: Their qualities.
0: Každý má svoji kvalitu.
1: Harmonizing.
0: Harmonizační.
1: The peace.
0: Mír.
1: The blessing of nature.
0: Požehnání přírody.
1: The glory of the God's creation.
0: Sláva Božího stvoření.
1: What we call the love.
0: To, co nazýváme láskou.
1: Is not the love.
0: To není láska.
1: The glory.
0: Je to sláva.
1: The beauty.
0: Je to krása.
1: The harmony.
0: Harmonie.
1: The joy.
0: A radost.
1: The immortality.
0: Nesmrtelnost.
1: That words we should use.
0: Měli bychom používat tato slova.
1: This kind of words we should use. Nowadays love love love love love love. Dnes, everything we can love love love love love.
0: Dnes se neustále mluví o lásce, všechno je láska, láska.
1: And now
0: láska.
1: You don't know what is the love.
0: Ale vlastně ani nevíme, co to ta láska je.
1: So the love has become rotten switch skin.
0: Z lásky se stalo
1: under the tree.
0: Jako ty spadané švestky pod stromem.
1: With lot of worms.
0: Kde už jsou různé červy a kde to hníje.
1: So glory, blessings.
0: Takže
1: divine,
0: sláva, požehnání,
1: mercy,
0: božství, milost,
1: happiness,
0: štěstí,
1: liberation,
0: osvobození,
1: peace,
0: mír,
1: greatness,
0: velikost.
1: That words are called the love.
0: To jsou slova, která dohromady znamenají lásku.
1: So God is love.
0: Bůh je láska.
1: But which love?
0: Ale jaká láska?
1: Now people understand so different.
0: Dnes tomu slovu lidé rozumějí jinak.
1: Immediately human brain goes when you said love you.
0: Když řeknete miluju tě, tak lidský mozek
1: immediately goes to the tendency of the sex.
0: Automaticky míří k tomu sexuálnímu
1: and that vnímání. Is the disharmony in the humans.
0: A to pak vytváří disharmonii mezi lidmi.
1: Only humans.
0: Jenom mezi lidmi.
1: Not animals.
0: Zvířat se to netýká.
1: No. No animals, no birds, no creatures.
0: Žádná zvířata ani ptáci, žádné jiné bytosti.
1: Tell the birds, love you.
0: Můžete říct ptáku, miluju tě.
1: And she said,
0: a on vám takto odpoví.
1: What?
0: Cože?
1: Are you crazy?
0: Zbláznil ses?
1: Is it not time for that?
0: Na to není teď doba.
1: In spring.
0: Až na jaře.
1: Relax the human.
0: Buď v klidu, člověče.
1: So, retreat.
0: Čili takový.
1: Means we need to be retreat ourselves. Čili. We were treated, but we lost it and now we treat again.
0: Zase slovní hříčka se slovem retreat, což znamená anglicky takový ten pobyt v ústraní, kde se potřebujeme znovu najít sami sebe.
1: And seminar is good.
0: A na to je dobrý seminář.
1: But in German, seminar is also again a little bit not a good word.
0: Jenomže v němčině už ani to slovo seminář nezní úplně dobře.
1: If you make two words,
0: když vytvoříte dvě slova,
1: then it's semi.
0: Tak to mezi je semi.
1: And semi means small.
0: A semi znamená jako malý,
1: poloviční. And nar is stupid.
0: A teď taky to znamená hloupý.
1: So little stupid.
0: Čili trošku hloupý.
1: Yeah. So everybody comes little stupid.
0: Čili když někdo přijede na seminář, tak to znamená jako že
1: and
0: je trochu hloupý.
1: They become wise. They again become normal.
0: Ale na tom semináři zmoudří a znovu jsou normální.
1: So we get that lesson. So become a yoga teacher.
0: Čili stát se učitelem jógy.
1: And make a happy your students.
0: A udělat to tak, aby vaši studenti byli šťastní.
1: When they come to your yoga room.
0: Když přijdou do cvičebny.
1: Tell something.
0: Tak jim něco řekněte.
1: Nice.
0: Povězte něco hezkého.
1: That they begin to laugh a little bit.
0: Aby se na začátku trošku zasmáli.
1: And not like sit down.
0: Neříkejte, sedněte si.
1: Lie down.
0: Lehněte si.
1: Now, raise your one leg up.
0: Teď zvedněte jednu nohu.
1: Cycling.
0: A jízda na kole.
1: So, there are some students. The teacher should smile.
0: Čili učitel by se měl na své studenty usmívat.
1: Your words should be like the drop of the nectars.
0: A vaše slova by měly být jako kapky nektaru.
1: Our being should be like these trees.
0: Měli bychom být, jako jsou tady ty stromy.
1: Therefore it is said, oh my mind.
0: Proto se říká o moje mysli.
1: Be like a tree.
0: Buď jako strom.
1: In any situation.
0: Jakékoliv situaci.
1: Snow.
0: Ať je sníh.
1: Ice.
0: Led.
1: Storm.
0: Bouře.
1: Drought.
0: Sucho.
1: Rain.
0: Déšť.
1: In every many situation.
0: V jakékoliv situaci.
1: Very hot.
0: Ať je hodně horko.
1: But the tree will stay on the same place.
0: Tak strom zůstane stát na stejném místě.
1: She endures.
0: Všechno vydrží.
1: Heat, cold, drought.
0: Vydrží vedro, horko, sucho.
1: Storms.
0: Bouře.
1: Because tree knows its dharma.
0: Protože ten strom zná svoji dharmu.
1: That I am here for all.
0: Protože já jsem tady pro všechny.
1: I will suffer.
0: A budu trpět.
1: But I will not let others suffer.
0: Ale nenechám ostatní, aby trpěli.
1: You never know when somebody will come.
0: Nikdy nevíte, kdy někdo přijde.
1: Some birds and would like to have a shelter here.
0: Třeba nějaký pták a bude tady hledat útočiště.
1: The flood will come.
0: Přijde povodeň.
1: The ants and other creatures know They will climb up on me.
0: A mravenci a ostatní stvoření budou vědět, že na mě můžou vyšplhat.
1: One comes in the very hot, find a shadow.
0: A až bude veliké horko, tak někdo pode mnou najde stín.
1: And if they go away, I don't mind.
0: A jestli odejdou, tak mě to vadit nebude.
1: If they come, I give them shelter.
0: Ale když přijdou, tak já jim to přístřeší poskytnu.
1: I give them flowers.
0: Dávám jim květy.
1: I give them fruits.
0: Dávám jim plody.
1: Someone, they are very nasty.
0: A někdy se ke mně chovají hrubě.
1: They throw the stone to take my fruit down.
0: Hází po mně kameny, aby schodily ty moje plody.
1: But my dharma.
0: Ale moje dharma.
1: My nature.
0: Moje přirozenost.
1: Tree said.
0: Říká strom.
1: I never take the stone back and throw on them.
0: Je, abych nikdy ten kámen nevzal a nehodil ho naspátek.
1: I endure.
0: Já to vydržím.
1: Their nastiness.
0: Vydržím jejich hrubost.
1: I throw them.
0: A hodím po nich.
1: My fruit.
0: Nebo hodím
1: instead of the stone.
0: Své ovoce místo kamene.
1: I give them fruits.
0: Místo kamene jim dávám plody.
1: So one slip on this cheek.
0: Čili když mě udeří na jednu tvář,
1: I will not give them also slap on their cheek.
0: Tak já je neuhodím naspátek.
1: But I will give beautiful other cheek.
0: Ale nastavím jim druhou krásnou tvář.
1: Let them have.
0: Ať to mají.
1: That is the nature of the tree.
0: Taková je přirozená povaha stromu.
1: Therefore, there are four things that are holy on this earth.
0: Proto jsou na této zemi čtyři svaté věci.
1: Sarovar, the lake.
0: Je to Sarovar, jezero.
1: Lake keeps water for all.
0: V jezeře je voda pro všechny.
1: Tarovar, the trees.
0: Tarovar, to jsou stromy.
1: Is for others.
0: Ty jsou tu pro druhé.
1: And the scent.
0: A světec.
1: And the rain.
0: A déšť.
1: They are not doing for themselves.
0: Ti to nedělají pro sebe.
1: They are giving for others.
0: Ale dávají druhým.
1: And this is the way of thinking of the yoga teacher.
0: A tak by měl uvažovat také učitel jógy.
1: So don't say this is my friend and I will go with coffee drinking with my friend. But this always comes this other person. Ah, now it's finished. Please go all at home.
0: A neříkejte si, tak tady teď přišel si zacvičit ke mně můj kamarád, tak s ním půjdu rád pak na kafe, ale tyhle jsou takový nepříjemný, tak lekce skončila, běžte domů, Hariom.
1: Of course you should go with your friends.
0: Samozřejmě, že můžete jít se svými přáteli.
1: But give equal feelings to all.
0: Ale měli byste všem poskytnout stejný pocit.
1: If you make differences between your students.
0: Když mezi svými studenty budete dělat takové rozdíly.
1: Then without words.
0: Tak beze slov.
1: The stink atmosphere spreads.
0: Tam začne rozvíjet taková jakoby smrdutá atmosféra.
1: Then your teachers or the students are decreasing.
0: A ty studenti jako kdyby se budou do toho propadat.
1: So,
0: budou ubývat, pardon.
1: Teacher needs, no, student needs respect.
0: Čili je potřeba, aby student měl úctu.
1: Harmony.
0: Harmonii.
1: Kindness.
0: Laskavost.
1: Space.
0: Prostor.
1: Good atmosphere.
0: Aby tam byla dobrá atmosféra.
1: And good teachings.
0: A dobré učení.
1: And respecting them.
0: Abyste je respektovali.
1: Then let them go at home happy.
0: Aby odcházeli domů šťastní.
1: So our teacher means not only that you have to learn this posture and that posture.
0: Učitel neznamená jenom, že se naučíte tuhle pozici a tamhle tu pozici.
1: But to learn to give them sympathy.
0: Ale že se naučíte jim dávat svoje sympatie.
1: That after such atmosphere in the office.
0: Že po té atmosféře, kterou oni zažívají v kancelářích,
1: you come to the, your yoga class,
0: přijdou do vašeho kurzu jógy
1: and you feel happy.
0: A budou se cítit šťastní.
1: But when you come from the office,
0: ale když přijdete z kanceláře
1: and you come to your teacher,
0: a přijdete za svým učitelem
1: and teacher said, yes, and that was not like this, and this stupid person, and my car had accident, oh God, this is what a terrible thing, yes, and my in bathroom, my water pipes broke, and this and that, and other students said, "This we know everything whole day."
0: A když ten učitel pak začne vykládat, no představte si, co se mně stalo. Já jsem se tady pohádal s tamhletím šéfem a měl jsem nehodu, musel jsem spravovat auto a potrubí v koupelně mě zlobí. tak ty studenti si budou říkat, no ale tohle to my všechno známe, to máme sami.
1: Please don't put the stress on us more.
0: Prosím, nepřidávejte ještě svůj stres k tomu
1: so,
0: našemu.
1: Teacher becomes one with all.
0: Učitel se stává jedním se všemi.
1: And not only one or two.
0: A nejenom s jedním nebo se dvěma.
1: Like rain, when it will rain here, equally it will rain.
0: Měl by fungovat jako déšť, který když
1: maybe the thorns,
0: prší, tak prší
1: or
0: na všechno.
1: A rock,
0: ať jsou to trny,
1: or a sand,
0: nebo skála,
1: or
0: nebo písek.
1: Plant,
0: a nebo rostliny.
1: Or the grass.
0: Nebo tráva.
1: That's it. That's called samdrsti.
0: Tomu se říká sandršti.
1: Prabhuji mere avgun chitna zaro. Samdrsti hai naam tiyaro. Chahe to paar karo. Oh God.
0: Oh Bože.
1: Please do not notice my mistakes.
0: Prosím, nevšímej si mých chyb.
1: You are a equal vision one.
0: Ty vidíš všechny stejně.
1: You have mercy for all.
0: Máš milost pro všechny.
1: Oh God.
0: Oh Bože.
1: If you want.
0: A jestli chceš.
1: You can liberate me. You can rescue me. From this ocean of the Maya.
0: Můžeš mě osvobodit a zachránit z tohoto oceánu Máji.
1: Therefore, we should give such a positive energy.
0: Proto bychom měli dávat pozitivní energii.
1: Satguru satsangyari oluavere. Oluavere nen bharjavere. So I'm longing, looking forward for my yoga friends in the yoga class.
0: Toužím po svých přátelích z jógy, toužím po lidech z kurzu.
1: Then will be all very good.
0: Pak to bude všechno velmi dobré.
1: Wish you all the best.
0: Přeju vám všechno nejlepší.
1: And again we will see.
0: A znovu se uvidíme.
1: Very soon.
0: Velmi brzo.
1: Yes. Wish you something for your stomach.
0: Přeju vám něco do žaludku.
1: That he doesn't complain.
0: Aby si nestěžoval.
1: Thank you.
0: Děkuju.
1: Adiós.

0: दीप नारायण भगवान की
1: जय।
0: देवपुरी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। गुड इवनिंग, वेलकम अगेन। वी हैव ब्यूटीफुल इवनिंग,
1: zase máme krásný večer.
0: It's a beautiful atmosphere.
1: Je tu krásná atmosféra.
0: In such a environment.
1: A v takovém prostředí.
0: It gives us very beautiful feelings.
1: Dostáváme krásné pocity.
0: Stress is slowly going away.
1: Odchází pomalu od nás stres.
0: All different kinds of stress in the body is released.
1: A uvolňuje se i různé napětí v těle.
0: And this time of our, this period of our time,
1: a tato doba, kdy jsme spolu,
0: every countries, everywhere, every societies, there is kind of tension.
1: V každé společnosti, v každé národnosti, všude je určité napětí.
0: We are day by day in stress. We are running.
1: Den za dnem jsme ve stresu a neustále pobíháme sem a tam.
0: Even we fly with aeroplane.
1: I když letíme letadlem.
0: Still, it is not enough.
1: Stejně nám to nestačí.
0: So where we are going, where we want to go.
1: Ale kam chceme doběhnout, kam chceme jít.
0: This jivatma, our soul, which is living in us.
1: Toto jivatma, naše duše, která v nás žije.
0: Also want to know where to go.
1: Chce vědět, kam má jít.
0: In ancient time,
1: v dávných dobách,
0: also they had a big stress.
1: Měli také velký stres.
0: There was a less population.
1: Bylo méně populace.
0: The population of the humans.
1: Bylo méně lidí na světě.
0: But they also had lots of fear.
1: Ale ti lidé, co tu byli, tak měli hodně velký strach.
0: Stress. Depressions.
1: Měli deprese.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: We cannot get rid of it.
1: Toho se nejde zbavit.
0: So it means we have to live with.
1: Je třeba s tím žít.
0: If we don't want,
1: a když nechceme,
0: but other are forcing us,
1: tak nás ostatní k tomu nutí.
0: Now what to do?
1: Co s tím?
0: So you know there's one nice story Holy Guruji tell.
1: Víte, že Holy Guruji vyprávěl jeden hezký příběh.
0: There was a horse rider.
1: Byl jeden jezdec na koni.
0: And that owner of the horse.
1: A majitel toho koně.
0: Was riding on the back of the horse through the desert.
1: Jel na hřbetě toho svého koně pouští.
0: Of course, both were suffering from the heat.
1: Jak jezdec, tak jeho kůň byli znaveni horkem.
0: Sun shining hot.
1: Svítilo slunce, bylo horko.
0: Very warm.
1: Vedro.
0: Time to time some tree to be seen.
1: Jenom tu a tam byl vidět nějaký strom.
0: And they came to one farmer.
1: Až dojeli k jednomu farmáři.
0: And the farmer had a farm very far distance.
1: A ten farmář měl v dálce svoji farmu.
0: So he had a water well.
1: A tam měl studnu.
0: So he was pumping water from the ground.
1: A ze země čerpal vodu.
0: And water was immediately going to the pipe.
1: A tu vodu rozváděl potrubím.
0: The horse and horseman.
1: Kůň a jezdec.
0: Both were thirsty.
1: Měli oba žízeň.
0: So the horseman requested the farmer, "We are thirsty, and can you start your pump to pump the water out that our horse can drink?"
1: A tak ten jezdec poprosil farmáře, máme žízeň, mohl byste spustit to čerpadlo, aby tekla voda a my se mohli napít s koněm?
0: So that where water was coming out, flowing.
1: A když ta voda tekla?
0: For 1 meter distance and then was going in the pump.
1: Tekla nějakým korytem, asi tak metr, a hned potom mizela v
0: in the pipe.
1: V trubkách.
0: So the farmer said, "Of course, no problem."
1: Farmář řekl, samozřejmě, to není problém.
0: So he started the generator.
1: A spustil ten generátor.
0: Water came.
1: A začala téct voda.
0: But horse was frightened.
1: Jenomže koně to polekalo.
0: He never saw such a system.
1: Nikdy takový systém ještě neviděl.
0: Water was flowing.
1: Tekla sice voda.
0: But horse was not coming close.
1: Ale kůň se bál k ní přiblížit.
0: Farmer said, or the horseman said.
1: Jezdec řekl.
0: "Please, can you stop for a while?"
1: Můžete prosím to čerpadlo na chvilku vypnout?
0: So he stopped the pump.
1: Tak farmář tu pumpu vypnul.
0: Horse come close.
1: Kůň přišel k tomu korytu.
0: But there's no water.
1: Ale tam už nebyla voda.
0: So he said, "Can you start again, generator?"
1: A tak jezdec požádal, můžete to prosím zase zapnout?
0: Water
1: vodu?
0: Comes.
1: Voda začala téct.
0: Horse goes like this.
1: A kůň se stavil na zadní.
0: Again he said, "Can you stop?"
1: Jezdec zase požádal farmáře, aby to zastavil.
0: Horse come.
1: A kůň přišel se
0: napít. But there's no water.
1: Ale voda už byla pryč.
0: After 2-3 times repeating.
1: Tak se to opakovalo dvakrát, třikrát.
0: Farmer said.
1: A nakonec farmář řekl.
0: My friend.
1: Příteli.
0: If you want to give water to your horse.
1: Jestli chceš dát svému koni vodu.
0: Then give it in this sound of the generator.
1: Tak mu dej napít i za hluku toho čerpadla.
0: Otherwise, take it your horse as thirsty it came.
1: Jinak bude muset odejít, tak žíznivý, jako přišel.
0: So, we are thirsty horses.
1: My jsme jako ti žíznivý koně.
0: In this world.
1: Na tomto světě.
0: From little children.
1: Už od malých dětí.
0: Till the older people.
1: Až po staré lidi.
0: We are all in this stress.
1: Jsme všichni ve stresu.
0: Little child is crying for the mother.
1: Malé dítě pláče, protože chce maminku.
0: Crying to get milk.
1: Pláče, aby se mohlo nakojit.
0: The mother breastfeeding.
1: Aby mohlo pít od maminky.
0: After with the toys.
1: Potom kvůli hračkám.
0: Always we are occupied.
1: Pořád nás něco zaměstnává.
0: Then in the kindergarten.
1: Potom ve školce.
0: the stress in the school.
1: Pak přichází stres ve škole.
0: How many years you are sitting on the hard chairs?
1: Kolik let prosedíte na těch tvrdých židlích?
0: Maybe iron or the wooden chair.
1: Ať jsou z kovu nebo ze dřeva.
0: There is no soft cushion.
1: Nemáte tam žádné polstrování.
0: And the hard chair.
1: To tvrdá židle, lavice.
0: All the time looking there.
1: Pořád se díváte před sebe.
0: How many years?
1: Kolik let tak?
0: Your buttocks is very hard skin.
1: Až si skoro usedíte zadek.
0: How many times you are changing your legs so on and so on and so?
1: Kolikrát si přesedáte, křížíte nohy jednu přes druhou a druhou přes první?
0: Coming home.
1: Pak přijdete domů.
0: It is stress.
1: A tam taky stres.
0: Again homework.
1: Zase úkoly.
0: Then we get a profession.
1: Pak získáme zaměstnání.
0: Again same chair.
1: A zase stejná židle.
0: Maybe little if you are high educated, how have the position.
1: Možná, jestli máte lepší vzdělání a lepší
0: okay, you have little soft.
1: Tak máte měkčí židli.
0: And going back and like this.
1: A můžete se trošičku opírat o opěradlo.
0: But generally people have the same hard chair.
1: Ale lidé většinou mají stejně tvrdou židli.
0: So almost that far as you were studying.
1: Tak jak jste studovali?
0: More than that you are working.
1: A ještě víc pak budete pracovat.
0: So it means we have a stress.
1: A to všechno znamená stres.
0: We have many, many obligations.
1: Máme mnoho závazků, povinností.
0: We have no time.
1: A nemáme čas.
0: To meditate.
1: Abychom meditovali.
0: Practice yoga.
1: Cvičili jógu.
0: So our situation is like that horse.
1: A jsme ve stejné situaci jako ten kůň.
0: In this stress, in this noise of the world.
1: Tlakem, pod tím hlukem světa.
0: If you want to quench your thirst of the spirituality.
1: Jestliže chcete uhasit žízeň duchovnosti.
0: Then you should do it.
1: Tak byste se měli napít.
0: The two things is very, very true.
1: Dvě věci jsou pravdivé.
0: Time will not wait for us.
1: Čas na nás nepočká.
0: Doesn't matter who is who.
1: Ať je to, kdo je to.
0: Even Brahma.
1: I Brahma.
0: Vishnu.
1: Vishnu.
0: And Shiva.
1: A Shiva.
0: They cannot stop the time.
1: Ani oni nemůžou zastavit čas.
0: In other way?
1: Jiným způsobem?
0: Is there time?
1: Je to čas?
0: The time is made by humans.
1: Čas si vlastně vytvořili lidé.
0: Does birds have a time?
1: Mají ptáci čas?
0: They don't count the time.
1: Nepočítají čas.
0: They only when hungry or thirsty or they feel to go, that's all. But no time.
1: Cítí, kdy se chtějí najíst, kdy se chtějí napít, kdy mají odletět, ale nepočítají čas.
0: So time is made by humans.
1: Čas se vytvořili lidé.
0: So there is no time.
1: Takže čas vlastně není.
0: But that time what we are thinking.
1: A ten čas, o kterém přemýšlíme,
0: is also limited.
1: Je také omezený.
0: So when the Brahma, Vishnu and Shiva,
1: když Brahma, Vishnu a Shiva,
0: the creator, They also cannot stop the time.
1: Ani stvořitel čas nemůže zastavit.
0: So the one reality is that what we call the time.
1: Čili to je jedna realita, které říkáme
0: we
1: čas.
0: We may not count.
1: Možná ho nepočítáme.
0: But we are getting old.
1: Ale stárneme.
0: We are getting old and old.
1: Postupně stárneme.
0: And so that we are counting maybe.
1: A to pak možná počítáme.
0: And second is karma.
1: A druhá věc je karma.
0: Whatever we do.
1: Ať děláme cokoliv.
0: It will be counted.
1: Všechno se započítá.
0: And many your karma you know only.
1: Jenom vy znáte velikou část své karmy.
0: And you think that you will hide your karma?
1: A myslíte si, že tu karmu možná skryjete?
0: And you will run out of it.
1: A možná, že se jí nějak vyhnete.
0: It means you will die.
1: Třeba tím, že zemřete.
0: All karma is finished.
1: A tím, že ta karma skončí.
0: No.
1: Ne.
0: The karma goes with us like the shadow of our body.
1: Karma nás následuje tak jako stín následuje naše tělo.
0: And this kind of the shadow of our body means all our five bodies.
1: A ten stín, který vytváří

0: nás vede.
1: And it will come that what karma want. And karma is very true.
0: A pro nás z toho vyplyne to, co naše karma bude chtít. Karma
1: if it is
0: je
1: not your karma, you need not to be afraid.
0: Pravdivá, pokud to není vaše karma, tak se nemáte čeho bát.
1: And so in this, what we call that papa and punya, the sin and pious.
0: Říkáme pápa, to znamená hřích, a
1: our good karma.
0: Punya, dobrá karma.
1: And bad karma.
0: A špatná karma.
1: So pap is the sin.
0: Pap znamená hřích.
1: And punya is good.
0: Punya je dobré, dobrý.
1: A pious soul.
0: Čistá duše.
1: A pure soul.
0: Čistá duše.
1: So when you have that pure pious karmas.
0: A tak když máte ty čisté karmy vyčištěné.
1: Then you are like on the road, black eye. The what we call the cat eye.
0: Tak.
1: Cat eyes.
0: Tak jste jako kočičí oči na.
1: On the highway.
0: Na dálnici.
1: In the night when we drive.
0: V noci, když jedete.
1: Green light, red light, you know, on the road.
0: Aha, tak vám tu cestu ukazují ty odrazky a svítí zeleně a žlutě a podobně.
1: It's rain.
0: Když prší.
1: Dirty water fall on it.
0: A když je to třeba zamazané nějakým blátem, bahnem.
1: But it doesn't become dirty.
0: Ale ty odrazky se nezašpiní.
1: If we see that shining very clear.
0: Pořád vidíme velmi jasně, jak se to světlo v nich odráží.
1: Similarly, when you are like that, cat eye on the road.
0: Tak podobně je to s vámi, jste pak jako takové odrazky na silnici.
1: Then may someone will throw a dirt on you as negative.
0: Může po vás někdo házet nějakým negativním blátem?
1: It doesn't affect you.
0: Ale na vás to nebude mít žádný vliv.
1: Because we have purified our antakarana.
0: Protože jsme pročistili naší antahkaranu.
1: Mal, vikšep and avaran.
0: Mal, vikšep a avaran.
1: So, mal, vikšep and avaran, these are the three.
0: Mal, vikšep a avaran, to je ta trojice.
1: So, in antahkarana, man, buddhi, citta, ahamkara.
0: V té antahkaraně je mana, buddhi, citta a ahamkar.
1: So, man, our mind.
0: Man je naše mysl.
1: Many people are giving the definition of the mind.
0: Mnoho lidí přichází s různými definicemi toho, co je mysl.
1: But still we can't catch, we don't know.
0: Ale stejně to je těžké postihnout. Vlastně nevíme, co ta mysl je.
1: Every philosophy, every religion.
0: Každá filozofie, každé náboženství.
1: Every literatures.
0: V různých písmech.
1: Gives the different definition.
0: Se setkáváme s různými definicemi.
1: But still we can't catch it.
0: Ale stejně to nejde nějak uchopit.
1: And mind is with us all the times.
0: A přitom ta mysl s námi stále je.
1: The mind is going till next life again.
0: Mysl jde s námi až do příštího života.
1: It is said the Saint Kabir Das.
0: Světec Kabir Das řekl.
1: Man marana mamata mari mar mar gaya sharir asa trishna na mari kah gaya das Kabir. I gave this poem.
0: Často tu báseň cituji.
1: Man mara, you can't kill the mind.
0: Mysl nemůžeš zabít.
1: Man marana mamata mari. Mamta. Mamta means our desire.
0: Mamta znamená naše touhy.
1: My. Mamatva.
0: Moje.
1: It is my.
0: To je moje.
1: It's my land.
0: To je moje země.
1: My house.
0: To je můj dům.

0: My money.
1: Moje peníze.
0: My car.
1: Moje auto.
0: Everything my.
1: Všechno je to moje.
0: This is called mamta.
1: A tomu se říká mamta.
0: And Guruji said.
1: A Guruji řekl.
0: Mamatva hi bandhan ka karan hai. Mamatva, the mamta, the desire.
1: Mamta jako touha, tužba.
0: And that catches us.
1: A ta nás
0: mamatva hi bandhan ka karan hai. That we are caught.
1: Ta nás chytá a jsme drží nás.
0: We are caught in different situation.
1: Jsme chyceni v nejrůznějších situacích.
0: In about your house, your relations, your studies, your things, etc.
1: Ať se to týká vašeho domu, vašich vztahů, vaší práce, studia.
0: We are tied to something.
1: Tomu všemu jsme nějakým způsobem připoutáni, svázáni s tím.
0: We are tied to Alakpuriji Siddhapeet Gufa.
1: Jsme svázáni s Alakpurijiho Siddhapeet Gufou.
0: We are bounded to Devpuriji's cave.
1: Jsme vázáni k Devpurijiho jeskyni.
0: So we are going from here.
1: A jdeme odsud.
0: Hard worked.
1: Tvrdě jsme pracovali, money, vydělali peníze,
0: holidays,
1: vzali si dovolenou,
0: aeroplanes,
1: koupili letenky,
0: going walking,
1: šli jsme pěšky,
0: rocks,
1: přes kameny.
0: But we are going there.
1: Ale jdeme tam.
0: Because we know.
1: Protože víme.
0: It is our place.
1: Že to je to naše místo.
0: Our spirituality.
1: To je naše duchovnost.
0: So we are bounded to it.
1: A tak jsme nějakým způsobem s tím provázaní.
0: Path to go to the liberation.
1: A je to naše cesta k osvobození.
0: Or in different way.
1: A nebo jinak.
0: There's one story.
1: Je jeden příběh.
0: What is the mamatva?
1: Co to je mamatva?
0: You have heard the name of Tulsidas.
1: Určitě jste slyšeli jméno Tulsidas.
0: Who wrote also the Ramayana?
1: Který také napsal Ramayanu.
0: The Ramayana was written by a great saint called Valmiki.
1: Ramayanu napsal veliký světec Valmiki.
0: And Valmiki's Ramayana is written in pure Sanskrit language.
1: A Valmikiho Ramayana je sepsána v čistém sanskrtu.
0: The Rama was incarnated about 1 million years.
1: Ráma se inkarnoval před 1 150 000 let.
0: That time was also Hanumanji.
1: A už tehdy byl také Hanumanji.
0: That time was no any other religions.
1: A nebyla žádná jiná náboženství.
0: All this religion what we are talking is come up in Kali Yuga.
1: Všechna ta náboženství, o kterých se dnes mluví, jsou z Kali Yugy.
0: But the Rama was before this Kali Yuga.
1: Ale Ráma tu byl ještě před touto Kali Yugou.
0: Dvapar Yuga.
1: Dvapar Yuze.
0: Well, that time was that Rishi Valmiki.
1: A tehdy žil Rishi Valmiki.
0: And you know the story of the Valmiki story.
1: A vy znáte ten jeho příběh.
0: He was a bandit.
1: Byl to bandita.
0: And he was killing the people.
1: Lupič, který zabíjel lidi.
0: And taking away whatever they had.
1: A bral si od nich všechno, co měli.
0: And was bringing to their parents.
1: A nosil to svým rodičům.
0: So the Narada came.
1: A přišel Narada.
0: And he came in that Valmiki. He caught him.
1: A ten Valmiki ho chytil.
0: And he wanted to take everything away.
1: A chtěl mu všechno vzít.
0: But first I will

0: kill you.
1: A říkal, no a napřed tě zabiju.
0: Fight with me.
1: Bojuj se mnou.
0: You are not giving me donation.
1: Nedáváš mi žádný milodar.
0: I will kill you and then take it.
1: A tak tě zabiju a pak si to vezmu
0: so
1: sám.
0: So sin.
1: Čili tak hřešil.
0: In humans generation.
1: V lidské generaci.
0: All time the cruelty.
1: Nás vždy provází krutost.
0: How many wars?
1: Kolik vedeme válek?
0: How many killing?
1: Kolik se zabíjí?
0: How many animals killed?
1: Kolik zvířat se zabíjí?
0: So Narada said.
1: Tak Narada řekl.
0: Do you know how many sin you are having over you?
1: Víš, kolik hříchů na sebe bereš?
0: For whom you are doing this?
1: Pro koho to všechno děláš?
0: She said, for my whole family.
1: A ten Valmiki říkal, dělám to pro celou svoji rodinu.
0: But you know, karma is only on you, not on your family.
1: Ale víš, že ta karma je jenom tvoje, že to není karma tvé rodiny.
0: I said, no, no. My father, my mother, my wife, all I do for them, so it's karma is on them.
1: A Valmiki říkal, ne, ne, já to dělám pro svoje rodiče a pro svoji ženu a děti, tak je to naše společná karma, my se podělíme.
0: No.
1: Ne.
0: You did.
1: Ty jsi to udělal.
0: Go and ask your parents.
1: Běž se zeptat rodičů.
0: Very clever man.
1: Tak to jsi nějaký chytrák.
0: I go to ask my parents, family,
1: já se půjdu
0: and you will run
1: away. A ty mezi tím utečeš.
0: So stupid I am not.
1: Takový hlupák nejsem.
0: He said no, is it true?
1: Narada říkal,
0: you can tie me on tree.
1: Tak mě tady přivaž ke stromu.
0: And you have your friends with you.
1: A máš sebou ty své.
0: They will not let you run away.
1: Přátelé a neuteču ti.
0: So he said okay.
1: Tak řekl dobře.
0: When he come to know the sin.
1: No, tak vlastně se dozvěděl, že hřeší.
0: This will come to you.
1: A když vy zjistíte, že vlastně ty hříchy půjdou
0: already na, he became weaker and weaker.
1: Na jeho hlavu, tak ho to začalo oslabovat.
0: When you walk through the forest,
1: když jdete lesem,
0: you are a strong man or a woman.
1: Silný muž nebo silná žena.
0: You are not afraid from anything.
1: Ničeho se nebojíte.
0: There's no ghost.
1: Žádní duchové v lese nejsou.
0: I have some weapons if there animals comes. Some
1: kdyby mě chtělo napadnout
0: tiger or something.
1: Zvíře, tygr nebo tak, tak mám zbraň.
0: I'm not afraid.
1: Ničeho se nebojím.
0: Yeah. So you go through the forest.
1: A tak jdete lesem.
0: No village near.
1: Blízko není žádná vesnice.
0: And you are going through the forest.
1: A vy procházíte lesem.
0: You're a strong man.
1: Jako silný muž.
0: And suddenly in one tree.
1: A najednou na tom jednom stromě.
0: The branches may be moving.
1: Se začnou pohybovat větve.
0: Other side somebody saying, ha, ha, ha, ha.
1: A na druhé straně zaslechnete takovýto smích.
0: Nothing.
1: A nic.
0: Come on.
1: Jen pojď.
0: The hairs of the hair are standing.
1: Začnete mít husí kůži.
0: Though he's a strong man.
1: I když jste silný muž.
0: But he got walking.
1: Ale jdete dál.
0: Then through the grass someone is walking.
1: Pak slyšíte, jak někdo kráčí travou.
0: And again someone is doing.
1: A zase zaslechnete ten.
0: Now what is happening?
1: A co se děje?
0: Your energy becoming less.
1: Připravuje vás to o energii.
0: The fear comes.
1: Přichází strach a ztrácí se vám
0: energie. You become weaker and weaker.
1: A vy jste slabší a slabší.
0: So if happens something with you.
1: Když se s vámi něco stane.
0: Don't lose your strength.
1: Tak neztrácejte tu svou sílu.
0: I will face you.
1: Řekněte si, klidně se postavím tváří v tvář tobě.
0: But in such a dark days,
1: jenomže v takové tmě,
0: you are alone.
1: Když jste sami,
0: so your thighs are a little bit big like this.
1: Začnou se vám chvět nohy.
0: The steps are uncertain.
1: A váš krok začne být nejistý.
0: And someone from backside.
1: A někdo ze zadu tleskne.
0: No one.
1: So tam není.
0: Slowly, slowly, our strength, our braveness is getting less.
1: A tak ta naše odvaha a statečnost a energie mizí.
0: Though there's no ghost, nothing.
1: I když víte, že žádní duchové nejsou.
0: It's your mind is playing with you.
1: Je to všechno vaše mysl, která se s vámi hraje.
0: Similarly, that Valmiki.
1: A podobně ten Valmiki.
0: When Narada told him.
1: Když mu Narada řekl.
0: About karma, this, that.
1: To o karmě, že padne na něj.
0: He became weaker.
1: Tak ho to oslabilo.
0: And he went home.
1: A šel domů.
0: Father.
1: Otče.
0: You know what I'm doing.
1: Ty víš, čím se živím.
0: Yes, son.
1: Ano, syn.
0: But father, I'm doing for you.
1: Ale víš, že to dělám pro tebe.
0: Will you share this sin with me?
1: Podělíš se se mnou o ten hřích?
0: No, my son, no, no.
1: Oho, synáčku, kde pak?
0: It is your duty.
1: To je tvoje povinnost.
0: It is your duty to take care of me, I'm your father.
1: Ty máš povinnost starat se o mě, protože já jsem tvůj otec.
0: So doesn't matter how you bring the food.
1: Je mi jedno, jak to jídlo obstaráš.
0: But it's your duty, my son.
1: Ale tvoje povinnost je mě obstarat potravu.
0: He goes to the mother.
1: Valmiki šel za matkou.
0: And mother also said, no, my son.
1: A i matka říkala, ne,
0: I love you.
1: Miluju tě.
0: You are my good boy.
1: Jsi můj hodný chlapeček.
0: But what you do is your karma.
1: Ale to, co ty děláš, tak to je tvoje karma.
0: Even I want to take your karma, but I can't give you my, I can't get the karma.
1: I kdybych si tu tvoji karmu chtěla vzít na sebe, tak to nejde.
0: And then he went to his wife.
1: A pak šel za manželkou.
0: And he said, of course not.
1: Manželka říká, no samozřejmě, že
0: what
1: ne.
0: What do you think?
1: Co si myslíš?
0: The wife was a little bit hard.
1: Manželka byla trošku taková tvrdá.
0: You will not help me, my love.
1: A ty mě nepomůžeš, miláčku?
0: No.
1: Ne.
0: For me doesn't matter if you die, I go to my family.
1: Když umřeš, tak se aspoň vrátím ke své rodině.
0: He became weaker and weaker.
1: Valmiki slábl a slábl.
0: He went from the Narada as a strong man.
1: Od Narady odcházel jako sila.
0: And he came back with a pale mouth.
1: A vrátil se celý pobledlý.
0: And he opened the roof.
1: A odvázal ho od toho stromu.
0: And said,
1: a řekl.
0: What can I do?
1: Tak co mám dělat?
0: There's only one. God.
1: Je jenom jeden, a to je
0: mantra.
1: Mantra.
0: What is that?
1: Co to je?
0: Your sin will go away.
1: No, pak tvůj hřích odejde.
0: You become great.
1: Budeš veliký.
0: So what?
1: Takže co?
0: So name of the god Rama.
1: Jméno Boha Rámy.
0: This is a very powerful mantra.
1: To je velmi mocná mantra.
0: Ram, Ram, Ram. So name of god Rama.
1: Boží jméno, jméno Boha Rámy.
0: Rama.
1: Rama.
0: But his tongue does not twist to the name of the god Ram.
1: Jenomže Valmiki nedokázal vůbec vyslovit to boží jméno.
0: His tongue is turning towards Mara. Means kill, killing, killing.
1: Měl ten jazyk nastavený tak, že se mu dařilo opakovat jenom mar, mar, což znamená zabít, zabít.
0: So he said, I cannot say.
1: Já to nedokážu říct.
0: I will kill, kill.
1: A pořád říká
0: Mara, Mara.
1: Mara, Mara, to je zabít, zabít.
0: He said, okay.
1: Dobře.
0: Continuously.
1: Pokračuj.
0: So after four times mara mara is ram ram.
1: Když budeš dostkrát opakovat mara mara, tak nakonec z toho vyjde
0: so
1: ram
0: ram. Ram ram ram ram ram ram ram ram ram ram became ram.
1: A tak se nakonec z toho mara stalo ram.
0: As the story said,
1: jak se
0: he went in samadhi.
1: V příběhu tak Valmiki vstoupil do samadhi.
0: Months and years.
1: A meditoval měsíce a roky.
0: And the termites put made house over his body.
1: Termiti se kolem jeho těla vystavili termitiště.
0: There was a hole of the snakes.
1: Dokonce si tam našel ukryt had.
0: But when he was in that state of the consciousness, his body could not cease.
1: Ale když byl v tom určitém stavu vědomí, tak vlastně nevnímal to svoje tělo.
0: Then he got the brahmagyana.
1: A tak získal brahmagyana.
0: And he woke up.
1: Pak se probral.
0: Then he wrote this holy Ramayana.
1: A sepsal celou svatou Ramayana.
0: So one of the most oldest scripture which was written.
1: Čili je to jedno z těch nejstarších sepsaných písem.
0: It was written ancient time.
1: V pradávných, starodávných.
0: Hundreds of thousand years.
1: Sta tisíce let je to.
0: And that is called Valmiki Ramayana.
1: A to je ta Valmikiho Ramayana.
0: And Valmiki became Trikaldarshi. He could see past, present and future.
1: A Valmiki byl Trikaldarshi, což znamená, že viděl minulost, přítomnost i budoucnost.
0: And when you get this state of the Trikaldarshi,
1: když dosáhnete tohoto stavu Trikaldarshi,
0: you should never and never use.
1: Tak byste ho nikdy neměli využívat.
0: If you know what was in past,
1: pokud víte, co bylo v minulosti,
0: don't tell.
1: Tak to neříkejte.
0: What's happening now,
1: to, co se děje teď,
0: don't tell.
1: To taky neříkejte.
0: And what will happen now to you in future,
1: a co se vám stane v budoucnosti,
0: don't tell.
1: To taky neříkejte.
0: Tell normal daily life.
1: Mluvte o normálních každodenních věcech.
0: But if you said I have siddhi,
1: když řeknete já mám siddhi,
0: then siddhi is gone,
1: tak to siddhi bude pryč.
0: And all the karmas of that others will come back to you.
1: A všechny karmy lidí kolem vás se sypou na vás.
0: The mouse fall in the cold water.
1: Když myš spadne do studené vody.
0: Far somewhere.
1: Někde daleko.
0: Till the mouse will come out is already become like ice.
1: A než se jí podaří vyškrábat se někde na břeh, tak je úplně
0: go back to the. Therefore, every spiritual person.
1: Každý duchovní člověk.
0: Never try to become I am the great.
1: Nikdy o sobě nehlásá, já jsem veliký.
0: I know everything.
1: Já všechno vím.
0: When you said I know everything.
1: Když řeknete já všechno vím.
0: Means zero.
1: To znamená
0: you
1: nulu.
0: Don't know everything.
1: Nevíte vůbec nic.
0: So this is the path.
1: To je cesta.
0: So Valmiki wrote.
1: A Valmiki napsal.
0: That scripture.
1: Napsal písma.
0: That's one of the most ancient literature.
1: A je to jedno z těch nejstarších.
0: And written in Sanskrit language.
1: Je to sepsané v sanskritu.
0: And that's why everywhere is Sanskrit was the first the Sanskrit.
1: Proto tím prvním jazykem těch písemných památek byl Sanskrit.
0: It is written, you can buy that book.
1: Můžete si tu knihu i koupit.
0: It is only in Sanskrit.
1: Ale je jenom v sanskritu.
0: Now people are changing or translating.
1: Teď to lidé překládají.
0: So you can buy that. It's very good.
1: Takže si můžete koupit i překlad, jsou to dobré překlady.
0: So the Tulsidas, he translate this from the Sanskrit to the local language.
1: A Tulsidas je ten, kdo toto přeložil ze sanskritu do místního jazyka.
0: So people can read properly.
1: Tak, aby si to běžní lidé mohli
0: to all are not educated in Sanskrit.
1: Protože ne všichni jsou tak vzdělaní, aby mohli číst sanskritu.
0: So that's Tulsidas then wrote this. That from the Balmiki.
1: Čili Tulsidas to vlastně převzal a přepsal od Balmikiho.
0: And some poems between he wrote.
1: A vložil do toho některé své básně.
0: Now, you know where I'm talking.
1: A víte, kde teď, o čem teď mluvím?
0: I did not forget what I want to tell you.
1: Nezapomněl jsem na to, o čem jsem chtěl vyprávět.
0: I'm coming to that point.
1: Vracím se zpátky k tomu bodu.
0: So, Tulsidas was it? House was it? Bank of river?
1: Tulsidas měl dům na břehu řeky.
0: And other side of the bank of river, there was one family with that Tulsidas' parents married with that girl.
1: A na druhém břehu byla Tulsidas čího rodina, dívka, se kterou ho oženili.
0: Okay, normally.
1: To je normální.
0: You know more than me how it marries.
1: Víte, jak to chodí v manželství.
0: And how you were happy together.
1: Víc než já. A oni prostě byli spolu šťastní.
0: But there was a tradition.
1: Ale byla taková tradice.
0: That girls doesn't go forever. She comes, she stays 1 month with the husband and husband family, then she goes back to her parent family, stay there 15 days or 2 months like this.
1: Tehdy podle tradice to bylo tak, že ta dívka, novomanželka, že byla třeba měsíc u manžela v jeho rodině, ale pak se třeba na 15 dní nebo na 2 měsíce vracela zpátky do své rodiny.
0: So you are not separated from parents.
1: Čili tak, aby jí to jako nevytrhlo od rodičů úplně.
0: But as a new young couple.
1: A byl to prostě mladý pár.
0: So Tulsidas' wife was in her parents' house.
1: A v té době zrovna byla ta jeho manželka u rodičů.
0: It's already 1 month.
1: A už uplynul měsíc.
0: So Tulsidas was very emotional.
1: A Tulsidas měl určité emoce.
0: And he wanted to see his wife.
1: A prostě stýskalo se mu po manželce. Chtěli
0: But
1: zase vidět.
0: Doesn't dare.
1: Jenomže se neodvažoval.
0: The parents, what parents will say?
1: Říkal si, co na to řeknou rodiče?
0: And what her parents will say?
1: Moji rodiče a co na to řeknou její rodiče?
0: So one day.
1: A tak jednoho dne.
0: After sunset.
1: Když zapadlo slunce.
0: He jumped in the river.
1: Skočil do řeky.
0: To cross the river and go to that village.
1: Chtěl jí přebrodit a dostat se do té vesnice.
0: And there was a dead body. Flowing in the water.
1: Manželky, jenomže zrovna v té řece bylo byla
0: and he
1: mrtvola,
0: thought it's wood.
1: Která plula okolo a on si myslel,
0: so
1: že to je kláda.
0: Lie on it and was flowing.
1: Tak si na tu mrtvolu lehl, jako kdyby to byla kláda a myslel si, že takhle.
0: He was blind.
1: Takhle propluje na druhý břeh.
0: Of emotion.
1: Byl úplně zaslepený těmi svými emocemi.
0: He only wanted to see his wife, nothing else.
1: Myslel jenom na to, jak chce vidět tu svoji ženu a nemyslel na nic jiného.
0: He crossed the river.
1: Tak přeplul řeku.
0: And about it was 11 o'clock in the night.
1: Bylo tak zhruba 11 v noci.
0: Now he ashamed to go through the door.
1: Jenomže
0: what will my parents in law will tell?
1: Se ostýchal vstoupit dovnitř, protože si říkal, co ten můj tchán z tchýní na to budou říkat.
0: They will say, why you didn't come daytime?
1: Budou říkat, proč jsi nepřišel za dne?
0: Why you are so wet?
1: A proč jsi tak mokrý?
0: It's your house. Come daytime.
1: Vždyť je to tvůj dům, tak přijď za dne.
0: So he went from back side of the house.
1: A tak šel zadem.
0: Like many stories you have in your farm's house.
1: Znáte, asi máte takové podobné příběhy.
0: In every world it's like that.
1: Na celém světě existují podobné historky.
0: And he went from behind with one ladder.
1: Takže šel ze zadu a šplhal po žebříku nahoru.
0: And he comes to her room.
1: A přišel až teda do pokoje té své ženy.
0: And she put the light,
1: a ona
0: candle.
1: Rozsvítila svíčku.
0: And said, my dear, in this midnight and so cold.
1: A říkala, miláčku, ty jsi přišel.
0: How did you come?
1: V noci a v takové zimě, jak jsi
0: Why
1: se sem
0: dostal.
1: Come
0: daytime?
1: Proč jsi nepřišel za dne?
0: He said, I love you so much.
1: On říkal, já tě tak moc miluju.
0: I can't resist.
1: Už jsem to nemohl vydržet.
0: And she said,
1: a ona říkala,
0: my dear,
1: můj milý,
0: that must love you, love me.
1: Tak jak mě teď miluješ?
0: If you could have loved that much to God,
1: kdyby si tolik lásky měl pro Boha,
0: you will be great.
1: Tak by si byl už veliký.
0: And you know how the boys are?
1: Víte, jak je to s chlapci?
0: So, he had ego.
1: Měl ego.
0: I will not see you anymore.
1: Tak už tě nechci vidět.
0: And he went away.
1: A odešel.
0: And then he begins to write the what you call the Ramayana.
1: A pak začal sepisovat Ramayana.
0: Main aapko baad phone karunga, live pravachan ho raha hai. So that he begins to write, and he said, I will never see the face of a woman.
1: Tak začal sepisovat Ramayanu a říkal si, už nechci vidět žádnou ženskou tvář.
0: And so he had one nice hut.
1: Měl takovou chatrč hezkou.
0: He made a sadhana.
1: Tam se věnoval sádhaně.
0: Very much.
1: Hodně.
0: And then he wrote the Ramayana from the Valmiki.
1: A sepsal tu svoji Ramayanu.
0: He wrote in other language.
1: V tom běžném jazyce.
0: So that what I'm telling you,
1: to, co vám říkám,
0: the karmic,
1: tak to je karmické.
0: And certain things, we don't know where we are running, where we are going.
1: Nevíme, kam nás to vede, nevíme, kam běžíme.
0: Of
1: kam
0: course,
1: směřujeme.
0: We should do everything.
1: Samozřejmě, že
0: we love our parents very, very, very much.
1: Všechno dělat, milujeme svoje rodiče.
0: Love your partners very much.
1: Milujeme své partnery.
0: Don't divorce.
1: Nerozvádějte se.
0: And but you have to be loving to the partner.
1: Ale musíte toho partnera opravdu milovat.
0: And nowadays, partner means a partner.
1: Dneska partner, to je slovní hříčka.
0: The partner becomes a partner.
1: Je spíš o oddělení.
0: Separating.
1: Partneři se oddělují.
0: So, this is a situation.
1: Taková je situace.
0: Karma.
1: Taková je karma.
0: So, doesn't matter how we are.
1: Ať jsme, jak jsme.
0: But we shall continue our spiritual path.
1: Měli bychom pokračovat na naší duchovní cestě.
0: Very soon we are gone.
1: Velice brzo budeme pryč.
0: We have here pain.
1: Tady nás píchá.
0: We have here pain.
1: Tady nás bolí.
0: We have here pain.
1: Tady nás bolí.
0: Here pain.
1: Tady nás bolí.
0: Walking like this.
1: Chodíme takhle.
0: When we were about 1 year old or 1.5 year old.
1: Když nám byl rok, rok a půl.
0: We were going on the four.
1: Tak jsme chodili po čtyře.
0: Two legs and two hands.
1: Měli jsme dvě nohy, dvě
0: ruce. And when we are old, we will again come to the four legs.
1: A když budeme staří, tak také se budeme belhat o čtyřech.
0: We can't get up like this.
1: A už nebudeme se moc napřímit.
0: We said, oh, moment. All four.
1: Budeme říkat moment a opírat se.
0: Again, we are there where we began.
1: Zase budeme zpátky tam, kde jsme začínali.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So, my dear.
1: Takže, moji milí.
0: In any situation.
1: V každé situaci.
0: We should do our sadhana.
1: Bychom se měli věnovat své sadhaně.
0: Our mantra.
1: Mantře.
0: And be positive.
1: A být pozitivní.
0: Never think that I am the wise one.
1: Nikdy si nemyslete, já jsem tady ten moudrý.
0: No.
1: Ne.
0: There is many, many who knows much better than us.
1: Je mnoho lidí, kteří to ví lépe než my.
0: Trikal Darshi is different.
1: Trikal Darshi je něco jiného.
0: So don't open your that eye, third eye, to see your past, present and future.
1: Ani neotvírejte to třetí oko, abyste viděli minulost, přítomnost, budoucnost.
0: So Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno
0: Good
1: nejlepší.
0: Evening.
1: Hezký večer.
0: Deep Nan Bhagwan Ki. Dev Purisha Mahadeva. Sadguru Swami Madhvaranji Bhagwan Ki. Alak Puriji Mahadeva Ki. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om.
2: DJ.

0: केवलम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम शलकपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद प्रजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद प्रजी गुरुदेव की जय। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdravení vesmírnému já.
0: Salutations to Shri Lakpurji Siddhapit Parampara.
1: Pozdravení Shri Alakpurjiho Siddhapit Parampara.
0: My dhanvat pranam to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Puriji.
1: Moje uctivé pozdravení Jeho svatosti Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramhansovi Svamijimu.
0: Om Namo Narayan and Hari Om to all the sannyasis.
1: Om Namo Narayan and Hari Om všem sannyasinům.
0: Good evening and Hari Om to all of you present here and watching through Swamiji TV.
1: Dobrý večer vám všem, kdo jste tady přítomní a kdo se díváte přes Swamiji TV.
0: I had already my part in the morning, so today in the evening we will talk.
1: Já už jsem měl přednášku dopoledne dnes, takže je řada na Vivek Purijim.
0: But you know we can't skip this.
1: Ale víte, že nemůžeme vynechat tady to učení.
0: So we will do this and then we will see what Vivek Purijim will give you.
1: Takže napřed tohle.
0: Shri Gurubhyo Namaha Hari

0: हृताभ्यां पदाहृताभ्यां पदाहृताभ्यां पदाहृताभ्यां पदाहृताभ्यां पदाहृताभ्यां पदाहृताभ्यां नालिकानिकाशपदाहृताभ्यां नालिकानिकाशप्रदाहृताभ्यां नालिकानिकाशपदाहृताभ्यां नालिकानिकाशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादि नानाविमोहादि नानाविमोहादि नानाविमोहादि नानाविमोहादि नानाविमोहादि नानाविमोहादि नानाविमोहादि नानाविमोहादि निवारिकाभ्यां निवारिकाभ्यां निवारि निवारिकाभ्यां निवारिकाभ्यां निवारिकाभ्यां निवारिकाभ्यां निवारिकाभ्यां निवारिकाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नालिकानिकाशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नालिकानिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकां नमज्जनाभीष्ट नमज्जनाभीष्ट नमज्जनाभीष्ट नमज्जनाभीष्ट नमज्जनाभीष्ट नमज्जनाभीष्ट नमज्जनाभीष्ट नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्यां ततिप्रदाभ्यां ततिप्रदाभ्यां ततिप्रदाभ्यां ततिप्रदाभ्यां ततिप्रदाभ्यां ततिप्रदाभ्यां नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्यां नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्यां नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्यां नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालिकानिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालिकानिकाशपदाहृदाभ्यां नमज्जनोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम. So, for those of you who are writing, please write.
1: Kdo si píšete, tak si prosím pište.
0: Salutations to the sandals of my guru.
1: Pozdravení sandálům mého gurua.
0: Salutations to the sandals of my guru.
1: Pozdravení sandálům mého gurua.
0: Which attracts us.
1: Který nás přitahuje.
0: To lotus-like feet of our guru.
1: Které nás přitahují k lotosovým nohám gurua.
0: Which attracts us.
1: Které nás přitahují.
0: To lotus-like feet of our guru.
1: K lotosovým nohám gurua.
0: Which cures us.
1: Které nás uzdravují.
0: Of the unwanted desires.
1: Od nechtěných tužeb.
0: Which cures us.
1: Které nás uzdravují.
0: From the unwanted desires.
1: Od nechtěných tužeb.
0: And which helps.
1: A které pomáhají.
0: Fulfill the desires of those who salute.
1: Naplňovat touhy těch, kdo je zdraví.
0: And which helps to fulfill the desires of those who salute.
1: A kdo pomáhají naplňovat touhy těch, kdo je zdraví.
0: Salutations to the sandals of my guru.
1: Pozdravení sandálům mého gurua.
0: Which attracts us to the lotus-like feet of our guru.
1: Které nás přitahují k lotosovým nohám gurua.
0: Which cures us of the unwanted desires.
1: Které nás léčí od nechtěných tužeb.
0: And which helps fulfill the desires of those who salute.
1: A pomáhají naplňovat tužby těch, kdo ho zdraví.
0: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahinmahisha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om shri dipnarayan bhagavan ki jai devadatya devasharmadev ki jai shri dipnarayan bhagavan ki jai hindu dharam samrat paramahansa sri madhavanand praja satgurudev bhagavan ki jai vishwaguru mahamandaleshwar paramahansa sri maheshwaranand praja gurudev ki jai har namah parvati pataye har har mahadev shambho.
2: Pranam Gurudev.
1: Pranam Gurudevo.
2: Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, milí bratři a sestry.
2: Today is so nice to see you near.
1: Dneska je tak hezké, že vás vidím blízko.
2: It is nice to see you very near, not half kilometer far and that you are sitting.
1: Je hezké, že jste blízko a ne ve vzdálenosti půl kilometru.
2: And it's much better energy to feel.
1: A je to mnohem lepší energie, která se
2: all
1: dá vnímat.
2: More closer now to the Abba Mandal of our Gurudev.
1: A jsme také blíž Gurudevovi.
2: Today they come to my mind one story.
1: Dnes mi přišla na mysl jedna historka.
2: Because during the morning Swamiji where with other people go to the little not horse riding but coach and you know this with the horse this chariot carriage yes.
1: Protože Swamiji se jel ještě s dalšími lidmi projet na koních, na povoze s koňmi.
2: And it was the old way of transport.
1: A byl to takový starý způsob dopravy.
2: Two horses.
1: Mít dva koně.
2: And approximately 10-12 people.
1: A tak 10-12 lidí.
2: Poor horses.
1: Chudáci koně.
2: But in that moment I remember one nice story.
1: Ale v tu chvíli jsem si vzpomněl na jeden hezký příběh.
2: That was one big family.
1: Byla jedna veliká rodina.
2: Approximately same quantity, 12 people, lot of children, lot of stuff, everything in the one this chariot.
1: A byla to zhruba stejně velká rodina, nějakých 10-12 lidí, měli spoustu dětí a spoustu věcí a všechno to vezl ten jeden povoz.
2: And that was some nomad.
1: Byla to taková rodina nomádů.
2: What means they are traveling from here to there?
1: Kteří putovali

0: Ale odpoledne?
1: Dog was tired.
0: Byl ten pes už unavený.
1: And also sun became strong.
0: A také slunce bylo silnější.
1: And that dog slowly come under the this chariot.
0: A tak ten pes zalezl jakoby pod ten povoz.
1: And whole day running.
0: Celý den pobíhal.
1: Tired.
0: Byl unavený.
1: Thirsty.
0: Měl žízeň.
1: He started to think.
0: A začal přemýšlet.
1: This human.
0: Tyhle ti lidé.
1: Torturing me.
0: Ty mě trápí.
1: Look. So big chariot.
0: Podívejte se, jak je to veliký ten povoz.
1: How many people up?
0: A kolik lidí na něm sedí?
1: And this stuff.
0: A kolik toho mají sebou?
1: And everything I am carrying on my back.
0: A to všechno nesu na svém hřbetě.
1: And you know how a dog is looking when he's tired.
0: Víte, jak
1: the tongue is.
0: Pes vypadá, když je vyčerpaný, jak mu visí jazyk s tlamy.
1: Really, they are torturing me.
0: A ty mě tak mučí.
1: No, I will not anymore carry all this stuff. Even two horses I am carrying.
0: Ale už to nevydržím a už to neponesu. A dokonce i ty koně abych nesl.
1: No, I will stop.
0: Teď s tím končím.
1: And after few kilometers.
0: A po několika kilometrech.
1: He decided to stop.
0: Se rozhodl, že zastaví.
1: Now they will see when I am not carrying them how is the hard to walk.
0: Teď uvidí, když už je nebudu nadnášet, jak těžké to pro ně bude.
1: And he stopped.
0: A zastavil.
1: But chariot continued to go.
0: Ale povoz jel dál.
1: Usually there is our situation.
0: To je obvykle situace, ve které jsme.
1: That we also think, oh, how many things I am doing.
0: Taky si říkáme, kolik toho všeho dělám.
1: And that is not only problem with the dog and with us.
0: A není to problém jenom se psem a s námi.
1: Same story is in the Ramayana.
0: Stejný příběh je totiž i v Ramayáně.
1: When great Hanumanji.
0: Když ten veliký Hanumanji.
1: In the one moment sit and start to think.
0: Se v jednu chvíli posadil a začal přemýšlet.
1: Yes. I do a lot of things.
0: Dělám toho opravdu hodně.
1: I found a Sita.
0: Našel jsem Situ.
1: I fly to found the cure.
0: Zaletěl jsem tam, abych našel ten lék.
1: For the Rama and Lakshman.
0: Pro Rámu a Lakshmana.
1: Bridge also.
0: Taky ten most.
1: Everything I do.
0: V podstatě všechno dělám já.
1: Look, really, Rama was here.
0: Vážně, Rama byl tady.
1: But I do.
0: Ale fakticky to dělám já.
1: And in that moment.
0: A v tom okamžiku.
1: He was sitting near the Ram.
0: Seděl poblíž Rámy.
1: Ram immediately recognized the thoughts of the Hanumanji.
0: A Rama okamžitě spozoroval ty Hanumánovy myšlenky.
1: And what to tell in that moment?
0: A co v tu chvíli říct?
1: First you start with the compliment.
0: Napřed začnete chválit.
1: Oh, you great.
0: Oh, jsi tak veliký.
1: You make really so much for me.
0: Opravdu toho pro mě děláš tolik.
1: But I have one task more for you.
0: Ale mám pro tebe ještě jeden úkol.
1: Yes.
0: Ano.
1: Please give this ring.
0: Prosím tě, dej tady ten prsten.
1: To the one sage.
0: Jednomu mudrci.
1: And that sage was very far, far on the Himalaya.
0: A ten mudrc byl zrovna daleko v Himalajích.
1: And it is very hard to reach that area.
0: A v místech, které byly velmi těžko dostupné.
1: But you are mighty Hanuman, you are able to do this.
0: Ale ty jsi ten mocný Hanuman a ty to dokážeš.
1: And he said, yes, my lord, I will do for you.
0: Řekl, ano, můj pane, pro tebe to udělám.
1: He took the ring.
0: Vzal si prsten.
1: And he was traveling.
0: A vydal se na cestu.
1: It was really hard to reach
0: bylo
1: that rishi.
0: Toho rishiho bylo opravdu velmi těžké se k němu
1: and
0: dostat.
1: And finally he reached to the rishi.
0: Ale nakonec byl u něj.
1: He bowed down to the rishi.
0: Sklonil se před ním.
1: And

0: gave the ring from the Rama.
1: A předal mu Rámův prsten.
0: Rishi said, it put in the some veil.
1: A Rishi se na něj podíval a odhodil ho do nějaké nádoby.
0: Imagine yourself.
1: Tak představte si sami sebe.
0: Anger start.
1: Jak ve vás začne.
0: And Hanuman was really with the great fire inside.
1: Se vzmáhat zlost a v Hanumanovi to hodně hořelo.
0: How is possible?
1: Jak je to možné?
0: That is a ring from the Ram and you just throw down.
1: Vždyť je to prsten od Rámy a ty jsi ho jenom tak odhodil?
0: And also that sage.
1: A taky.
0: So that is a Hanuman little shake it.
1: A tak taky ten Rishi viděl, že vlastně ho tam posílá Ráma,
0: and he
1: že
0: said, yes, always in that moment what Swamiji teach us when somebody with such emotion come to you. Yes, okay.
1: A že se v Hanumánovi začínají zvedat ty emoce, tak se ho snažil tak jako uklidnit, tak jako s vámi, že to s náma dělá.
0: I make a mistake.
1: Ano, to jsem teda udělal chybu.
0: Please give me once more that ring to see.
1: Prosím tě, tak dej mi ten prsten ještě jednou, ať se na něj dobře podívám.
0: And Hanumanji put the hand inside.
1: A Hanumanji tam vložil ruku.
0: And he feel that is not any. That is not only one ring.
1: A nahmatal, že tam není jenom jeden prsten.
0: But so many rings inside.
1: Ale že je tam spousta prstenů.
0: And he put out.
1: A vyndal hrst.
0: And opened the fist. And he saw that is inside 10-20 same rings.
1: A když rozevřel pěst, tak viděl, že tam je 10 stejných prstenů.
0: And suddenly, what is this?
1: A co to teda je?
0: And sage, this Rishi said to him, every time when Vishnu incarnate on the earth.
1: A ten Rishi mu řekl, pokaždé, když se Vishnu inkarnuje na zemi.
0: He give me token of the appreciation, love, ring.
1: Tak mi na znamení své lásky a úcty předává prsten.
0: In that moment, Hanuman realize.
1: A v tu chvíli se Hanuman uvědomil.
0: What is very important also for us to understand.
1: To, co je i pro nás velmi důležité, abychom pochopili.
0: That was so many before us.
1: Že bylo,
0: and it will be so many after us.
1: Bylo mnoho takových před námi a bude mnoho takových po nás.
0: And that dog was thinking I am a doer.
1: A ten pes si myslel, to dělám já.
0: And finally he was disappointed.
1: A nakonec byl zklamaný.
0: Because if we think I am a doer, without me this world will stop.
1: Protože když si myslíme, to všechno je na mě, já to dělám a beze mě by se to všechno zastavilo.
0: Everything is working only because of me.
1: Všechno funguje jenom díky mně.
0: That chariot is going only because of me.
1: Ten celý povoz jede jedině díky mně.
0: I am a great organizer.
1: Já jsem veliký organizátor.
0: No.
1: Tak ne.
0: Only what is important for us.
1: To, co je jedině pro nás důležité.
0: To understand and to pray, to be the tool.
1: Abychom rozuměli tomu, že jsme jenom nástrojem a abychom se za to modlili.
0: And we are something like a hammer.
1: Jsme něco jako kladivo.
0: And hammer is happy.
1: A kladivo je šťastné.
0: When somebody took and work with that hammer.
1: Když ho někdo vezme do ruky a pracuje s ním.
0: Because with that hand, hammer is just sitting somewhere in the corner.
1: Protože bez té ruky by se to kladivo jenom někde povalovalo v rohu.
0: And always be aware that and pray, please God.
1: A buďte si toho vědomi a modlete se za to, prosím
0: give
1: Bože.
0: Give me opportunity.
1: Dej mi příležitost.
0: Give me chance to be your tool.
1: Dej mi možnost být tvým nástrojem.
0: Because in that moment when you are a tool of divine force,
1: protože v tu chvíli, kdy se stanete nástrojem té božské síly,
0: in that moment that divine force is flowing through you,
1: v tu chvíli ta božská síla proudí skrze vás,
0: and you feel completely different,
1: a vnímáte to úplně jinak.
0: You know this? Yes.
1: Víte to, znáte to?
0: When you are leading yoga class,
1: když vedete kurz jogy,
0: when you start naham karata prabhudip karata mahaprabhudip karata hikevalam,
1: a začnete,
0: and you start yoga class,
1: začnete touto mantrou, začnete lekci,
0: maybe on the beginning of yoga class you feel, oh my god,
1: no, možná na začátku té lekce cítíte něco jako oh můj bože,
0: but after yoga class,
1: ale když hodina skončí,
0: you feel full of the energy,
1: tak se cítíte nabití energií.
0: Why? Because
1: proč?
0: You said naham karta.
1: Protože jste řekli to naham karta.
0: And in that moment you pray, please God, please Mahaprabhuji, please Ishta Devata, what you have.
1: Protože v tu chvíli se modlíte, prosím Guru Devo, prosím Mahaprabhuji, prosím Ishta Devato, takový, jakého máte.
0: Please give me opportunity.
1: Dej mi příležitost,
0: to serve,
1: abych mohl sloužit,
0: to be a tool,
1: abych byl nástrojem.
0: And in that moment, that divine energy flows through you.
1: A v tu chvíli ta božská energie pak proudí skrze vás.
0: It is not only leading yoga class.
1: A netýká se to jenom vedení lekcí jogy.
0: Any seva.
1: Je to
0: any karma yoga.
1: Seva, jakákoliv karma yoga.
0: But it's very important to be invisible.
1: A je velmi důležité být neviditelný.
0: Because if you are visible,
1: protože když jste viditelní,
0: and you do some good karma,
1: a děláte nějakou dobrou karmu,
0: and you expect that you will gain some nice paper with your name,
1: a získáte, předpokládáte, že získáte nějaký hezký papír se svým,
0: and you put on the wall in your office,
1: jménem, nějaký diplom, který si pak vystavíte na zeď,
0: and that everybody who enter in that room see immediately this paper,
1: a každý, kdo vstoupí do té místnosti, tak pak hned uvidí ta vaše papírová ocenění,
0: somehow you are stand in front of this paper,
1: tak dokonce i si třeba stoupnete tak, aby jste byli u toho diplomu a byl vidět,
0: we lose everything,
1: a tím všechno ztrácíme.
0: Because of that is nicely said in the Bible.
1: Protože o tom se krásně mluví v Bibli.
0: When you pray, when you fasting.
1: Když se postíš,
0: make that you have nice hair, they said put oil in the hair.
1: Tak tam se říká, když se člověk postí, tak by si měl naolejovat vlasy.
0: What means you look good.
1: Aby vypadal dobře.
0: You look great.
1: Vypadáte skvěle.
0: And what we are doing?
1: A co děláme?
0: Awesome, we put this hook.
1: Taky si tam dáváme ten háček.
0: Because we want that everybody see that is something happen.
1: Protože chceme, aby všichni viděli, že se něco děje.
0: What is with you? Nothing.
1: Co je s tebou? Nic.
0: You know, that play.
1: Znáte tu hru.
0: That is the common play.
1: Je to běžná hra.
0: Nothing, but I will tell you.
1: No, nic, ale řeknu ti to teda.
0: I'm fasting.
1: A postím se.
0: Why?
1: Proč?
0: Why everybody needs to know that you are fasting?
1: Proč každý musí vědět, že se postíte?
0: That is your private thing.
1: To je vaše soukromá osobní věc.
0: But I am better than you.
1: Ale já jsem lepší než
0: ty. I am fasting and you.
1: Já se totiž postím a ty?
0: And also they said, when you pray,
1: a taky se říká, když se modlíš,
0: go in your room and close your room.
1: Tak běž k sobě do pokoje a zavři se.
0: Not because you are scared that somebody will see you.
1: Ne, protože se bojíte, aby vás někdo náhodou neviděl.
0: Or you are ashamed of that.
1: Nebo že byste se styděli za
0: no,
1: to.
0: No, we are not ashamed about this.
1: Ne, za to se nestydíme.
0: But if you do openly,
1: ale když to děláte jakoby otevřeně,
0: you are showing.
1: Tak to děláte jakoby na odiv. Ukazujete to.
0: Last time.
1: Minule.
0: When we fly to India.
1: Když jsme letěli do Indie.
0: I saw one girl.
1: Tak jsem viděl jednu dívku.
0: In this I will not say the hippie dress, but I will say in this new age dress what you first want to wash.
1: A měla
0: completely
1: takové
0: her and dress.
1: Oblečení ne úplně jako hippie, ale takový new age obleček. A měla jsem chuť jí ho vyprát a jí taky umít.
0: And on the terminal.
1: A bylo to na terminálu,
0: where we wait,
1: kde jsme čekali.
0: She put on the floor mobile phone.
1: A ona si tam dala na zem mobil.
0: And starts to lead yoga class for the people online.
1: A začala vést kurz jógy online.
0: And in that moment I was thinking, oh my God.
1: A v tu chvíli jsem si pomyslel, o můj Bože.
0: If I will not know Vishwaguruji.
1: Kdybych neznal Vishwagurujiho.
0: And nothing about Sri Alakpuriji, Siddha Pit, Parampara, about yoga and daily life.
1: A nevěděl nic o Parampara a nic o józe v denním životě.
0: Only that I will see.
1: A viděl bych jenom tady to.
0: Yoga will not be for me.
1: Tak bych si řekl, yoga není nic pro mě.
0: Because that is not yoga.
1: Protože tohle ale není yoga.
0: That is some showing.
1: To je taková show.
0: That is some ego trip.
1: Je to taková cesta ega.
0: And that is not our path.
1: A to není naše cesta.
0: Always be aware of Hanumanji.
1: Vždycky si buďte vědomi Hanumanjiho.
0: When he realized that a lot of and so many was before him.
1: Když si uvědomil, kolik jich bylo před ním.
0: And so much will be after him.
1: A kolik jich bude po něm.
0: And only pray for grace.
1: A jenom se
0: modlil
1: pro milost a pro to veliké štěstí.
0: To get opportunity to be the tool.
1: Abychom měli abychom dostali tu příležitost být nástrojem.
0: And what in the beginning, in the moment when Hanumanji had such idea?
1: A na tom začátku, když to všechno napadlo Hanumanjiho,
0: Rama immediately saw this.
1: Tak to Rama hned viděl.
0: And he gave the cure.
1: A hned to léčil.
0: Sometimes cure is not pleasant.
1: Někdy ta léčba není příjemná.
0: Because they said on the Latin.
1: Protože v latině se říká.
0: I will not talk on the Latin.
1: Já neřeknu to latinsky.
0: But they said that the bitter thing is curing and sweet is making that you become ill.
1: Ale význam toho řečení je, že hořké léčí a sladké způsobuje nemoci.
0: Yeah. And that is the one of the rule. Usually the medicine is not sweet.
1: A to je takové pravidlo, že obvykle ty léky nejsou sladké.
0: Medicine is usually not so pleasant.
1: Lék obvykle nebývá úplně příjemný.
0: But we need.
1: Ale je potřebný.
0: And Gurudev is what Swamiji said. Not others. That Gurudev can function like a spoon.
1: A Swamiji řekl, že Gurudev funguje jako lžička.
0: Today we talk about coffee in the one moment.
1: Dnes jsme mluvili o kávě.
0: And when you have a Turkish coffee, not that espresso, but Turkish coffee.
1: A když máte Turka, kávu s logrem,
0: you have, if it's good coffee,
1: když je to dobrá káva,
0: you have two fingers of the mud down.
1: Tak dole je té usazeniny kávové na dva prsty.
0: And if you wait, you will have a clear coffee up and mud down.
1: A když si dost počkáte, tak budete mít nahoře tu výbornou kávu a ta usazenina, logr, zůstane dole.
0: But guru is spoon.
1: Ale guru je

0: jako ta lžička.
1: And little stir.
0: Která to trochu promíchá.
1: And in that moment you realize that you have a lot of this.
0: A v tu chvíli si uvědomíte, že tam máte
1: in your mouth.
0: V podstatě takové bláto v puse.
1: And thank you for that, Vishwaguruji.
0: Děkujeme za to, Vishwaguruji.
1: It is not pleasant when you are steering us inside.
0: Protože to není to nic příjemného, když nás tak vnitřně mícháš.
1: The medicine is not pleasant.
0: Lék není příjemný.
1: But we know that we need medicine.
0: Ale víme, že ho potřebujeme.
1: And I always say that is a completely normal if we are angry.
0: A vždycky říkám, že je docela přirozené, normální, že jsme rozčilení.
1: Oh my God, I am angry. Oh, I have a bad thoughts. Yeah, it's normal.
0: Neříkejte si, to je strašné, že se zlobím a že mám špatné myšlenky. To je úplně normální.
1: We are near the centrifug.
0: Jsme blízko centrifugy.
1: And the function of centrifug is making.
0: Ta základní funkce centrifugy je odstřeďovat.
1: Yes, in the washing machine. Když how you will wash your dirty laundry?
0: Když si vezmete pračku, tak jak se tam pere špinavé prádlo?
1: You need to put the detergent.
0: Musíte tam dát nějaký prací prostředek.
1: You have mantra.
0: Máte mantru.
1: You have blessing, you have everything, but needs all the time.
0: Máte požehnání, ale je potřeba to tam důkladně promíchat.
1: And I think that our laundry is not happy when it's in the washing machine.
0: A myslím si, že ani to prádlo není úplně šťastné, když zrovna se pere v pračce.
1: But after that they have so nice smell.
0: Ale potom tak krásně voní.
1: But it's one problem.
0: Ale je v tom jeden problém.
1: Paramhans Yogananda said very nicely.
0: Paramhans Yogananda to velmi hezky řekl.
1: When you have a nice coat.
0: Když máte hezký kabát.
1: You know, in the previous century, this heavy coat.
0: Víte, že v tom minulém století se nosily takové těžké,
1: like,
0: velké.
1: Yes, like Guruji, yeah?
0: Kabáty.
1: And you have such coat.
0: Jako Guruji nosil takový těžký
1: and
0: kabát.
1: And you enter in the, like in Vienna, in previous century, this coffee, this cafe, yes, cafe or something. Yes.
0: A vstoupíte do nějaké takové kavárny.
1: Kavana, yes. And people are, especially in that time, smoking and reading the newspapers.
0: Kde lidé zvlášť dřív kouřili a četli noviny.
1: You just enter in.
0: Tak jenom vstoupíte dovnitř.
1: And immediately go out.
0: A okamžitě můžete jít ven.
1: But your coat will weeks and weeks have the smell of the cigarette.
0: Ale v tom kabátě vám ulpí na týdny jakoby zápach cigaret.
1: And that is the our life.
0: A to je náš život.
1: What Vishwaguruji said?
0: Co říkal Vishwaguruji?
1: If you see some muddy lake.
0: Když vidíte nějaké jezero, které je plné bláta.
1: And even you are not throwing the stones inside.
0: Tak i když do toho rybníka nebudete házet kameny.
1: What means you are not making anything bad.
0: To znamená, neděláte nic špatného.
1: But you are near that lake.
0: Ale jenom se přiblížíte k tomu rybníku.
1: And you know that the lake, such kind of the lake, make the methane, this gas.
0: Tak víte, že z takových těch stojatých vod vlastně se uvolňuje metan, různé plyny.
1: And sometimes look like when you are cooking the polenta.
0: A někdy ten metan tak jako vybublává, vybuchuje, jako když vaříte polentu.
1: And make blup.
0: Dělá to přesně tady to.
1: And if you are near,
0: a když jste hodně blízko,
1: that blup will make dirty to you.
0: Tak jak to jakoby vyvře, tak vás to zacáká.
1: And few days ago we talk about ahimsa.
0: Před pár dny jsme mluvili o ahimse.
1: And we talk about great soul, great Pitaji Bhishma.
0: A mluvili jsme o té veliké duši, o Bhíšmovi.
1: They said that he was all the time in the white dress.
0: A o něm se říká, že neustále nosil bílý oblek.
1: That is also symbolically why.
0: A to je také symbolické. Proč?
1: And Vishwaguruji explained
0: Vishwaguruji.
1: That it means that our life is something like a coal mine.
0: Nám to vysvětloval tak, že náš život je něco jako taková uhelný důl.
1: And we need to come in that cold mind, in the white dress.
0: A my musíme do té sluje uhelné vstoupit v bílém oblečení.
1: And when we go out of that cold mind, our dress remain white.
0: A když z toho dolu budeme vycházet, tak, aby to naše oblečení zase bylo čisté, bílé.
1: That is also in Bhajan of Kabirdas, about Chaudhariya.
0: Také je to v Kabirdasově Bhajanu.
1: For that is not easy.
0: Není to nic snadného.
1: Here, this 3 weeks of seminar, darshan, satsangs.
0: V průběhu těch 3 týdnů, kdy jsme tu měli seminář, darshan, satsangi.
1: Everybody of us was in the washing machine.
0: Tak jsme všichni do jednoho byli v takové pračce.
1: And now is important that this white dress.
0: A teď je důležité, aby ten náš to bílé oblečení.
1: We try to keep as long as is possible.
0: Jsme se snažili udržet bílé, co nejdéle to půjde.
1: And thank you for that, Vishwaguruji.
0: Děkujeme ti za to, Vishwaguruji.
1: That we know.
0: Že víme.
1: That is important because so many people in the world is living.
0: Že víme, že to je důležité, protože na světě žije mnoho lidí.
1: Without knowledge, without at all thinking about what we are talking here.
0: Bez tohoto poznání lidí, kteří vůbec netuší, o čem tady vlastně mluvíme.
1: And to get opportunity to hear something about this.
0: A abychom vůbec získali tu možnost něco takového si poslechnout.
1: It is wow, so great thing.
0: Tak už to je úžasné.
1: And especially when we try to do something.
0: A zvlášť když se pak na základě toho snažíme něco udělat.
1: It is excellent.
0: Tak je to vynikající.
1: And because of that, don't be I'm not good, I'm bad. No.
0: A proto si neříkejte, ale já jsem hrozný, já za nic nestojím. Ne.
1: You want to do something for yourself.
0: Chcete udělat něco pro sebe.
1: And when you do something for yourself,
0: a když uděláte něco pro sebe,
1: immediately that will have so big impact for the society.
0: Tak to bude mít okamžitý vliv na celou společnost.
1: Because I know in the previous time.
0: Já vím, že dřív.
1: I hear so many times, oh, I can't enter in the public transport.
0: Jsem slýchával, jak lidé říkají, já ani nemůžu vlíst do dopravního prostředku žádného.
1: People are so negative.
0: A lidé jsou tak negativní.
1: Oh, that is the rakshasa around me.
0: Jsou jako kdyby to byly rakshasové kolem mě.
1: It means that we are not yogi.
0: To znamená ale, že nejsme jogíni.
1: If we are yogi,
0: když jsme jogíni,
1: we will go in the hell.
0: Tak klidně půjdeme do pekla.
1: And through our thoughts, through our feelings, we will make from the hell heaven.
0: Kdybychom byli jogíni, tak bychom vstoupili do pekla a našimi myšlenkami a pocity bychom to peklo proměnili v nebe.
1: Yes.
0: Je to tak?
1: Remember this previous time. Yes.
0: Pamatujete si to.
1: And we will do this. Not only try to keep the clean dress.
0: Čili nejenom se snažte udržet si ten čistý
1: oblek. But we will try to
0: oblek.
1: That light what we gain from the Vishwaguruji spread around us.
0: Ale snažte se to světlo, co získáváme od Vishwagurujiho, šířit dál.
1: Sridipna Bhagavan Ki Jai.

0: अलकपुरी जी महादेव की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, ओम शांति शांति। द अटैचमेंट,
1: připoutanost,
0: attachment to worldly life,
1: připoutanost ke světskému životu,
0: means to everything,
1: to znamená ke všemu,
0: your property,
1: k majetku,
0: your house,
1: k domu,
0: everything,
1: ke všemu.
0: So another thing,
1: a další věc,
0: but how far that Gurudev follows the soul,
1: jak daleko Gurudev následuje tu duši,
0: to bring that soul of the bhakta, devotee, disciple,
1: aby přinesl tu duši bhakti, žáka,
0: to bring the soul to the Brahmaloka,
1: aby ji přivedl do Brahmaloky.
0: It takes time.
1: Trvá to nějaký čas.
0: The biggest mistake what the disciple can do,
1: největší chyba, které se může žák nebo bhakta dopustit.
0: First.
1: Tak zaprvé.
0: Okay, I will do tomorrow.
1: Dobře, tak udělám to zítra.
0: I will do day after tomorrow.
1: Udělám to pozítří.
0: And sometimes who today we are distributing chocolate after satsang, okay?
1: Dneska budeme rozdávat čokoládu po satsangu.
0: So if children want, then they can be silent.
1: A pokud ti děti chtějí, tak musí být potichu.
0: Otherwise they can go outside and have ice cream.
1: Jinak můžou jít ven a můžou si tam dát zmrzlinu.
0: So I will do.
1: Udělám.
0: Next year.
1: Příští rok.
0: When this work is done, then I will do.
1: Až udělám tuhle práci, tak udělám tamto.
0: Neither you say no.
1: Neřeknete ani ne.
0: Nor yes.
1: Ani ano.
0: What happens to that soul?
1: A co se stane s tou duší?
0: Second.
1: A za druhé.
0: When once you promised.
1: Jakmile jste jednou slíbili.
0: Take the mantras.
1: Vzali jste si mantru.
0: And enter into the divine light of the master.
1: A vstoupili do božského světla mistra.
0: Then after some times.
1: Tak potom po určité době.
0: They give up and go away.
1: Se to vzdají a odejdou.
0: Don't expect that in some days or few months or few years you will get a miracle.
1: Nečekejte, že za pár dní, měsíců nebo let se budou dít zázraky.
0: There's only one miracle.
1: Jenom jeden zázrak.
0: That you will go away.
1: Že půjdete pryč.
0: That miracle means you got no any miracles.
1: A to je zázrak, který znamená, že nebudou žádné zázraky.
0: So don't expect like you go to doctor and doctor give you injection and now you feel better.
1: Takže nečekejte, že to bude jako když přijdete k lékaři, ten vám dá injekci a budete se cítit lépe.
0: Such a soul.
1: Taková duše.
0: Have to wait long.
1: Musí čekat dlouho.
0: In the waiting list of other lokas.
1: Na čekací listině jiných lok.
0: There are many, many different lokas.
1: Je mnoho různých lok.
0: Also you said hail heaven.
1: A také říkáme peklo, nebe.
0: And many others in the fire, etc. In Christianity also.
1: I v křesťanství oheň a podobně.
0: That is exactly taken from the what we call the Puranas.
1: A to je přesně převzato z Purán.
0: Well, because the written of the Puranas are many, many thousands of years.
1: A protože ty Purány byly zapsány před mnoha tisíci let.
0: And this new religion is few thousand years.
1: A to nové náboženství je jenom pár tisíc let.
0: They have accepted this.
1: Tak to přijali.
0: Which is good.
1: Což je dobré.
0: We should accept good.
1: Měli bychom přijímat to
0: dobré. And we should not accept bad.
1: A neměli bychom přijímat to špatné.
0: Therefore, so when you expect many, many disciples saying,
1: a když očekáváte mnoho žáků říká,
0: I was with that master.
1: Byl jsem s tím mistrem.
0: I didn't get any experiences.
1: A neměl jsem žádné zážitky.
0: He didn't give me anything.
1: Nic mě nedal.
0: He gave you blessing.
1: Dal mi požehnání.
0: And that blessing will remain till the end of the thy path to the Brahmaloka.
1: A to požehnání zůstane až do konce cesty do Brahmaloky.
0: That will lead you. Once when Gurudev put his hand on your head.
1: Jakmile jednou vám dal Gurudev ruku na vaši hlavu.
0: That is called the shelter of the guru.
1: Tak tomu se říká střed gurua.
0: And that will protect your disciple till the end.
1: Nebo ochrana gurua, a to vás bude ochraňovat až úplně do konce.
0: But don't think that in this year or next year or in this life will be.
1: Ale nečekejte, že to bude tenhle rok nebo příští rok.
0: Can you think of your karma in this life?
1: Můžete si jenom uvědomit svoji karmu za tento
0: What
1: život.
0: What have you done? How many things?
1: Co všechno jste udělali, kolik věcí?
0: How many you times you married and divorced?
1: Kolikrát jste se ženili, vdávali
0: How
1: a
0: many times you were with one person and then give up?
1: Kolikrát jste byli s jedním člověkem a pak jste to vzdali?
0: And how many times you were angry?
1: Kolikrát jste se
0: Many many things.
1: Hněvali mnoho.
0: There is no way out anymore.
1: A už vlastně z toho nejde ven.
0: Then finally they seek the shelter to the holy saint.
1: Až nakonec najdete to útočiště světce.
0: When there is no way out.
1: Když už
0: there's no out way to go anywhere.
1: Cesta, žádná jiná cesta ven.
0: So be happy.
1: A tak buďte šťastní.
0: That now the purification took place.
1: Že se odehrálo to pročištění.
0: But there are tons and tons and tons of the Lord there on your soul.
1: Ale na vaší duši jsou toho tuny a tuny.
0: To dig out, it takes time.
1: A všechno to vykopat zabere čas.
0: But when one said yes, then it will bring you there.
1: Ale když jednou řeknete ano, tak vás to tam dovede.
0: But when you have a negative thoughts,
1: ale když máte negativní myšlenky,
0: you go away,
1: když odejdete,
0: and you try to say it was not good, this.
1: A snažíte se říkat, nebylo to dobré a podobně.
0: Then also you have parallel difficulties will be.
1: Tak budete mít takové paralelní obtíže k tomu.
0: Like in Guru Gita it is said.
1: Jak se říká v Guru Gitě?
0: You listen from word by word.
1: Když ji posloucháte slovo po slovu.
0: Therefore, don't expect any miracles. And if you want to expect the miracles, then you will be psychic ill.
1: A proto neočekávejte žádné zázraky, a pokud budete očekávat zázraky, tak budete psychicky nemocní.
0: The depression.
1: Rozvine se deprese.
0: Hallucin. Wrong imagination.
1: Chybné představy.
0: Don't believe that Swamiji will give me today liberation.
1: A neříkejte si, nevěřte, že Swamiji mi dá osvobození.
0: Of course I can give you liberation.
1: Samozřejmě vám mohu dát osvobození.
0: I will tell Parvati, send this person away, Hari Om.
1: Řeknu Parvati, ať pošle toho člověka pryč, Hari Om.
0: That I can do it now.
1: To můžu udělat hned.
0: But I will not do this.
1: Ale já to neudělám.
0: So, ages and ages, lives and lives.
1: A tak věky a věky a životy a životy.
0: But be sure that Gurudev will not let you be lost in darkness.
1: Ale buďte si jistí tím, že vás Gurudev nenechá ztratit se v temnotách.
0: So Guruji told one story.
1: A Guruji jednou vyprávěl příběh.
0: There was one farmer.
1: Byl jeden farmář.
0: Had a small farmhouse.
1: Měl malý, malou farmu.
0: Little land.
1: Trochu malý pozemek.
0: It was about 2-3 kilometers far from the village.
1: Bylo to asi 2-3 kilometry za vesnicí.
0: And he was living there.
1: A on tam žil.
0: His wife died.
1: Manželka mu zemřela.
0: She had one son.
1: A měl jednoho syna.
0: So father and mother, father and son, they were working in the field.
1: A tak otec se synem tam pracovali na poli.
0: One day one saint, a sadhu, was moving, walking by that farmhouse.
1: A jednoho dne ten syn viděl, jak kolem té farmy jde světec.
0: And he felt there is some soul longing for something.
1: A cítil, že je tam nějaká duše, která po něčem touží.
0: So he went to that farm.
1: A tak šel na tu farmu.
0: And there was a man.
1: Byl tam ten člověk.
0: About 50 years.
1: Bylo mu asi 50.
0: And he was so happy.
1: A byl tak šťastný.
0: To see the Swamiji.
1: Že vidí Swamijiho.
0: He quickly ran and brought one nice bed or chair to sit.
1: A tak rychle běžel a přinesl židli nebo postel.
0: Brought him nice milk to drink.
1: Přinesl mu chutné mléko, aby se napil.
0: That time was no coffee and no teas, you know.
1: Tenkrát nebyl žádná káva nebo čaj.
0: Either yogurt, lassi.
1: Buď yogurt, lassi.
0: Milk.
1: Mléko.
0: Or juice.
1: Nebo juice.
0: Etc.
1: A podobně.
0: And that farmer tell him to Swamiji.
1: A farmář tomu Swamiji mu řekl.
0: Please stay here some days.
1: Prosím, zůstaň tady pár dní.
0: So he said, okay, I have no any problem.
1: A Swamiji řekl, dobře, nemám s tím žádný
0: problém. I have no any duties.
1: Nemám žádné povinnosti.
0: I'm not bounded to anything.
1: Nejsem vázán ničím.
0: I can stay.
1: Mohu tu zůstat.
0: I have no fixed time to go somewhere. Nemám seminar, this.
1: Žádný přesný rozvrh, kdy mám semináře.
0: That's called parpanch.
1: A tomu se říká parpanch.
0: So he stayed there.
1: A tak tam zůstal.
0: Every evening there was a satsang.
1: Každý večer měl satsang.
0: And that farmer and his son, both of them were listening, sir. That's all.
1: A otec se synem poslouchali.
0: And Swamiji himself, the third one.
1: A Swamiji byl tam třetí.
0: So the farmer said, please stay more.
1: A farmář mu řekl, prosím, zůstaň tu déle.
0: So the neighbors were coming.
1: Přicházeli sousedí.
0: Well. One day.
1: Jednoho dne.
0: Swamiji decided now I will go.
1: Se Swamiji rozhodl, že už půjde.
0: Farmer said.
1: Farmář řekl.
0: Gurudev, you are my guru.
1: Gurudev, si můj.
0: You gave me mantra.
1: Guru dal si mi mantru.
0: Everything.
1: Všechno.
0: You create so much attachment.
1: Vytvořil si takovou připoutanost.
0: I'm so much attached to you, Gurudev.
1: Jsem k tobě tak připoután.
0: I can't survive without you.
1: Nemohu bez tebe přežít.
0: Guruji said, no problem, it will be.
1: Guruji říkal, to není problém.
0: I will be always with you.
1: Budu s tebou vždycky.
0: He said, yes, but I would like to go with you.
1: A on řekl, ano, ale rád bych šel s tebou.
0: Guruji said, okay, let's go.
1: A Guruji, dobře, tak pojďme.
0: Yes, but, there is now, but.
1: Ano, ale, to je to ale.
0: Jet bol gaya, but. I will go, but still my feeling, my attachment, my sorrow towards my son.
1: Půjdu, ale mám tam takové trápení, cítím tam připoutanost k synovi.
0: He did not marry yet.
1: On se ještě neoženil.
0: I will organize for his marriage.
1: Uspořádám mu svatbu.
0: And then, Gurudev, I will go.
1: A pak Gurudeve půjdu.
0: Old time,
1: ve starých dobách,
0: the people were thinking very deep, the families.
1: Lidé hodně hluboce měli tu rodinu.
0: To which family where my daughter should marry, or my son should marry to which daughter?
1: Do jakou dceru by si měl můj syn vzít, nebo jakou jakého syna by si měla moje
0: dcera? That time people were more happy.
1: Tehdy byli lidé šťastnější.
0: Now they are marrying every day.
1: Dneska se žení nebo vdávají každý den.
0: And go away every day.
1: A odcházejí každý den.
0: Now is Hari Om Tatsat. That's why all mankind are suffering.
1: A proto lidstvo trpí.
0: Doesn't matter boy or the girls, they are suffering.
1: Ať už kluci nebo holky, tak se trápí.
0: And getting more and more problems, difficulties.
1: A mají čím dál víc problémů a obtíží.
0: That's it. He said, Gurudev, when my son is married, then I will go.
1: A on řekl, Gurudeve, můj syn, až se ožení, tak půjdu.
0: After few years,
1: po několika letech,
0: by chance Guruji came.
1: Náhodou Guruji přišel.
0: And he was very happy.
1: A byl, on byl velice šťastný.
0: And then Guruji said, after 2 days, I'm going.
1: A Guruji řekl po dvou dnech, že už jde.
0: Oh, your son is married.
1: A takže tvůj syn
0: yes,
1: už se oženil. Ano, Gurudeve.
0: My son is married.
1: Syn se oženil.
0: And I'm so happy and lucky.
1: A jsem tak šťastný.
0: That my daughter-in-law.
1: Že moje snacha.
0: She's Lakshmi.
1: Je to Lakshmi.
0: She's like goddess.
1: Jako bohyně.
0: Since she came in my house.
1: Přišla ke mně domů.
0: When she stayed in my house.
1: A když do ní vkročila.
0: Gurudev, it changed everything so positive.
1: Tak se všechno tak pozitivně změnilo.
0: You must know when you are properly married.
1: A měli byste vědět, že když se dobře oženíte.
0: You are not marrying for a sex.
1: Tak se neberete se kvůli sexu.
0: You are marrying for a happy, healthy, peaceful, divine life.
1: Berete se kvůli šťastnému a božskému, harmonickému životu.
0: If you don't find, doesn't matter. Don't marry.
1: A když nenajdete nikoho takového, tak se tak
0: nevadí. Don't go into the hail.
1: Nežeňte se.
0: Every day I'm getting letters, you know.
1: Necpějte se do pekla. Každý den dostávám dopisy.
0: Mostly all consultation.
1: Konzultací.
0: About husband or the wife.
1: Je o manželi nebo manželce.
0: Yes. But you don't think.
1: Ale nemyslíte.
0: Don't, at least you should educate your children.
1: Aspoň děti byste měli v tom
0: vzdělat. And take care of that.
1: A postarat se o to.
0: So Guruji said, then let's go.
1: A Guruji řekl, tak pojďme.
0: Yes, Gurudev.
1: Ano, Gurudev.
0: That's my burning desire.
1: Je to moje horoucí touha.
0: But.
1: Ale.
0: Gurudev.
1: Gurudev.
0: My son is alone.
1: Syn je osamělí.
0: And you know, if you are a household, you are married person, you must see a child. Otherwise, Pitraloka, I will be in the Pitraloka, and in Pitraloka where I will bring the Panditji there.
1: Protože když chcete vidět toho vnuka nebo to vnouče, takže jinak bych byl v Pitraloce pak sám.
0: My dear, it is the story. This is a fairy tale.
1: Je to příběh, je to vlastně pohádka.
0: But it happens.
1: Ale děje se to.
0: So he said.
1: A tak on řekl
0: to his wife, daughter-in-law,
1: své snaše,
0: Putravati bhava. This is a blessing. Putravati.
1: To je požehnání.
0: What means Putravati bhava?
1: A to znamená Putravati bhava.
0: She may, I bless she for a beautiful son.
1: Žehnám ti krásným synem.
0: That old man was so happy.
1: A stařec byl tak šťastný.
0: So happy. After 3 years, Guruji came again.
1: A po třech letech Guruji přišel znovu.
0: And he said, oh, I'm so happy.
1: A on říkal, jsem tak šťastný.
0: But you know, Guruji?
1: Ale Guruji, víš?
0: The wedding cost so much money.
1: Ta svatba stála tolik peněz.
0: Yeah, he still was, son was not there.
1: A ještě se ani nenarodil ten syn.
0: That is so I borrow the money from others.
1: Že jsem si vypůjčil na to peníze od ostatních.
0: So I have to give back.
1: A musím to jim to vrátit.
0: Otherwise my son, he's so innocent.
1: Jinak můj syn, který je tak nevinný.
0: And people will come and take all the property away.
1: A lidé přijdou a vezmou mu celý ten majetek.
0: That's why now people don't marry in like old tradition.
1: A proto se dneska lidé nežení a nevdávají podle těch starých tradic.
0: It cost them only few crown.
1: Protože to stojí jenom pár korun.
0: And go and sign it.
1: Jenom to podepíší.
0: And that you are married.
1: A jste svoji.
0: It's only of paper.
1: Je to jenom papír.
0: You were

0: when it is in your kishmat, it will come.
1: Až to bude mít přijít, tak to přijde.
0: Such a husband,
1: takový manžel,
0: which is like a sun rising,
1: jako, který je jako když vychází slunce.
0: Or woman, my wife,
1: a nebo manželka,
0: enters in your house,
1: vstoupí do vašeho domu,
0: the wealth, harmony,
1: bohatství, harmonie,
0: prosperities,
1: prosperita, blahobyt,
0: divine,
1: božské,
0: that is a wife,
1: to je manželka,
0: that is a son of the husband,
1: a takový je i manžel.
0: There are nowadays, there are,
1: jsou dnes,
0: but takový. You spoiled it already before,
1: ale vy jste to už dopředu zkazili.
0: The watermelon is still not ripe and you cut it off.
1: Ten melon ještě není zralý a vy už jste ho odřízli.
0: Hari Om Tosat. So meanwhile the old man died.
1: A mezi tím ten stařík umřel.
0: And Guruji came again.
1: A Guruji přišel znovu.
0: The farmer's son, he came.
1: A syn toho farmáře přišel.
0: And he said, Guruji.
1: A řekl Guruji.
0: My father died.
1: Otec bohužel zemřel.
0: Guruji said, that is the life.
1: A Guruji řekl, to je život.
0: Guruji was meditating.
1: A Guruji meditoval.
0: Where the soul is gone.
1: Kam šla ta duše?
0: So what happened that soul came as a calf by cow.
1: A stalo se, že ta duše se narodila v podobě
0: a beautiful calf.
1: Telátka, krásného telátka krávě.
0: And he said, oh. He speaks with that, it is that's called sukshma, the astral soul to soul.
1: A mluvil vlastně jako astrální tělo s astrální duše s astrální duší.
0: Now do you want to come with me?
1: A chceš teď jít se mnou?
0: Gurudev.
1: Gurudev.
0: There's no any guru in the whole world.
1: Není žádný guru na celém světě.
0: Thank you.
1: Děkuji.
0: But.
1: Ale.
0: Still I have to help my son.
1: Musím ještě pomáhat synovi.
0: To pay back all the debt.
1: Splatit ty dluhy.
0: He went, master went.
1: A tak mistr odešel.
0: After 5 years.
1: A po 5 letech.
0: Swamiji came.
1: Přišel Swamiji.
0: And said, how is your calf? It was beautiful.
1: Jak je na tomto telátko? Bylo krásné.
0: He said, master Gurudev, it was beautiful.
1: A Gurudev, bylo krásné.
0: And after 1.5 years.
1: A po roce a půl.
0: I was using for working for the harvesting.
1: Jsem ho používal na práci, na sklizeň.
0: But where is he?
1: A kde je teďkon?
0: He was working so much.
1: Tak tvrdě pracovalo.
0: Without telling him, he was running.
1: Úplně běhalo, aniž bych mu něco
0: musel říkat. So one day he fell down and died.
1: A jednoho dne upadl a zemřel.
0: Well, as God's wish.
1: Tak bylo to Boží přání.
0: He meditated again.
1: A meditoval znovu.
0: And there was little puppy.
1: A bylo tam malé štěně.
0: Little dog puppy.
1: Malé štěňátko.
0: Moving the tail in front of Guruji.
1: Tak před Gurujím vrtilo ocasem.
0: Kutte ki jaan. Now he, the soul went down to the dog.
1: Takže ta duše sestoupila do psa.
0: Said, now you want to come with me?
1: A teď už chceš jít se mnou?
0: Gurudev. Only my wish is this.
1: Gurudev, moje jediné přání je to.
0: What a great Gurudev.
1: Jaký velký guru jsi.
0: You always take care of me.
1: Vždy se o mě postaráš.
0: Then chalo, let's go with me.
1: Tak pojďme tedy společně.
0: Yes, Gurudev, this is my

0: burning desire.
1: Ano, Gurudev, je to moje horoucí touha.
0: But you know, I worked so hard.
1: Ale víš, že pracuju tak tvrdě.
0: And so I got so much crops. I harvest a lot of crops.
1: Že jsem tolik toho sklidil, té úrody.
0: I pay back everything.
1: Všechno jsem splatil.
0: But still, this my son and his wife.
1: Ale přesto ten můj syn a jeho žena.
0: They sleep so deep.
1: Oni spí tak hluboce.
0: And thieves can come.
1: A mohou přijít zloději.
0: And can steal everything.
1: A mohli by něco ukrást.
0: Gurudev.
1: Gurudeve.
0: Whole night without closing eyes.
1: Celou noc nezamhouřím oka.
0: I am watching, guarding.
1: A hlídám.
0: No one can enter in the house.
1: Nikdo do toho domu nevstoupí.
0: Guruji said, okay.
1: A Guruji řekl, dobře.
0: When will you go with me?
1: Tak možná půjdeš se mnou.
0: Gurudev, when I have one wish.
1: Kdy půjdeš se mnou? No, Gurudev, mám jedno přání.
0: To see a my grandson.
1: Uvidět své vnouče.
0: Then my stairs are golden stairs to the heaven.
1: Pak to budou zlaté schody do nebe.
0: Gurudev, it is like a lift.
1: Je to jako výtah.
0: Guruji went.
1: A Guruji šel.
0: One night.
1: A jedné noci.
0: The thieves came.
1: Přišli zloději.
0: And the thieves said, we don't go in this house.
1: A řekli, my nepůjdeme do toho
0: but
1: domu.
0: But always this dog is making noise, barking.
1: Protože tam furt ten pes štěká, dělá rámus.
0: He wakes up all.
1: Všechny probudí.
0: So we have no chance to steal something.
1: Nemáme šanci něco ukrást.
0: They took gun.
1: Vzali zbraň.
0: Čik. Killed him.
1: A zabili ho.
0: After one year.
1: A po roce.
0: One, two years.
1: Po roce, po dvou.
0: His son got a son.
1: Měl syn.
0: A beautiful syna. Little baby.
1: Krásné miminko.
0: It was about 3-4 months old.
1: Bylo asi 3 nebo 4 měsíce staré.
0: The farmer, his son was working in the field.
1: A ten syn toho farmáře pracoval na poli.
0: And his wife went to bring the water. Was drinking water from the water well.
1: A jeho manželka šla do studny pro pitnou vodu.
0: And this beautiful new child.
1: A bylo tam to krásné miminko.
0: In the cradle.
1: V kolébce.
0: Like Krishna.
1: Jako Krishna.
0: Nowadays you don't have a cradle.
1: Dneska už nemáte.
0: You are putting child always here.
1: Kolébky dáváte si miminka
0: and
1: na sebe.
0: And child goes like this and there's no oxygen.
1: A ty miminka pak nemohou dýchat.
0: It's not good to have a child like this here.
1: Není dobré mít miminko takhle na sobě.
0: Some people think, oh, on the heart.
1: Někteří lidé si říkají, no, mám ho na srdci.
0: This is not good.
1: Ale to není dobré.
0: Child need more oxygen.
1: To dítě potřebuje víc kyslíku.
0: There someone told me.
1: Někdo mi řekl.
0: It was in Russia.
1: V Rusku.
0: Someone got this technique that child should be here.
1: Že někdo tam dostal tu techniku, že to dítě má být tady.
0: And mother went somewhere for a walk or somewhere.
1: A maminka winter, šla někam v zimě na procházku.
0: Minus 30 degrees.
1: Bylo minus 30 stupňů.
0: And mother was wrapping the child like this.
1: A maminka ho pokryla úplně.
0: And child was crying and crying.
1: A to miminko plakalo a plakalo.
0: And she went to the doctor.
1: A šla k lékaři.
0: And when she opened cloth.
1: A když otevřela ten šál.
0: Child got oxygen.
1: Tak to miminko.
0: So doctor said he's not crying from pain. He's crying for the oxygen.
1: Se nadechlo a ten lékař říkal, že nepláče, protože by ho něco bolelo.
0: So don't hang your child backside.
1: Mu chyběl kyslík.
0: And don't hang like this.
1: Či neberte si ho ze zadu ani
0: when backside you hanging sometime neck is hanging like this.
1: Či když ho máte vzadu, tak pak někdy takhle mu visí ta hlava.
0: My dear children, learn to get how to get a child, but take care of

0: the child first.
1: Moje děti.
0: Learn how to get the child.
1: Naučte se, jak mít děti.
0: These girls don't know. Suddenly they are surprised. They are pregnant.
1: Ty holky ani nevědí, co je čeká a otěhotní a neví, co s tím.
0: Before getting child, you must have 2 days train or 2 years training from your mother, from mother-in-law, from your doctor, from nurse, everything, what to do, how to do.
1: Než budete mít dítě, tak musíte mít dvouleté školení od maminky, tchýně, lékaře a tak dále.
0: Otherwise, come to me.
1: A nebo přijďte ke mně.
0: That I will not tell what.
1: Ale to nebudu říkat.
0: So, this child was in the cradle.
1: Takže to miminko bylo v kolébce.
0: The mothers went to bring the water about 50 meters.
1: Maminka byla asi 50 metrů daleko pro tu vodu.
0: The father, young father, he was working in the field about 100 meters.
1: Otec byl asi 100 metrů na poli.
0: And child was in the cradle.
1: A to miminko bylo v kolébce.
0: And sun was rising.
1: A vycházelo slunce.
0: And strong sun was on the child's face.
1: A silné slunce pálilo do miminku do tváře.
0: And child felt unpleasant.
1: A to miminko se cítilo nepříjemně.
0: That old man which was a dog.
1: A ten staří, který byl pes,
0: became a snake.
1: Se stal hadem.
0: Under the treasure where money is.
1: Pod trezorem, kde byly peníze.
0: So in the life of the snake.
1: Takže v tom kobra, životě hada, kobry.
0: That grandfather
1: byl dědeček.
0: Felt very pity.
1: A bylo mu to líto.
0: My grandchild.
1: Moje vnouče.
0: Suffering from the sunlight.
1: Trpí tím sluníčkem.
0: Cobra came.
1: A tak přišla kobra.
0: And put his head like this.
1: A takhle mu zastínila hlavu.
0: And smiling.
1: A usmívala se.
0: My grandchild.
1: Můj vnouček.
0: My grandson.
1: Můj vnouček.
0: How come cobra is smiling and tongue.
1: Že ta kobra se takhle smála, takhle dělala jazykem.
0: There's a love.
1: Byla v tom velká láska.
0: Attachment.
1: Připoutanost.
0: And how the Gurudev is following step by step.
1: A jak Gurudev následuje, sleduje krok po kroku.
0: The mother came.
1: A přišla matka.
0: She had a pot on her head.
1: Měla na hlavě
0: nádobu. And she see the cobra.
1: A viděla tu kobru.
0: On her son.
1: Na svém synovi.
0: What she did, matki patki. No, she threw the pot down.
1: A tak odhodila tu nádobu.
0: She was screaming.
1: A začala ječet.
0: And the cobra said, "Why you are so?"
1: Kobra říkala, proč?
0: Is my grandson?
1: To je můj vnouček, tak proč?
0: The farmer came, young boy.
1: Přišel farmář.
0: And he brought a big long stick.
1: A přinesl dlouhou hůl.
0: And he was beating to the cobra.
1: A praštil tu kobru.
0: Gurudev was coming.
1: A Gurudev přišel.
0: And he saw this.
1: A viděl to.
0: He said, "Please wait."
1: A řekl, prosím, počkejte.
0: Don't kill him like this.
1: Nezabijte ho takhle.
0: I will give the Gayatri mantra.
1: Dám Gayatri mantru.
0: So he will get moksha.
1: Aby získal mokšu.
0: He said, "Gurudev."
1: On řekl, Gurudeve.
0: The biggest Gayatri mantra is my stick.
1: Nejlepší, největší Gayatri mantra je moje hůl.
0: Soon I will give him the liberation.
1: Rychle mu dám osvobození.
0: Gurudev said, wait.
1: A Gurudev řekl, počkej.
0: Guruji caught that cobra in hand.
1: Vzal kobru do ruky.
0: With the astral body.
1: A astrálním tělem.
0: Talking.
1: S ním mluvil.
0: Farmer.
1: Farmáři. Bakta. Bakto.
0: Now can you go with me, see what is your condition now.
1: Tak podívej se, v jakém jsi stavu, tak teď už můžeš jít se mnou.
0: In Life in the form of the cobra.
1: Život v podobě
0: That kobry. Farmer said. Swamiji.
1: A farmář řekl Swamiji.
0: What have I done to you?
1: Co jsem ti udělal?
0: Why you are all the time behind me?
1: Proč jsi mi stále za mnou?
0: If they kill or not, they are my family.
1: Jestli mě zabijou nebo ne, je to moje rodina.
0: Please, let me be alone.
1: Prosím, nech mě na pokoji.
0: Guruji said.
1: A Guruji řekl.
0: Now I will not talk to him.
1: Teď už s ním mluvit nebudu.
0: Because he's already gone, the soul gone to the reptilian.
1: Protože ta duše už se dostala do té podoby
0: This
1: plaza.
0: Is the lowest form of the life.
1: A to je nejnižší podoba života.
0: No legs, no hands, no ears.
1: Žádné končetiny, žádné uši.
0: Well. So that died, snake died.
1: A tak ten had zemřel.
0: Guruji is following his the soul.
1: A Guruji sledoval tu jeho duši.
0: So that became a like a worm which became like a moth.
1: A stal se z něj takový červ, takový zavinutý červ.
0: Early morning.
1: A brzy ráno.
0: Brahma Murta before sunrise.
1: Při Brahma Murtě před východem slunce.
0: The apsaras, the angels.
1: Anděle.
0: They used to bring to Bhagavan Vishnu.
1: Bhagavan Vishnovi
0: přinášeli lotus flowers.
1: Lotusové květiny.
0: For the worship of Bhagavan Vishnu.
1: Na uctění Bhagavana Vishnua.
0: So what Guruji did?
1: A Guruji tedy udělal to.
0: He made the miracle.
1: Udělal zázrak.
0: So that worm, the mud, was sitting on the lotus flower.
1: Seděl na lotusovém květu.
0: Guruji put him in the lotus flower.
1: Guruji ho dal do toho lotusového květu.
0: And evening the lotus flower closed.
1: A večer se ten lotusový květ zavřel.
0: The angels came morning 4 o'clock.
1: A anděle přišli ráno ve 4 hodiny.
0: And they took that one lotus.
1: A vzali ten jeden lotusový
0: květ. For the puja to Bhagavan Vishnu.
1: Na puju k Bhagavan Vishnovi.
0: And as it came to the lotus feet of Bhagavan Vishnu.
1: A když se dostal k lotosovým nohám Bhagavan Vishnua.
0: The lotus petals opened.
1: Tak se ty okvětní plátky rozevřely.
0: And this moth looked to the Bhagavan Vishnu.
1: A ten červ se podíval na Bhagavan Vishnua.
0: And got moksha.
1: A získal mokšu.
0: So bol Sat Gurudev ki. So how the Gurudev leads your soul further and further, even your karma is getting worse and worse. But one day it will be that you will get into the Brahma Loka.
1: Takže jak Gurudev vlastně sleduje tu vaši duši, i když ta se dostává třeba naopak níž a níž, až jednoho dne se dostanete do Brahma Loka.

0: श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Lakpuriji Siddhapeetha Parampara.
1: A pozdrav Sri Lakpuriji Siddhapeetha Parampara.
0: My dandavat pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwara Paramahansa Maheshwaranand Puriji.
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti našemu Gurudevovi Svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Om namo narayan to all the sannyasis present here.
1: Om namo narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo nás sledujete skrze Swamiji TV.
0: Very happy to see the hall again full.
1: Jsem rád, že vidím zase plnou halu.
0: That's the beauty when we all unite and come together in this space and sit here and again awaken those things which are been sleeping for a while.
1: A to je ta krása toho, když se všichni sejdeme, zaplníme tenhle prostor a probudí se to v nás, co už dlouho spalo.
0: Every day is Diwali, every day is Christmas, every day is a beautiful occasion for us bhaktas.
1: Každý den je Diwali, každý den jsou Vánoce, každý den je krásný den, krásná příležitost pro nás bhakty.
0: Whenever bhaktas come, unite, sit together, that is Diwali, that is Christmas.
1: Kdykoliv se bhaktové sejdou a jsou v jednotě, to je Diwali, to jsou Vánoce.
0: And where we have the beautiful love atmosphere, where we have the atmosphere of joy, of togetherness, that is the beauty.
1: A krása je tam, kde je atmosféra sjednocení, atmosféra plná lásky, atmosféra plná radosti.
0: That's why unity is very important.
1: Proto ta jednota je velmi důležitá.
0: Especially in the time where it is said viprit kale vinash buddhi, which means in times of despite, in times of not good times, then the buddhi, then the intellect becomes vinashakale, which means it goes towards destruction.
1: A zvláště v chvíli, kdy se

0: to jenom tehdy, když vy šakty sedíte pohromadě a jdete dobrým směrem, ne směrem pomluv.
1: Humans are the ones who create things and humans are the ones who destroy those things.
0: Lidé jsou ti, kteří tvoří, lidé jsou ti, kteří ničí.
1: Human mind, the human body has something that other creatures do not have.
0: Lidské tělo, lidská mysl má něco, co jiní tvorové nemají.
1: Khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing can be done by animals.
0: Jíst, spát, rozmnožovat se, to dokáží i zvířata.
1: But God gave us something which other creatures do not have.
0: Ale Bůh nám dal něco, co jiní tvorové nemají.
1: Something in between our two ears.
0: A to něco je mezi našima ušima.
1: Which is?
0: A to je?
1: Brain, buddhi.
0: Mozek buddhy.
1: You know why God gave us two ears?
0: A víte, proč nám dal Bůh dvě uši?
1: Any guesses?
0: Zkuste si tipnout.
1: Put information in one and throw it out the second one, no?
0: Jedním to jde dovnitř a druhým ven.
1: But no, it goes in one, you process it, same way as you eat food, it processes it, it takes all the nutritions, and then you let out. So same thing, you take in information, process it, take all the positive things, negative things throw out.
0: Ale vlastně to může fungovat tak, že vy to přijmete a stejně jako s výživou to strávíte, vezmete si z toho to dobré a to špatné odejde pryč.
1: But most of the time we bypass the processing part.
0: Ale my často vynecháme to vnitřní zpracování, to vnitřní strávení.
1: That's why the awareness is missing in us.
0: Chybí nám vědomí, bdělost.
1: When we are talking to someone, it takes us maybe 5 minutes to zone out.
0: A když se s někým bavíme, už po 5 minutách ztrácíme soustředění.
1: Or when we are sitting somewhere and then even it happens sometimes while driving.
0: A which is dangerous, když sedíme, a někdy se to stane dokonce, když řídíme auto.
1: That's a, I don't know the name of that effect, but it happens. You're driving, you're alone, no one to talk to, nothing happening, and suddenly you just zone out of that and you're awake, you're driving, but you don't realize anything and suddenly you wake up and oh, I'm driving, okay.
0: Podobně jako když jedete sami v autě, nemáte si s kým povídat, tak sice řídíte, neusnete, ale ztratíte pozornost a po chvíli se zase vrátí zpátky. Aha, já vlastně řídím.
1: That's why I'm telling you, I'm same like you all. It happened to me recently, so that's why I read about it.
0: A i mně se to nedávno stalo, proto vám to říkám, jsem na tom stejně jako vy.
1: You just zone out and then you are not sleeping. You are wide awake, you are driving, you are overtaking everything, but there's a moment of realization, oh, I'm driving.
0: Ztratíte tu pozornost, není to tak, že byste usli, ale přestanete se soustředit, přestanete vnímat a najednou si uvědomíte, aha, vlastně já řídím.
1: That's why awareness is very important.
0: Proto bdělost je velice důležitá.
1: Doesn't matter in what we are doing, that awareness should be there.
0: Cokoliv, co děláme, mělo bychom to dělat vědomě, bděle.
1: Our mind is so fast that it can think or do 100 million things in a second.
0: Naše mysl je tak taková, že dokáže udělat stovky, tisíce věcí za okamžik.
1: We are sitting here in satsang now, but our concentration, our mind, some of us are here, some of us are already somewhere else, some of us are thinking about other things.
0: Sice sedíme tady na satsangu, ale někteří z nás se soustředí a myslí už na něco jiného, myslí jsou někde úplně jinde.
1: Vasant is thinking from where are we going to get money for building.
0: Vasant si přemýšlí o tom, kde získá peníze na tu stavbu.
1: Gopal is thinking what to plan, how to do the schedule because we are leaving tomorrow.
0: A Gopal si už plánuje, co se bude dít zítra, co je v plánu.
1: We all have different ideas, we all have many things running in our head.
0: Máme mnoho různých nápadů, myšlenek, hodně nám toho běží v hlavě.
1: How many of us are truly aware of what is happening around us?
0: Kolik z nás je opravdu si vědomo toho, co se děje teď kolem nás?
1: First thing when I walk into a room, doesn't matter where I am, if I'm talking to someone, I notice things, small little details, just to have it there.
0: Vždycky, když někam přijdu nebo z

0: mluvím, všímám si i těch drobných detailů, které jsou kolem.
1: Maybe that information is not useful, maybe there's nothing with it, but still it's good to know your surroundings, it's good to know where you are, the space, the people, everything.
0: Možná, že ty informace nebudou důležité, ale je dobré si všimnout, kde vlastně jste, v jakém okolí vlastně se nacházíte.
1: That's why our parents or our adults were smart, you know, when you're eating, no phones.
0: Proto naši rodiče byli moudří, když nám říkali, když jíš, tak žádný telefon.
1: When I go to Delhi and I'm eating and somebody always, no phones on the table. Like, yeah.
0: Když jedu do Delhi a mám oběd ze Samády, tak ona říká, žádný telefon na stole. A řeknu, dobře.
1: Why? Because we should be aware of what we are eating. We should be fully focused on every single taste of the food.
0: A proč? Protože bychom měli si být vědomí toho, co jíst, vnímat každičkou chuť toho jídla.
1: If we are studying, our focus on the studying.
0: Když se učíte, soustřeďte se na učení.
1: Now recently, already past 2 months, you might have noticed that I'm not much on my phones, neither here, neither outside, nowhere.
0: Možná za poslední 2 měsíce si všimli, že už tolik nejsem na telefonu ani tady, ani nikde jinde.
1: Social media, everything other people handle. I'm much more free now. It feels much more relaxing.
0: Když to vyřídí jiní lidé, tak proč? Tak je to uvolňující.
1: Only now the biggest complaint from people is, oh, you don't pick up the calls. I don't carry my phone, sorry. If you need anything, please contact them.
0: A lidé pak se mě ptají, proč neodpovídám na telefony, proč jim neberu telefony, a já můžu prostě říct, no já telefon nemám u sebe, tak musí zavolat někomu jinému.
1: Because you are much more aware of what is happening around you, you can observe things much better, it's much less of distraction, it's easier, it's just much easier.
0: A je to mnohem jednodušší, jsem daleko víc vědom věcí, které jsou kolem mě, vnímám své okolí, vnímám to, co se děje. A je to tak jednodušší.
1: You know what's the easiest technique to fall asleep?
0: Víte, jaká je nejsnažší technika, jak usnout?
1: Do meditation and mala.
0: Začít meditovat s málou.
1: When I was young and I couldn't sleep, I started doing my mala and within few minutes I'm sleeping.
0: Když jsem byl malý a nešlo mi spát, tak jsem začal meditovat s málou a během minut jsem usnul.
1: Why? Because that is the time where we go within and we realize things and there's nothing else, you know, there's no distractions, we feel bored and we just fall asleep.
0: Protože to je ta chvíle, kdy jdeme dovnitř, jenom do sebe a není nic, co by nás kolem rušilo, no a tak se přijde nuda a usneme.
1: But even when we are meditating, even when we are doing our mala, anything that we do, awareness is very important.
0: Ale ať už děláme málu nebo děláme cokoliv jiného, ta vědomost, ta bdělost je důležitá.
1: Awareness towards the certain thing that we are doing.
0: Ta bdělost, ta pozornost tomu, co právě děláme.
1: Seva bhav, seva is there, but is the bhava there?
0: Seva je tady, ale je tady i ta bhava?
1: We are serving the master, we are serving our parents, we are helping our children, we are doing something at home, anything.
0: A sloužíme mistrovi, sloužíme rodičům, pomáháme doma, cokoliv děláme.
1: Are we doing it with bhava or are we just doing it for the sake of doing it?
0: A děláme to z bhava nebo to děláme jen aby to bylo?
1: Doesn't matter what.
0: Ať už je to cokoliv.
1: Because without bhava that seva is incomplete.
0: Protože bez bhava je ta seva neúplná.
1: Without the devotion,
0: bez oddanosti,
1: the bhakti, the sadhana is incomplete.
0: Bez bhakti ani sadhana není úplná.
1: And without faith and understanding and surrenderness, it's also incomplete.
0: Bez odevzdanosti, bez důvěry, to také není úplné.
1: Because this mind is the one who is restless, not the body.
0: Protože je to mysl, která je neklidná, nikoli v tělo.
1: The atma is always in peace.
0: Atma je vždy v míru.
1: But the mind makes it restless.
0: Ale mysl je ta, která vytváří neklid.
1: Sitting here, our mind is, what is he talking, repeating again same things.
0: A naše mysl, když tady sedíme, ubíhá k tomu, co to zase říká, pořád se opakuje.
1: Christmas, I could have been, I mean, it's still not Christmas, but still. It's what, Sunday? Sunday? Saturday.
0: Už celá sobota uplynula.
1: See, when you are less distractions, you don't realize anymore if it's Saturday or Sunday or Monday or what.
0: A vidíte, když se nenecháte vyrušit, tak tam vám tolik nezáleží, jestli vlastně je sobota, neděle, pondělí, cokoliv.
1: In the morning I'm told you have this and this and this and this. I said okay, okay, okay, okay, done.
0: Ráno mi řeknou, tak dneska nás čeká tohle, tohle, tohle, a já řeknu dobrá.
1: That's why I like less of planning and just going with the flow.
0: A proto rád méně plánuji a nechám to plynout.
1: Because plans never work.
0: Protože ty plány nikdy nefungují.
1: I tried that a lot.
0: Zkusil jsem to hodně.
1: Planning trips, planning this, planning that.
0: Plánoval jsem cesty, plánoval jsem tohle, plánoval jsem tamhle to.
1: And if things don't go according to plan, then.
0: Ale když se to pak nedařilo podle toho plánu.
1: Disappointment.
0: Pak přišlo zklamání.
1: That's why I know certain plannings need to be done. That's why we were sitting today and planning the whole next 6-7 months, so the dates will come to you soon that you can do your planning.
0: Určité plány samozřejmě jsou potřeba, proto jsme dneska odpoledne si na to sedli a naplánovali jsme, co se bude dít další 6-7 měsíců a ty termíny byste se měli dozvědět.
1: But me personally, I go day by day.
0: Ale já osobně to beru den za dnem.
1: Because this is not permanent.
0: Protože tohle není trvalé.
1: Nothing is.
0: Nic není trvalé.
1: So if we are stuck in the future, we won't be able to be in the present.
0: Protože když se zasekneme v budoucnosti, jak můžeme být v přítomnosti?
1: So instead of being in the past or in the future, we be now, we enjoy the atmosphere, we enjoy the beautiful satsang, we enjoy the beautiful company.
0: A tak místo toho, abychom se zabírali minulostí nebo budoucností, užijeme si to, co máme teď, krásnou společnost, satsang.
1: When do you all see each other?
0: Kdy se jindy uvidíme všichni společně.
1: All coming from different places, different countries. Something that unites us is bhakti, is here, is Trilki, is Jadan, it's Gurudev.
0: A sjeli jste se sem z různých zemí a z různých koutů a to, co nás tady sjednocuje, je bhakti, je náš Gurudev.
1: All of us coming from different countries, different backgrounds, different workspaces, different cultures. We still are woven in that same mala, like this beads, that we are this beads and this thread which is going through is that Guru Bhakti, which is holding us all together.
0: Pocházíme, přicházíme z různých koutů, z různých zemí, z různých měst, tak tady jsme jako ty korálky navlečené na jedné niti, na mále, a ta nit, která nás všechny spojuje, je Guru Bhakti.
1: And that's why unity is very important.
0: Proto jednota je velmi důležitá.
1: Because if there's one thin branch or a thin log and strong wind comes and you don't bow, it stays straight, it will break.
0: Protože pokud je ta větvička tenká a osamocená a začne foukat vítr a ona se nedokáže ohnout, tak se zlomí.
1: But when they're all together and it's much stronger, then doesn't matter how strong the wind comes, it doesn't break.
0: Ale když je jich víc pohromadě, tak ať přijde sebe silnější vítr, tak se nezlomí.
1: That's why being united and sticking together is really useful.
0: A proto být v jednotě a pomáhat si být spolu je velice užitečné.
1: Even in families, unfortunately, now it's also in India.
0: A bohužel dneska už i v rodinách, už i v Indii.
1: Before there were 4 children staying together, living in the same house. There was unity. They used to come down, talk to each other once a day, twice a day, whenever.
0: Dřív to bývalo tak, že žili v rodinném domě 3-4 sourozenci dohromady. Každý den se scházeli, mluvili spolu.
1: Nowadays we get older, parents go in the old age house.
0: A dneska sotva jsme starší, tak pošleme rodiče do domova důchodců.
1: 4 brothers go in different directions.
0: 4 bratři se rozejdou do různých stran.
1: Maybe see each other once a year for some festival.
0: A vidí se možná jednou ročně na nějaký svátek.
1: In the house itself, everyone has their own rooms.
0: I v tom domě každý má svůj pokoj pro sebe.
1: You come from work, kids come from school, everyone goes in their own individual rooms. when do you see each other, even for meals, you know. Kids wants to eat something else, they will just order on Volt. Done.
0: A i když když jste doma, tak každý vrátíte se z práce, děti přijdou ze školy, každý se zavře do toho svého pokoje a nevidíte se ani na jídlo, děti chtějí jíst něco jiného, tak si objednají přes Volt.
1: The new Gen Z's will call it modernization.
0: A ty nové generace tomu říkají, že to je moderní.
1: But it's not modernization, it's basically our roots and our cultures which we are forgetting.
0: Ale není to nic moderního, je to jen to, že zapomínáme na své kořeny a na svou kulturu.
1: It might feel like a burden, it might feel like being binded into something, but it's actually that love which is there, which should stay there.
0: Možná vám to připadá zbytečné, možná vám to může připadat, že vás to svazuje, ale ve skutečnosti je to, co vás drží.
1: Even I noticed the difference with, between us with, when we were traveling together now.
0: A dokonce jsem si všiml, že jsou rozdíly tady, kde cestuji.
1: There were two different places I stayed, and one was a house where there was a bigger living room and the house was a little bit open.
0: A v jednom domě jsem bydlel, kde byl velký obývací pokoj, ten dům byl víc otevřený.
1: Four of us.
0: Byli jsme tam čtyři.
1: We all boys came in the evening, sat together, ate together.
0: A ta rodina se tam vždycky sešla večer na jídlo, seděli spolu společně u jídla.
1: Talked a bit.
0: Povídali si.
1: And the other place where I stayed next day or two days after that, it was a closed, tiny space. You know how London houses are.
0: A potom další dva dny jsem byl v jiném domě a to bylo takové úzké, takové ty londýnské domy, kde byly ty úzké chodby.
1: Narrow staircase going up, then more up, one room here, one room there, living room here in the closet.
0: A bylo tam úzké schodiště a jeden pokoj tady, druhý pokoj za rohem, další v patře a obývák někde v rohu vzadu.
1: We came back, all four of us in our rooms, we didn't see each other. Time for satsang, okay, coming down, let's go. Coming back from satsang, disappeared.
0: A když jsme tam přijeli, tak každý vlastně zmizel v tom svém koutě, v tom svém pokoji a neviděli jsme se, jenom jsme si řekli, aha, na satsang pojedeme v tolik, tak jsme se jenom potkali na schodech.
1: So even the space where we are living, it should be open.
0: A tak i ten prostor, ve kterém žijete, bydlíte, by měl být otevřený.
1: As many walls, that many barriers.
0: Protože čím více zdí, tolik je tam překážek, bariér.
1: Privacy is one thing, but love and compassion and unity is another thing.
0: Soukromí je jedna věc, ale láska, soucit a jednota je něco jiného.
1: If we are all living in our own worlds and we all come together, unite here in Strelky, doesn't matter if it feels like we are living in our teenage days where there are 10 people in one dorm.
0: A tak když se každý jsme odjinut a když se sjedeme se na Střílky, možná vám to může připadat jako za mlada, když jste bývali na ubytovně s 10 dalšími lidmi na pokoji.
1: Or it's the walls falling apart a little bit maybe.
0: A možná ty zdi jsou trošičku tenké.
1: Or anything. What holds us together is the love.
0: Ale to, co nás tu drží pohromadě, je láska.
1: The bhava.
0: Ta bhava.
1: At least love yourself that much that you can love others. First we need to love ourselves to love anything else.
0: A to znamená miluj sám sebe, abys mohl milovat i ostatní. První najdi tu sebelásku.
1: And if we can love someone else that much as we love ourselves, that also makes a change.
0: A ta změna přijde, když dokážeš milovat ty druhé stejně jako miluješ sám sebe.
1: But that will be possible only when we understand ourselves and stop blaming ourselves for absolutely everything.
0: Ale to přijde jenom až porozumíme sami sebe a přestaneme se ze všeho obviňovat.
1: We accept ourselves and then we accept others.
0: My přijmeme sami sebe a přijmeme i ostatní.
1: What is it said, Vasudeva? Kutumbakam, which means the world is one family.
0: A proto se říká Vasudeva Kutumbakam, svět je, celý svět je jedna rodina.
1: Why is it said ahimsa parmo dharma? Because all the creatures, every single insect, every single animal, everyone should be loved because they also have that atma within them. And where there is atma, there is paramatma.
0: Protože nás to učí, že každičký tvor si zaslouží být milován, protože každý tvor má v sobě atma a kde je atma, tam je paramatma.
1: Now this time is still very good.
0: A v této době je to ještě dobré.
1: Now when Gurudev says jiva jiva bakshate,
0: když Gurudev říká jiv jiva bakshate,
1: it's applying for bigger animals eating smaller animals and unfortunately some humans eating animals.
0: To se týká hlavně těch zvířat, které se pojídají navzájem, bohužel i lidé pojídají zvířata.
1: So pray that we get moksha and liberated and free from this in this life.
0: A tak se modlete, abyste dostali mokšu a osvobodili se od toho už v tomto životě.
1: Because in the ending of Kali Yuga, humans will be eating humans. It will be cannibalism.
0: Protože se říká, že jak bude Kali Yuga pokračovat, tak dojde k tomu, že lidé budou jíst jiné lidi, že budou kanibalové.
1: There will be no love, no compassion, no peace, nothing.
0: Nebude žádný soucit, žádný mír, nic takového.
1: And then what did Lord Krishna say?
0: A co říká pán Krishna?
1: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuktanam idam masya sujatmanam sujameham. When dharma is affected.
0: Říká, že když je dharma ohrožena.
1: When dharma needs protection.
0: Když je potřeba ochraňovat dharmu.
1: When dharma turns into adharma.
0: Když se dharma mění v adharmu.
1: Then I shall incarnate.
0: Tak potom se inkarnuje.
1: But who protects the dharma?
0: Ale kdo ochraňuje dharmu?
1: Us.
0: My.
1: Dharmo rakshati rakshatah. The one who protects dharma, dharma will protect that.
0: Ten, kdo dodržuje, ochraňuje dharmu, toho dharma ochrání.
1: But if we all are adharmis, then what will happen?
0: Když se z nás ze všech stanou adharmi, co se potom stane dál?
1: So when we work with dharma, that's why who was known as Bhagavan Shri Ram was known as?
0: A proto Bhagavan Shri Ram byl znám jako?
1: Dharmaraj was also Yudhishthir and also Bhagavan Shri Ram. He was the one who was protecting and holding dharma.
0: Jako Dharmaráč neboli ten, to byl i Yudhishthira, neboli ten, který ochraňuje, pozvedá dharmu.
1: You know what's a darbar?
0: Víte, co je to darbar?
1: In Jadan we have Sadguru darbar, right?
0: V Jadanu víte, že máme Sadguru darbar.
1: Sadguru means Sadguru, darbar means where he sits and meets people.
0: Darbar je tam místo, ten sál, kde zasedá a setkává se s lidmi.
1: So in Ayodhya, Bhagavan Shri Ram had his Ram darbar.
0: A tak v Ayodhi měl i Shri Rama svůj Ram darbar.
1: Where he used to sit every day and listen to all the people and give them justice.
0: A každý den tam sedával a měl, lidé za ním chodili a on jim dával rozsudky, sjednával spravedlnost.
1: That is again what we were talking in the morning, not Svadharma, but Paradharma.
0: A to je zase to, o čem jsem mluvil ráno, že to nebyla svadharma, ale paradharma.
1: Living and dedicating the life for others.
0: Žít a zasvětit svůj život ostatním.
1: The king, the saint.
0: Král, světec.
1: Their own lives are not for themselves, it is for others.
0: Jejich život není jen pro ně samotné, ale pro druhé.
1: How much sleep does Gurudev, or now different, but in the past, how much sleep did he get?
0: Dříve kolik spánku si mohl Gurudev dovolit?
1: Not much.
0: Ne moc.
1: For personal time there is no personal time.
0: Protože neměl žádný svůj osobní čas.
1: Even now innerly doesn't matter if his physical body might be relaxing more, but innerly it's still functioning.
0: A možná jeho fyzické tělo teď už víc odpočívá, ale vnitřně neustále pracuje.
1: Because our life is for all the people.
0: Protože jeho život je pro druhé.
1: That's how life is.
0: Takový by měl být život.
1: So in the Rama Darbar, every day people used to come and ask for justice for whatever happened or things like that.
0: A proto do toho Ram Darbaru přicházeli každý den lidé a chtěli vědět, chtěli poznat, co je spravedlivé, chtěli potřeba rozhodnout.
1: And one day in the evening after ending the darbar, Bhagavan Shri Ram sent Lakshman outside and check everyone are done or there is still someone outside waiting.
0: A už byl jednoho dne večer, tak Rama poslal Lakshmanu, aby se ještě podíval, jestli někdo čeká nebo jestli už je pro dnešek hotovo.
1: Lakshman went outside, looked around, no one. Bhagavan, all done, everyone are sorted for today.
0: Lakšman vyšel ven, nikoho tam neviděl, tak se vrátil, říká Rámo, pro dnešek je všechno hotovo.
1: But Bhagwan Ram knew everything, so no, there is still someone.
0: Ale Bhagwan Ram všechno věděl a proto říkal, ne, ještě tu někdo je.
1: Go check properly.
0: Jdi a pořádně to zkontroluj.
1: Lakšman goes outside and he sees a dog.
0: A Lakšman vyjde ven a vidí tam psa.
1: Patiently sitting, has a wound here bleeding, but patiently sitting.
0: A sedí tam trpělivě, má tady ránu, která mu krvácí, ale trpělivě tam sedí.
1: Did you come to see Bhagwan Ram?
0: Přišel jsi na audienci k pánu Rámovi?
1: Yes.
0: Ano.
1: Please come, he is waiting for you.
0: Prosím, pojď dál, čeká na tebe.
1: He goes inside and he bows down.
0: A on vejde, pokloní se.
1: Now don't ask me how the dogs talk at that time.
0: Neptejte se mě, jak se s tím psem domluvili v té době.
1: But at that time humans were huge, so anything is possible.
0: Ale v té době byli lidé velikáni, tak všechno bylo možné.
1: The same way as a mouse can carry the weight of Ganesh, same.
0: A stejně tak jako i malá myška dokáže převážet velkého Ganeshjího, tak to bylo stejné.
1: Talking about unity, sorry, change of topic, I love this.
0: A tak zase jiné téma, když mluvíme o jednotě.
1: You see how good we are.
0: Víte, jak na tom jsme dobře.
1: But you can learn something from Shivji's family.
0: Ale můžete se poučit z Shivjiho rodiny.
1: What is the mode of transport for Ganeshji?
0: Co, kdo převáží, kdo vozí Ganeshjiho?
1: Mouse.
0: Myška, myš.
1: What does Shivji have around his neck?
0: A co má Shivji kolem svého krku?
1: Snake.
0: Hada.
1: Snake likes mouse.
0: A had si pochutnává na myši.
1: Yeah, the favorite food of snakes is mouse.
0: Je, protože hadi loví hlavně myši.
1: Then what is the mode of transport of Kartike, the brother of Ganesh?
0: A na čem jezdí Kartikeya, Ganeshův bratr?
1: Peacock.
0: Na pávovi.
1: Peacock likes snakes.
0: A pávy jedí rádi, jedí hady.
1: We know because we have peacocks in Jordan and we have snakes also in Jordan, so.
0: Máme pávy v Jordanu, víte, jak oni ty hady tam pronásledují.
1: Then what is the mode of transport of Mata?
0: No a kdo vozí, na čem jezdí Mata Parvati?
1: Tiger, lion.
0: A ta jezdí na lvu nebo na tygrovi.
1: That one eats peacocks.
0: No a ten si rád pochutná na pávovi.
1: And the mode of transport of Shivji?
0: A na čem jezdí Shivji?
1: Nandi.
0: Na Nandim.
1: Also can be eaten by lion easily.
0: A i toho býka si uloví ten lev.
1: But still they all live in that same space together without harming each other.
0: A přesto dokážou žít spolu na jednom místě, aniž by si navzájem ublížili.
1: And here four of us, five of us in one family can't live together properly.
0: A nás je v rodině 4-5 a nedokážeme spolu žít v klid, v míru.
1: That's why Shivji is known as Mahadev. They are devatas, Indra Dev, Agni Dev, Varun Dev, Vishnu Dev, all are Dev, but Shivji is Mahadev.
0: Proto je Shiva znám jako Mahadev. Je mnoho Devů, Indra Dev, Vandev, ale Shiva je Mahadev.
1: Devoke Dev Mahadev, which means the God of Gods.
0: To znamená Bůh všech bohů.
1: You know why?
0: A víte proč?
1: Because in every family there is one or two being worshipped.
0: Protože v každé rodině je jeden nebo dva.
1: Vishnuji, Lakshmiji, two.
0: Vždycky je Vishnuji a Lakshmiji.
1: Then you have Indra Bhagavan.
0: A máme Bhagavana Indru.
1: Then you have Agni, fire.
0: A Agniho, oheň.
1: All of them are worshipped either themselves or husband and wife.
0: A buď to uctíváme je samotné, nebo jako manžela a manželku.
1: But in Shivji's family, look.
0: Ale podívejte se na Shivovu rodinu.
1: Shivji is worshipped.
0: Uctíváme Shivu.
1: His wife Parvati is worshipped.
0: Jeho manželka Parvati je uctívaná.
1: His son Gajananji is worshipped.
0: A jeho syn Gajananji je také uctíván.
1: Riddhi and Siddhi, the wives are worshipped.
0: Riddhi a Siddhi, jeho manželky, jsou také uctívány.
1: The nephews Shub and Laba worshipped.
0: Shubha Bhava, jeho příbuzní jsou také uctíváni.
1: The brother of Ganeshji, Kartike, is worshipped.
0: A jeho bratr Kartike je také uctíván.
1: Even the mode of transport of Shivji Nandi is worshipped.
0: A dokonce i ten, kdo převáží Shivu, ten Nandi, je uctíván.
1: That's why he's Mahadev, because there the whole family, the whole everyone who is with Shivji is worshipped.
0: A proto se mu říká Mahadev, protože každý, kdo je s ním, tomu se dostává úcty.
1: So there is many things to learn from Shivji and his family, so in the same way we can stick together.
0: A tak se můžeme poučit od Šivy a jeho rodiny a stejným způsobem i my být tady spolu.
1: Instead of blaming each other, instead of pointing out problems between each other, we can live in unity and live in happiness, and there will be much more peace amongst each other if we live like that.
0: Místo toho, abychom hledali v druhých problémy a řešili problémy druhých, můžeme spolu být v jednotě, můžeme spolu žít jak tak jako Šivova rodina.
1: We are always trying to find peace outside of us, but we are not trying to find that peace within us.
0: Vždycky se snažíme hledat ten mír kolem sebe, ale nesnažíme se ho hledat v sobě.
1: And we find peace within us, then everything around us will feel anyhow peaceful.
0: Ale až najdeme ten mír sami v sobě, tak i všechno kolem nás bude v míru.
1: So, Bhagavan Sri Ram then asked the dog, what do you want?
0: No a tak Bhagavan Rama se zeptá toho psa, co vlastně chceš?
1: Justice, my lord.
0: Spravedlnost, pane.
1: What happened?
0: Co se stalo?
1: I was peacefully sleeping, sitting, and one beggar came and hit a stone on me, and now I'm bleeding.
0: Já jsem v klidu odpočíval, spál a přišel nějaký žebrák a hodil po mě kamenem a já z toho krvácím.
1: Bhagavan Sri Ram said, call the beggar here to my court.
0: A Bhagavan Rama říká, zavolejte toho žebráka sem ke mně.
1: He said, Bhagavan, sorry, I did a mistake, I know I did a mistake, I am really sorry, I was angry at some other things, but because animals can't speak, we assume that the anger can go out there.
0: A on ten žebrák říká, pane, já se omlouvám, vím, že jsi měl chybu, já jsem byl naštvaný, byl jsem rozněvaný a myslel jsem, že ten pes to nemůže nikomu dál říct, tak prostě jsem ten svůj hněv vybil tím, že jsem po něm hodil ten kámen.
1: So I was angry, so I threw the stone, I'm very sorry, so I'm ready to take any punishment you give me.
0: A tak vím, že jsem z hněvu hodil ten kámen, lituju toho a jsem připraven přijmout trest.
1: Bhagavan Sri Ram asked the mantri, the ministers who were sitting next to him.
0: A pán Rama se zval těch mantrí, těch ministrů, kteří stáli kolem něj.
1: They went through the law book and they said, there is for human and human fights, but we never had a animal human thing, so there is no law. You tell, because you are Maryada Purushottam, you are the one who holds the justice, so you tell us.
0: A oni říkají, no my máme ty zákony a to, když se spolu pohádají, nebo když se spolu neschodnou dva lidé, ale aby jsme řešili, když se neschodne zvíře s člověkem, to jsme zatím neřešili, ale ty jsi ten, kdo dává spravedlnost, tak ty rozhodni.
1: Bhagavan Sri Ram said, it happened to you, so you tell what punishment to give.
0: No a tak Bhagavan Ram říká tomu psovi, tak stalo se to tobě, tak ty rozhodni o tom trestu.
1: The dog said, Bhagavan, I don't want any harm to him, but you make him the priest of this temple in the village.
0: A ten pes říká, já nechci, aby se mu já mu nechci nějak ublížit, ale pane, učiň ho knězem v jednom chrámu v téhle vesnici.
1: So, you know, gods and guru has the power to make raja a rank or a rank a raja, which means has the power to make a king a beggar or make a beggar a king.
0: A guru a Bůh mají tu moc z žebráka udělat krále a z krále udělat žebráka.
1: So suddenly from having nothing, he had everything.
0: A tak najednou místo toho, když neměl nic, najednou měl všechno.
1: Being the main person, the main priest.
0: Stal se hlavním knězem.
1: Many perks come with that.
0: Mnoho obálek s ním přišlo.
1: He got an elephant, not a pope mobile.
0: Už nejezdil teda v papamobilu, ale na slonovi.
1: So he was sitting on the elephant roaming around the city.
0: A tak se nechal vozit na tom slonovi po městě.
1: And when you suddenly get too much or when you get more than you expect, then comes
0: A když dostane, se vám dostává víc, než jste čekali, víc, než potřebujete, tak co přichází?
1: Pride.
0: Pýcha.
1: Aham, me.
0: Aham, já.
1: Then

0: ministers and everyone questioned Bhagwan Ram, you are Maryada Purushottam, you are the one who gives justice, what did you do now this?
1: A ty ministři a ostatní se ptali, tak ty říkáš, že dáváš spravedlnost, tak jak to, že jsi mu tohle dal?
0: Then he said, ask the one who gave this punishment, why did he give it?
1: A on říkal, no zeptejte se toho, kdo tenhle trest vymyslel, jeho se zeptejte, proč?
0: They called the dog.
1: A tak si zavolali toho psa.
0: And they asked the dog, why did you give this punishment?
1: A zeptali se toho psa, proč jsi vymyslel tenhle trest?
0: The dog said, Bhagwan, in my previous life, I was the priest of that temple.
1: A on říká, víš, je to tak, že ve svém minulém životě já jsem byl tím knězem v tomhle chrámu.
0: And because of this ego boost,
1: a protože mi tak narostlo ego,
0: and my karmas,
1: a kvůli své karmě,
0: and what all I did,
1: a co všechno jsem udělal,
0: this is who I am.
1: Takhle jsem dopadl, takhle jsem skončil.
0: Then the beggar realized and bowed down and said, I am good as a beggar, I don't want to become this.
1: A tomu žebrákovi to došlo a tak se pětým říkal, a takhle nechci skončit, chci radši zůstat žebrákem.
0: More than anything is forgiveness.
1: Víc než cokoliv jiného je odpuštění.
0: When we forgive people for what they have done, it's not for them, it's for us.
1: Když odpouštíme lidem, není to kvůli nim, ale kvůli sobě.
0: Because when we forgive them, it gives us that sense of peace which we need.
1: Protože když odpouštíme jiným, my s tím získáváme vnitřní mír.
0: Until we are going to hold that grudge within us, it is going to eat us alive, not that person.
1: Dokud budeme cítit v sobě to ublížení, bude nás to vnitřně zžírat, nás samotných, ne toho druhého člověka.
0: You don't need to give them a fake smile, you don't need to interact with them, nothing. Just innerly forgive them.
1: Nemusíte se na ně nutit do úsměvu, cokoliv říkat, jenom vnitřně jim odpusťte.
0: And then see and feel that peace which we get inside.
1: A vnímejte potom ten vnitřní mír, který najdete.
0: It's hard to forgive, I know. It's hard to forgive, I know.
1: Je těžké odpouštět.
0: Sometimes things come like a smack on your head and then you can't forgive them, but eventually with time try to forgive. I know sometimes things come like a smack on your head and it's hard to forgive that person, but eventually, slowly with time, try to forgive them because that will bring peace within.
1: A víte, že někdy to přijde jako taková rána, tak ten život vám dává facky a je těžké najít to odpuštění, ale pomalu s časem to odpuštění, jak ho budete nacházet i vnitřní mír.
0: So then the dog forgived that priest.
1: A tak ten pes odpustil tomu kněžímu.
0: And again, Raja Turang, back down to ground zero.
1: A zase byl z toho kněze, z toho krále žebrákem zpátky na úroveň nula.
0: But still that beggar was much happier than being as a priest.
1: Ale nakonec byl šťastnější jako žebrák, než jako když byl tím knězem.
0: So as Bhagwan Shri Krishna said, karma karo, phal ki chinta mat karo, do your karma, do not worry about the outcome.
1: A tak, jak říká pán Krišna, dělejte svoji karmu, nestarejte se o karmy cizích a nestarejte se o to, co přijde.
0: So today we discussed unity,
1: a tak dneska jsme mluvili o jednotě,
0: love,
1: o lásce,
0: forgiveness,
1: o odpouštění
0: and
1: a
0: devotion, surrenderness,
1: o danosti.
0: Today we have many other things, so swasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahesha gau brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om alakurji mahadeva ki devat dev devashwar mahadeva ki shudip narayan bhagwan ki jai hindu dharam samrat paramahan swami sri madhavanand purji sadgurudev bhagwan ki विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव की जय सत सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय आप सब भक्तों की हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू।

0: Dnes sedíme jako na univerzitě.
1: The professor down.
0: Profesor dole.
1: And the students up.
0: A studenti nahoře.
1: That's very good.
0: A to je velmi dobré.
1: Welcome.
0: Vítejte.
1: And we continue for our yoga teacher's instructions.
0: Budeme pokračovat v instrukcích pro jogové cvičitele.
1: Well, there are certain teachers.
0: Jsou určití učitelé.
1: They have great love.
0: Mají velkou lásku.
1: Great devotion.
0: Velkou oddanost.
1: And great motivation.
0: A velkou motivaci.
1: To instruct the yoga students.
0: K tomu, aby instruovali, vedli jogové studenty.
1: And they are really very honest and humble.
0: Jsou opravdu velmi upřímní a pokorní.
1: But there is a but.
0: Ale je tu ale.
1: Their own physical condition.
0: Jejich vlastní fyzický stav
1: is not according to the yoga practitioner.
0: Neodpovídá tomu jogovému cvičení.
1: Yoga is a practical path.
0: Yoga je praktická cesta.
1: As we always say.
0: Jak vždycky říkáme.
1: Someone said.
0: Někdo řekl.
1: Tons of theory.
0: Tuny teorie.
1: Is nothing.
0: Není nic.
1: With a gram of practice.
0: Proti zrnku praxe.
1: So age doesn't mean.
0: A věk neznamená.
1: So if you feel you are old,
0: pokud se cítíte, že jste staří,
1: it's own mistake.
0: Je to vaše vlastní chyba.
1: Because for Atma there is no time.
0: Protože pro Atma není žádný čas.
1: It's beyond time and space.
0: Je nad časem a prostorem.
1: So, but body is limited.
0: Ale tělo je omezené.
1: So those teachers,
0: ti učitelé,
1: who's listening now,
0: kteří teď poslouchají,
1: that they love to teach,
0: kteří milují učení,
1: they have devotion,
0: mají oddanost,
1: and they have respect,
0: mají úctu,
1: and love to their students,
0: a lásku ke svým studentům,
1: but yourself cannot inspire them. You have to be the model.
0: Ale vy sami je nemůžete inspirovat, musíte být modelem.
1: Difficulty is that first the diet.
0: Obtíž přichází za prvé v dietě, ve stravě.
1: As long as we will not adopt the yogic diet,
0: dokud my si nepřijmeme jogovou dietu,
1: we will not be successful.
0: Nebudeme úspěšní.
1: So, you know, nowadays the food, what we eat, is not so healthy.
0: Víte, že dneska to jídlo, které jíme, není tak zdravé.
1: So what should we do?
0: Co máme dělat?
1: We have no option. We have no choice. We have to eat what we get.
0: Nemáme žádnou možnost, žádnou volbu, musíme jíst to, co dostaneme.
1: There is training.
0: Je training.
1: To live with the prana only.
0: Je, abyste žili jenom z prány.
1: That we need not to drink and eat.
0: Abychom nepotřebovala ani pít, ani jíst.
1: Also is good economically.
0: Je to i ekonomicky výhodné.
1: Only problem is that.
0: Jediný problém je v tom.
1: Is boring.
0: Je to nudné.
1: Everyone is eating.
0: Všichni jedí.
1: And you are invited.
0: A vás taky pozvou.
1: You don't eat.
0: A vy nejíte.
1: You don't drink.
0: Ani se nenapijete.
1: Other doesn't feel pleasure.
0: A ostatní se necítí příjemně.
1: So I would not advise you.
0: Tohle bych vám neradil.
1: To live only from the prana.
0: Abyste žili jenom z prány.
1: But we can purify.
0: Ale můžeme pročistit.
1: Even the poison.
0: I jed.
1: So in such a junk food,
0: a v takovém tom rychlém jídle,
1: you can avoid
0: to můžete se vyhnout.
1: Certain kind of food.
0: Určitému druhu jídla.
1: Let's come today to the milk.
0: Podívejme se dnes na mléko.
1: It's already 3 years ago.
0: Už před třemi lety.
1: I was in Australia.
0: Jsem byl v Austrálii.
1: And it's a beautiful place called Sunshine Coast.
0: Na krásném místě, které se jmenuje Sluneční pobřeží.
1: And whenever I go there,
0: kdykoliv tam přijedu,
1: it's raining.
0: Prší tam.
1: All the time.
0: Pořád.
1: So I say, why they give the Sunshine Coast?
0: Tak se ptám, proč se to jmenuje Sluneční pobřeží.
1: But then they said, when you come, Swamiji, is good rain comes.
0: A oni říkají, když vy Swamiji přijede, tak je to dobré, že přijde i déšť.
1: So come often.
0: Tak přijíždějte často.
1: Well,
0: dobrá.
1: There is beautiful center.
0: Je tam krásné centrum.
1: Many years.
0: Po mnoho let.
1: And nicely guided by our dear Yamuna.
0: A vede ho pěkně naše drahá Yamuna.
1: And she's very loving teacher.
0: A ona je velice láskyplná učitelka.
1: And really people loves her.
0: A opravdu lidé ji mají rádi.
1: And whenever I come see, books a beautiful apartment.
0: A kdykoliv přijedu, tak mi zamluví krásný byt.
1: I think 14 floor or 15 floor or more.
0: Na nějakém 14. 15. patře.
1: Beautiful.
0: Krásné.
1: Balcony.
0: Je tam balkon.
1: View on the ocean.
0: Výhled na oceán.
1: Big living room.
0: Velký obývák.
1: A small sleeping room.
0: Malá ložnice.
1: And big fridge.
0: A velká lednička.
1: And there was, we asked for the tea for the milk.
0: A my jsme chtěli mléko do čaje.
1: And we opened the fridge.
0: Otevřeli jsme lednici.
1: I think me and Mansa Devi was, or Uma Puri, I don't know.
0: Nevím, kdo tam byl.
1: Or Radha.
0: Jestli Radha, Mansa Devi nebo Uma Puri.
1: And there were 2 bottles milk.
0: A byly tam 2 láhve mléka.
1: And it was written.
0: A bylo tam napsáno.
1: Not for drinking, it's for bathing.
0: Že to není napití jenom na koupel.
1: So can you imagine the Australian bath me with the milk?
0: A tak dovede si představit, Australané mě koupali v mléce.
1: Yeah, so don't drink.
0: Ale nemá se to pít.
1: I was angry.
0: Já jsem se hněval.
1: On Yamuna.
0: Na Yamu.
1: Why she give me such a milk?
0: Proč mi dává takové?
1: Not for drinking, it's for bathing.
0: Která ani není napití, jenom na koupel.
1: And we telephoned.
0: A zavolal jsem.
1: And she said, yes, it's for drinking.
0: A ona říká, ale to je napití.
1: The whole problem.
0: Celý problém.
1: That they don't allowed to drink direct milk from the cow.
0: Oni tam nedovolí, abyste pili mléko přímo od krávy.
1: Strictly prohibited.
0: Je to přísně zakázáno.
1: And if you give to your children or your husband or wife, you have to pay fine.
0: A když byste to dali svým dětem nebo manželce, manželovi, tak byste museli platit pokutu.
1: So every milk has to go through the what we call the dairy.
0: A tak všechno to mléko musí projít mlékárnou. Pesticidy.
1: So it's not that quality.
0: A už to není ta kvalita.
1: Many chemicals inside.
0: No, přidá se mnoho chemie.
1: So people used to buy bathing milk.
0: A tak lidé kupovali tohleto koupelové mléko.
1: Soon they realized that people are using for drinking and eating.
0: No a vyšlo najevo, že to lidé používají na jídlo a na pití.
1: So now they put some chemical inside.
0: No a teď už i do toho přimíchávají chemii.
1: It's not tasteful. Very, very ugly taste.
0: Aby to mělo ošklivou chuť.
1: And you get vomiting and diarrhea.
0: A dostanete z toho zvracení a průjem.
1: So how people are, only few people But they have power.
0: A je to jenom pár lidí, ale mají moc.
1: So such a milk.
0: Takové mléko.
1: Production, dairy production.
0: Takové mléčné výrobky.
1: Is not healthy.
0: To není zdravé.
1: What to do?
0: Co dělat?
1: Therefore, we shall try to minimize, to consume the dairy production.
0: Měli bychom se snažit minimalizovat konzumaci mléčných výrobků.
1: So, cheese.
0: Ať je to sír.
1: Yogurt.
0: Jogurt.
1: Milk.
0: Mléko.
1: Etc.
0: A tak dále.
1: And it is happening already long ago.
0: A už se to stalo před dlouhou dobou.
1: And we as a vegetarian,
0: my jako vegetariáni,
1: what most people, especially in what so called Czechoslovakia,
0: co lidé a zvlášť tom takzvaném
1: Hungary,
0: Československu, Maďarsku,
1: etc.
0: a tak dále.
1: What they consume?
0: Co je jedí?
1: Bread, butter, cheese.
0: Chleba s máslem a se sírem.
1: Is tasteful?
0: Je to chutné.
1: Everyone likes bread.
0: Každý má rád chleba.
1: Likes butter.
0: Máslo.
1: Cheese.
0: Sýr.
1: But you should know.
0: Ale měli byste vědět.
1: The kilos which you are gaining.
0: Ta kila, která vám přibývají.
1: Without your wish.
0: Aniž byste si to přáli.
1: Is your body is getting fat.
0: Toto tělo nabírá tuk.
1: Destroying many systems in the body.
0: A to ničí mnoho tělesných systémů.
1: Our gland systems.
0: Náš systém žláz.
1: Liver.
0: Játra.
1: Kidneys.
0: Ledviny.
1: Gallbladders.
0: Měchýř.
1: Our heart.
0: Naše srdce.
1: And that's why you can't reduce the kilo though you practice yoga.
0: A potom se nemůžete zhubnout, i když cvičíte jógu.
1: So use only very little for your coffee or tea.
0: Používejte jenom trošku do svého čaje nebo kávy.
1: Cheese,
0: sýr,
1: is tamas food.
0: Je jídlo tamas.
1: So that's not healthy.
0: A to není zdravé.
1: So because it's some days or weeks or months old.
0: Protože už je nějaké dny, týdny, měsíce starý.
1: Paneer is better.
0: Panýr je lepší.
1: But not the cheese.
0: Ale ne sýr.
1: Bread.
0: Chleba.
1: Is not that bread which we had 50, 60 years before.
0: Už to není takový chleba, jako býval před 50, 60 lety.
1: In some cases, the Australian told.
0: Australané mi řekli, že v určitých případech.
1: That in white bread.
0: Ten v tom bílém chlebu.
1: Which is a very fine flour.
0: Která je z velice jemné mouky.
1: You know how many chickens are killed per day in the world?
0: Kolik nas

0: teď je každý den zabíjí kuřat.
1: And what happens with the feather?
0: A co se stane s tím peřím?
1: Now everywhere will be feather flying from chickens.
0: Všude by tady lítalo peří z kuřat.

0: vyskočí na, na bede.
1: And it is very nice, krenci.
0: Je velice lehký, křupavý.
1: Why?
0: Proč?
1: Because of the chicken's feathers.
0: Kvůli těm kuřecím peřím.
1: So, and you know our hair?
0: A víte naše vlasy?
1: You know, in every shop of the hair cutter,
0: v každém,
1: hairdresser,
0: v každém kadeřnictví,
1: and the hair from military,
0: a kde v armádních,
1: from prisoners,
0: od vězňů,
1: and these all hairs from big hotels they buy,
0: z velkých hotelů tam to vykupují,
1: and they make powder,
0: a dělají z toho práše,
1: and put in the brown bread,
0: a ten zas přidávají do hnědého chleba.
1: So you are eating the hair,
0: a tak jíte vlasy
1: of the people,
0: jiných lidí.
1: So I don't know why the humans are doing like this.
0: Nevím, proč to takhle lidé dělají.
1: This is called research.
0: Říká se tomu
1: this výzkum. Is called science.
0: Říkají tomu věda.
1: This is called the modern technology.
0: Říkají tomu moderní technologie.
1: No. But the science will never be comparing with the nature.
0: Ale ta věda se nikdy nemůže rovnat s přírodou.
1: There is no one scientist in the world till today.
0: Do dneška není na světě takový vědec.
1: Can produce one drop of the blood.
0: Který by dokázal vyrobit kapku krve.
1: Everyone their blood is different.
0: Každý má jinou krev.
1: Entire diagnosis which can be founded in one drop of the blood.
0: Z jediné kapky krve vám můžou udělat celkovou diagnózu.
1: Not only about us,
0: nejen o nás samých,
1: but about our ancestors,
0: ale i o našich předcích.
1: You know the Australian aborigines?
0: Víte ty australské původní obyvatelé?
1: They are from South India.
0: Oni jsou z jižní Indie.
1: They found now in the genes,
0: našli to v jejich genech,
1: is South Indians.
0: Že jsou z jižní Indie.
1: They look like South Indians.
0: Vypadají jako z jižní Indie.
1: They make these tilaks on the face and on the arms.
0: A dělají si
1: the stomach.
0: Tilaky na obličeji, na pažích, na břiše.
1: So, how many hundreds of years?
0: Kolik už je to stovek let?
1: Or the thousands.
0: Možná tisíce.
1: But still you can find in the blood.
0: Ale pořád to v té krvi najdete.
1: That for each and every person and other creatures.
0: A to se týká každého člověka i každého tvora.
1: They have their whole picture in it.
0: Je v tom celý obrázek o nich.
1: That no scientist can do.
0: A to žádný vědec nedokáže.
1: And they will not be able to do.
0: A nebudou schopni to udělat.
1: So we are against the nature.
0: A tak jdeme proti přírodě.
1: And nature takes the revenge again.
0: A příroda opět od toho vrátí, odplatí.
1: So what we eat,
0: to co jíme,
1: it's manipulated.
0: Je zmanipulováno.
1: And they change the pure nature quality.
0: Oni mění ty čisté přírodní kvality.
1: Into the artificial things.
0: Na umělé věci.
1: Who is the victim?
0: A kdo je obětí?
1: We all.
0: My všichni.
1: This is a big problem.
0: A to je velký problém.
1: And almost everything what you get.
0: A téměř všechno, co dostáváte.
1: From your hair shampoo.
0: Ať od vašeho šamponu na vlasy,
1: the body oils,
0: a na oleje
1: creams,
0: na tělo, krémy.
1: Everything has from the killed animals.
0: Všechno obsahuje zabitá zvířata.
1: In old time it was not.
0: Za starých časů to nebývalo.
1: This affect our body.
0: A to ovlivňuje naše tělo.
1: So somehow we have to survive.
0: A nějak musíme přežít.
1: So if we have to survive,
0: pokud máte přežít,
1: then we should have a good digestive system.
0: Musíme mít dobrý trávicí systém.
1: And limit your diet.

0: omezit svoje jídlo, svoji dietu.
1: We will be able to avoid 90% our illnesses.
0: A budeme tak schopni se vyhnout 90% nemocí.
1: But only one thing we can't mastery, it's not easy to mastery.
0: A jedna věc, kterou nedokážeme zvládnout, která není snadno ovládnout.
1: Our test,
0: to je naše chuť,
1: with the tongue.
0: Náš jazyk.
1: This temptation is very big.
0: Tohleto pokušení je velmice velké.
1: It is said,
0: říká se,
1: there's a rare person.
0: Jsou vzácní lidé.
1: A rare yogi.
0: Vzácný jogín.
1: Who have complete control.
0: Který má úplnou kontrolu.
1: Over the test.
0: Nad chutí.
1: And sex.
0: A nad sexem.
1: These are two indriyas.
0: To jsou dvě indrie.
1: Is very mighty.
0: Které jsou velice mocné.
1: And we are slave of that.
0: A my jsme jejich otroky.
1: And we lose most precious energy of the body.
0: A ztrácíme tu nejvzácnější energii těla.
1: So control your test.
0: Takže ovládejte svoji chuť.
1: And eat less.
0: A jeste méně.
1: And practice more.
0: A cvičte víc.
1: So that you will gain and you will have abilities to get food from the pranas, from air.
0: Abyste byli, tak získáte a budete schopni dostávat výživu z prány, ze vzduchu.
1: So, tomorrow we will make an experiment.
0: Zítra uděláme pokus.
1: Because you are mostly all yoga teachers.
0: Protože většina z vás jsou jogoví
1: učitelé. And going to be a yoga teacher.
0: Nebo budoucí učitelé jogy.
1: So tomorrow you have to do perfect.
0: Zítra budete muset udělat perfektní.
1: One posture.
0: Jednu pozici.
1: Begin with P.
0: Začínající na P.
1: P. Which is that?
0: A která to je?
1: Paschimottanasana.
0: Paschimottanasana.
1: So try whole night.
0: Procvičujte to celou noc.
1: Find the technique.
0: Najděte si tu techniku.
1: Who can do perfect Paschimottanasana?
0: Kdo dokáže udělat perfektní Paschimottanasanu?
1: Will be a special group.
0: Bude ve zvláštní skupině.
1: That will be specially supported.
0: A ta bude obzvlášť podporovaná.
1: And they will get a special nourishment.
0: A dostanou speciální výživu.
1: Others will get what is available.
0: A ostatní dostanou jenom co zbyde.
1: So who don't know what is Paschimottanasana?
0: A kdo neví, co je Paschimottanasana?
1: So everyone knows.
0: Takže všichni to vědí.
1: You don't know.
0: Ty nevíš.
1: How long you are practicing?
0: Jak dlouho?
1: Only 1 month. Oh, so you are a visitor. All right. So I want to have one demonstrator.
0: Chci jednoho, kdo by to předvedl.
1: Who can do the perfect Paschimottanasana.
0: Kdo dokáže udělat perfektní Paschimottanasana.
1: Please stand up.
0: Postavte se.
1: One person.
0: Jeden člověk.
1: You know, go on the table.

0: elbows touching ground.
1: Lokty se dotýkají.
0: Holding your foot soles.
1: A drží se za chodidla.
0: Well.
1: Dobrá.
0: So how many will be tomorrow?
1: Kolik z vás bude zítra?
0: That will be selected.
1: Ty budou vybráni.
0: Thank you.
1: Děkuji.
0: So I'm sure many knows.
1: Jsem si jistý, že mnozí to znají.
0: And many cannot.
1: A mnozí to nedokážou.
0: So who cannot?
1: Kdo to nedokáže?
0: They will learn.
1: Se to naučí.
0: And till next seminar.
1: Do příštího semináře.
0: You have about 1.5 months.
1: Máte asi měsíc a půl.
0: Which will be organized next seminar.
1: Jak se uspořádá příští seminář.
0: Or half year.
1: Nebo půl roku.
0: So nothing is impossible.
1: Nic není nemožné.
0: It is only the matter of exercise.
1: Jde jenom o to cvičit.
0: And reducing the kilos.
1: A zbavit se těch kilogramů.
0: The exception is.
1: Výjimka je.
0: If you have a hip problem.
1: Pokud máte problémy s kyčlemi.
0: If you have a slip disc.
1: Pokud máte vyřezlou plotínku.
0: Back problems.
1: Problémy se zády.
0: Of course. That you should not force yourself.
1: Pak samozřejmě byste se neměli nutit.
0: So, yoga in daily life is very easy and simple.
1: Yoga v denní životě je velice jednoduchá a prostá.
0: But it became lazy.
1: Ale my jsme se stali zlenivěli jsme.
0: Enjoying the butter cheese and bread.
1: A užíváme si raději to chleba s máslem a sýrem.
0: So called sandwich.
1: Říká se tomu sendviče.
0: At the communist time.
1: Za komunistů.
0: They had less vegetables.
1: Bylo méně zeleniny.
0: Because that time was transportation was not so like today.
1: Protože ta doprava, přeprava nefungovala tak, jak teď.
0: And as a vegetarian.
1: A jako vegetariáni.
0: Our people were consuming every day 1 to 2 kilos bread.
1: A jako vegetarián naši lidé jedli každý den kilo dvě chleba.
0: And the Czechoslovakian bread was very good.
1: A československý chleba byl velmi dobrý.
0: And it spoiled me too.
1: A i mě zkazil.
0: You know when we had a seminar.
1: Víte, že když jsme měli seminář.
0: After evening satsangs.
1: Po večerním satsangu.
0: Means 10, 10:30.
1: Znamená v 10, v půl jedenácté.
0: Then every day we had a Sylvester.
1: Měli jsme každý den Sylvester.
0: So, time for sandwich.
1: Čas byl čas na sandviče.
0: And you can't imagine.
1: Nedovede si představit.
0: I could eat 10 sandwiches.
1: Já jsem dokázal spořádat 10 sandwich.
0: And people was looking.
1: A lidé koukali.
0: And they also enjoyed.
1: A i jim to chutnalo.
0: And those sandwiches are still reserved in my stomach.
1: A ty sendviče ještě pořád mám v zásobě ve svém břiše.
0: You can see.
1: A to můžete
0: clearly
1: vidět.
0: So food.
1: Takže jídlo,
0: which we get in the market.
1: Které dostáváme v obchodech.
0: Maybe fruits.
1: Ať už ovoce.
0: Vegetables.
1: Zelenina.
0: Corns,
1: obilniny,
0: or the grains,
1: nebo
0: and milk,
1: a mléko.
0: They are all manipulated.
1: To zrní, obilniny, to je všechno manipulované.
0: And definitely it causes illnesses.
1: A určitě to zapříčiňuje nemoci.
0: Now nearly every third person get a cancer.
1: Dneska téměř každý třetí člověk dostane rakovinu.
0: The main cause is the nourishment.
1: A hlavní příčinou je výživa.
0: And people who are dealing with such companies.
1: A lidé, kteří se zabývají takovými společnostmi.
0: They don't consume these things.
1: Ty, kteří to tam obchodují, řídí, ty to sami nejedí.
0: They get different food.
1: Oni mají jiné jídlo.
0: They have enough money.
1: Oni mají dost peněz.
0: So such a food is attacking our gland systems.
1: Takové jídlo útočí na náš, na naše žlázy.
0: Which attacks our hormones, changing our hormones.
1: Oni útočí na naše hormony, mění naše hormony.
0: And this will harm us more and more.
1: A to nám bude víc a víc ubližovat.
0: So we have the opportunity.
1: My máme příležitost.
0: We are blessed one.
1: My máme požehnání.
0: That we have yoga.
1: Že máme jógu.
0: And we have the master.
1: A že máme mistra.
0: Who is expert to eat.
1: Který je odborníkem na jídlo.
0: And tells the teacher, students, eat less.
1: A říkat studentům, aby jedli méně.
0: So anyhow, my diet is very controlled.
1: Ale moje strava je velice řízená.
0: And pranayama is very important.
1: Pranayama je velice důležitá.
0: Prana. So pranayama is more important than postures.
1: Pranayama je důležitější než pozice.
0: But it means not that you will not practice the postures.
1: Ale neznamená to, že byste necvičili pozice.
0: It is unbelievable.
1: Je neuvěřitelné.
0: I tell you one example.
1: Řeknu vám jeden příklad.
0: Day before yesterday, I was in Delhi.
1: Předevčírem jsem byl v Delhi.
0: And there is one man.
1: Je tam jeden člověk.
0: He is Muslim.
1: Je to muslim.
0: From royal families.
1: Z královské rodiny.
0: And we have very good relation.
1: Máme velice dobrý vztah.
0: And he was very fat.
1: A on býval velmi tlustý.
0: Now he is 75.
1: Teď je mu 75.
0: And he had diabetes.
1: A má cukrovku.
0: Headache.
1: Bolesti hlavy.
0: Back pain.
1: Bolesti v zádech.
0: Knee problems. Problem
1: s koleny.
0: And always he says, Swamiji, what can I do?
1: A vždycky říkal Swamiji, co mám dělat?
0: And I was always forcing him to do what I tell him.
1: A já jsem vždycky nutil, aby dělal to, co mu říkám.
0: So he did 10 days.
1: A tak on to na 10 minut dělal.
0: And gave up.
1: A nechal toho.
0: And became more and more ill.
1: A byl víc a víc nemocný.
0: Then about 14 months.
1: A asi před 14 měsíci.
0: He decided that he will follow Swamiji 100%.
1: Se rozhodl, že bude následovat Swamijiho na 100%.
0: And whenever I go to Delhi, he comes to visit me.
1: A kdykoliv přijedu do Delhi, tak přijede na návštěvu.
0: And when he came day before yesterday,
1: a když přišel předevčírem,
0: I couldn't recognize.
1: Nemohl jsem ho poznat.
0: He was looking very young.
1: Vypadal velice mladě.
0: And proudly he said,
1: a hrdě řekl,
0: thank you, Swamiji.
1: Děkuji vám, Swamiji.
0: I am your real disciple now.
1: Jsem váš skutečný žák.
0: I followed you 100%.
1: Budu vás 100% následovat.
0: I told myself,
1: řekl jsem sám sobě,
0: to my lips,
1: svými rty,
0: keep close.
1: Buďte zavřené.
0: Don't eat.
1: Nejeste.
0: This and this and this.
1: Tohle a tohle a tohle.
0: 35 kilos he lost.
1: Zhubil 35 kilogramů.
0: And no any more diabetes.
1: Už nemá žádnou cukrovku.
0: No any more headache.
1: Žádné bolesti hlavy.
0: And no more back pain.
1: Žádné bolesti v zádech.
0: No joint pains.
1: Žádné bolesti kloubů.
0: And had always very high blood pressure.
1: Vždycky měl vysoký krevní tlak.
0: No more high blood pressure.
1: A už ten taky zmizel.
0: And he's so happy.
1: A je tak šťastný.
0: He said, thank you, Swamiji.
1: Řekl, děkuji, Swamiji.
0: So, I said, I wish such a discipline too.
1: A já jsem říkal, já bych si sám přál takovouhle disciplínu.
0: Speaking is very easy.
1: Mluvit o tom je velice snadné.
0: But to do it is little difficult.
1: Ale udělat to, dokázat, to je těžké.
0: He said to me.
1: A on mi řekl,
0: the person like you, Swamiji,
1: člověk jako vy, Swamiji,
0: have dinner in Delhi,
1: má večeři v Delhi,
0: breakfast in Vienna,
1: snídaní ve Vídni,
0: lunch in Strýlky,
1: oběd ve Strýlkách,
0: and dinner somewhere else.
1: A večeři zas někde jinde.
0: Body cannot resist.
1: A to tělo neodolá.
0: So slow down, Swamiji.
1: to tělo tohle to nevydrží, tak Svamiji, zpomalte.
0: I say I will do.
1: A já jsem řekl.
0: So what I want to tell you.
1: To co vám chci říci.
0: The practical life.
1: Ten praktický život.
0: If you practically you will practice.
1: Pokud vy to opravdu odcvičíte prakticky.
0: You will be completely different in 1 year.
1: Budete úplně jiní do roka.
0: That if I pray to God that you have no any things like that.
1: A já se modlím Bohu, aby vás něco takového nepotkalo.
0: But even some symptoms are there in the body which will turn as a cancer.
1: Ale i kdyby v těle byly nějaké symptomy, které by se mohly rozběhnout v rakovinu,
0: it will be avoided.
1: Tak se tomu vyhnete.
0: It's missing immunity.
1: Protože je to chybějící imunita.
0: And so Khatu Pranam was designed especially to

0: develop the immunity in the body.
1: A ta katuprana bylo sestaveno speciálně na podporu imunity v těle.
0: And the second part of the katuprana will come tomorrow.
1: A zítra přijde ta druhá část katuprana.
0: Many of you know.
1: Mnozí z vás už ji znáte.
0: So we shall practice.
1: Takže bychom měli cvičit.
0: Nothing can be compared with the practice.
1: Nic se nedá porovnat se cvičením.
0: If you want to be healthy,
1: pokud chcete být zdraví,
0: happy,
1: šťastný,
0: enjoying life,
1: radovat se ze života,
0: long life,
1: a dlouhý život.
0: Then practice yoga in the life every day 2.5 hours.
1: Pak cvičte jogu v denním životě každý den 2.5 hodiny.
0: Go early sleeping.
1: Choďte brzo spát.
0: And quit your night after morning long sleeping.
1: A zbavte se toho vyspávání ráno.
0: Practice, practice, practice.
1: Cvičte, cvičte, cvičte.
0: If we get old with this kind of laziness,
1: pokud se stárneme s takovouhle leností,
0: you will not forgive yourself.
1: Tak si to sami sobě neodpustíte.
0: Lying in the hospital.
1: Budete ležet v nemocnici.
0: And sending SMS and email.
1: Budete posílat SMSky a e-maily.
0: Swamiji, please prayer.
1: Swamiji, prosím, modlete se.
0: I'm diagnosed.
1: Jsem diagnostikovaný.
0: Cancer.
1: S rakovinou.
0: Or something different.
1: A nebo s něčím jiným.
0: So this is yoga teacher should know.
1: A jogoví učitelé by tohle měli vědět.
0: And become an example.
1: A stát se příkladem.
0: So I wish you.
1: Tak vám přeji.
0: A very good appetite.
1: Velice dobrou chuť.
0: But controlled.
1: Ale ovládanou.
0: In Ayurveda they said.
1: V Ayurvédě říkají.
0: One portion.
1: Jedna porce.
0: Solid food.
1: Pevného jídla.
0: One portion. For the liquid,
1: jedna porce, jeden díl pro tekutiny,
0: and one portion for the bread,
1: jedna porce pro chleba,
0: and other for the space,
1: a jeden ten díl pro prostor.
0: Then you will be healthy.
1: A pak budete zdraví.
0: We have enough to eat.
1: Máme toho dost na jídlo.
0: But it means not that we have to finish all.
1: A není to, že bychom museli všechno spořádat.
0: So begin today.
1: Začněte už dneska.
0: Patanjali said.
1: Patanjali řekl.
0: Atha yoga anushasanam. Yoga begins with the discipline.
1: Yoga začíná disciplínou.
0: So where should we develop discipline?
1: A kde jinde máme rozvíjet disciplínu?
0: Atha means now.
1: A ta znamená nyní.
0: Just now.
1: Právě teď.
0: Not after 1 hour.
1: Ne až za hodinu.
0: Not tomorrow.
1: Ne zítra.
0: But just now.
1: Ale právě teď.
0: So mentally now decide.
1: Tak mentálně se teď rozhodněte.
0: So you will, let's say, not quarter, but today half.
1: Ale ne, že dneska třeba ne čtvrt, ale půl jenom.
0: If you eat 200 grams.
1: Pokud sníte 200 gramů.
0: Today 100 grams.
1: Tak dneska 100 gramů.
0: Tomorrow 90 gram.
1: A zítra 90.
0: Slowly, slowly.
1: Pomalu, pomalu.
0: And make sure.
1: A ujistěte se.
0: That in your sleeping room.
1: Že ve vaší ložnici.
0: You have no chocolates.
1: Tam není žádná čokoláda.
0: No biscuits.
1: Žádné sušenky.
0: No cakes.
1: Žádné dortíky.
0: No fruits.
1: Žádné ovoce.
0: No nuts.
1: Žádné oříšky.
0: All give it in the kitchen.
1: Všechno odneste do kuchyně.
0: They will put it in the food and use for us.
1: A odneste to sem do kuchyně a oni to vám vydají, uvaří vám z toho.
0: So wish you all the best.
1: Přeji vám všechno nejlepší.
0: And evening we will have satsang here on the same place.
1: Večer budeme mít satsang tady na stejném místě.
0: If they Puriji allows.
1: Pokud Dev Puriji dovolí.
0: I cannot ask him every time, please stop, please rain.
1: Nemůžu ho každý, po každé prosit, prosím, zastav to.
0: So, wish you good appetite.
1: Přeji vám dobrou chuť.
0: And 7 is prayer here.
1: V 7 bude tady modlitba.
0: And 7:30 is the webcast.
1: A v 7:30 bude webcast.
0: And I told that you can come for greetings.
1: Já jsem řekl, že můžete přijít na pozdrav.
0: So some can come now.
1: Tak někdo může přijít teď.
0: Till 7.
1: Do 7.
0: I will be sitting here.
1: Budu sedět tady.
0: But don't make long queue, go and eat.
1: Nedělejte ale dlouhou frontu, jděte si na jídlo.
0: Okay. So thank you, all the best.
1: Děkuji a všechno nejlepší.
0: So webcast will be about 7:45.
1: Takže webcast bude ve 7:45.
0: Dipnan Bhagwan ki, Deveshwar Mahadev, Madhav Krishna Bhagwan ki, Sanatan Dharma ki, Om Shanti, Shanti, Shanti. Vishwagoyo Mahamandaleshwar Parayam Khansi Swayamakishwadan Purichi Purudeva ki, Shanti.